každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete. Milujete. Milujete. Radio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny za
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takový Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
2: Asi steak, ale na krvavo.
3: Protože Mates ten hop normálně takhle nežere.
2: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
1: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
2: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
1: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Rádio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Zmírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Nosím černý brýle.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.

0: Aktuálně si dávejte pozor na Hodonínsku na silnici v oblasti Starý Poddvorov. Osobní auto srazilo zvěř, může hrozit zdržení. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Holubice ve směru na Brno. Kvůli nehodě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku už cestovní kanceláře nabízí dovolené na příští léto. Takzvané first minute zájezdy lákají na slevy, širší výběr hotelů a někdy i možnost změny dovolené zdarma. Zájem Čechů o cesty do zahraničí navíc roste. Ceny zájezdů ale může ovlivnit růst cen leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostly o třetinu.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava reaguje na stárnutí populace. Krajské město má na příštích 5 let připravený nový komunitní plán, který reaguje na rostoucí potřebu dlouhodobé péče. Pokračuje mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Nový komunitní plán reflektuje proměny společnosti i demografický vývoj. Chceme, aby sociální služby v Ostravě zůstaly dostupné, kvalitní a udržitelné. Současně posilujeme podporu lidí v jejich přirozeném prostředí a zaměřujeme se na oblasti, které budou v dalších letech pro obyvatele nejdůležitější.
0: Mezi další cíle města patří podpora v oblasti duševního zdraví a udržitelnost systému sociálních služeb. V Olomouci čeká obchodní dům Koruna velká změna. Místo některých obchodů tam vzniknou lékařské ordinace a 2 denní stacionáře. Nové centrum nabídne celkem 16 ambulancí, zaměřených hlavně na psychiatrii, psychologii a psychoterapii. Provoz by měl začít zhruba v polovině příštího roku.
1: Rádio Čas, sport.
0: A český tenista Jiří Lehečka je ve finále turnaje v Tokiu. V semifinále porazil soupeře z Monaka ve 2 setech. O 3. titul v kariéře si zahraje dnes proti Španělu Carlosi Alcarazovi. Dnes očekáváme jasno až skoro jasno, místy se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
3: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Někdo z kolegů má velkou hlavu.
5: To říkáš vždycky. Já si myslím, že je to naše.
4: Já jsem to neřekl nikdy, já říkám, že většinou špatně slyší, že mají nahlas sluchátka.
5: Ne, a že má velkou hlavu.
4: Fakt?
5: Jo, už jsme to probírali. A já jsem říkala, že si myslím, že to je Kristy, protože
4: jo,
5: ona
4: má
5: velkou
4: hlavu.
5: Živu.
4: Ano, ona má, ano, tak já to teda zcvaknu na sobě. Fakt jo?
5: Jo,
4: fakt
5: jo,
4: jsem to
5: jo,
4: někdy komentoval?
5: Jo,
4: tak jo, tak můžeme začít.
5: Je to tady.
4: 6. říjnové ráno, přesně tak, 2026. Šestky, to je takové rodinné číslo, to se mi hodně líbí. V podstatě začínáme ještě tak nějak klasicky, ale potom nás ještě uslyšíte, pak se vyspíme a zase nás uslyšíte. Zkrátka další moderátorský maraton Rádia Čas je tady.
5: Já si myslím, že třeba lidé, kterým lezeme na nervy, jo, kteří zapínají rádio, kteří zapínají rádio po 9. hodině raní, tak teďka 3 dny teda budou opravdu trpět, protože s vámi budeme od rána až do večera. Začíná moderátorský maraton.
4: Mimochodem o naše kolegáčky nepřijde. Pro koho to je a všechno kolem, včetně toho hlavně jak a kde pomáhat, to si řekneme. Nicméně Lenka Líšková.
5: Radím se Beslav Bednář.
4: 6. října v kalendáři, nevím, jestli mi chceš dát, nebo mám se podívat? Počkej.
5: Ne, nedívej se.
4: Dobře, fajn.
5: Já jsem jenom, jsem si tady tak rozklikávala, co nás všechno
4: čeká. Já
5: jenom
4: připomínám, včera to byla Eliška a to vím, protože to je moje teta a řešilo se to doma, takže jsem jako
5: já nevím, jak bych ti napověděl. Já se teďka koukám. No. Tak já zkusím vymyslet Dream, protože jinak mě teda nenapadá
4: takže
5: nikdo slavný tohoto
4: dobře,
5: jména.
4: Není to ani jméno, které, a pozor, to teď jako neurážím, ale maminky nejčastěji nevolí teď v porodnicích a podobně.
5: Tak to bych teda vůbec neřekla. No.
4: Rýmujeme muže nebo ženu?
5: Muže.
4: Dobře, fajn, zkus.
5: Byla stepilá babuš, svátek slaví.
4: Chlap, jo?
5: No.
4: Byla stepilá babuš. Ještě jsi tam neměla i v tom posledním.
5: Já jsem si to přátelé těžně připravila dopředu.
4: Hanuš?
5: Ano.
4: Hanuš, protože Hanuš. Co si budeme povídat, Hanuš může být i příjmením.
5: Ano.
4: Vím, že režisér Hanuš, nevím, proč si to pamatuju, režíroval Život na zámku
5: jo.
4: před mnoha lety.
5: Aha,
4: jo, jo.
5: Tak to, tak jako příjmení, jo, ale jako jméno, neznám nikoho tohoto jména.
4: Takže páni a kluci, jménem Hanuš, nebo jestli ho máte v okolí, nezapomeňte svátek, no ale jinak je to náš den, užijeme si ho společně a budeme pomáhat dobré věci. Přesně řečeno, není to věc, je to jeden malý človíček a toho vám představíme za chvíli. Zas

0: Tak společně s Lenčou si tady řešíme logistiku, protože takhle ne, že bychom tady seděli od 6. do 18. hodiny a potom ještě další 3 dny úplně sami.
1: No.
0: Přidají se jednak kolegáčci z celého vlastně, dá se říct, mediálního domu Rádia Čas. Mimochodem i kolegové z Rádia Čas Rock, kteří vlastně, mám pocit, že poprvé se taky přidávají, protože jsou velcí srdcaři k moderátorskému maratonu.
1: Oni to v podstatě ještě nezažili.
0: Jo, tak si to zažijou chlapci. No. Tam za ranní dvojku jsou dva chlapy. Takový dva okysanci, ale jinak jsou strašně fajn, tak uvidíme, jak to zvládnou, co?
1: A jak se jmenují celými jmény?
0: No Leni, tomu řekni ty, včera jsem ti to říkal.
1: No Ivo Raška.
0: Ano, a ten druhý je?
1: Já nevím to příjmení.
0: Křestní jméno přece jsem ti dával hádat.
1: Michalík.
0: Přesně tak, Tomáš Michalík a podobně. Ale to mám pocit, že klukům děláme nějak velkou reklamu, jo,
1: že?
0: Podobně.
1: Teď všichni přiladí na Čas Rock. Ne, prosím vás, my spolupracujeme, jo, takže ti, kdo v životě neslyšeli rockovou píseň, tak ti jsou u nás. Ti, kdo jedou v roku, tak budou u kluků.
0: V každém případě máme jeden společný transparentní účet a ten je právě pro malého a o tom to je Patrička Kašpara, Páťu Kašpara, dvouletého malého hrdinu a vlastně celou jeho rodinu, protože náklady kolem toho jeho jako zdravíčka a té křehké bytosti a přitom zároveň silné, jsou velké. Ono už to probíhá, protože se hodně přispívalo i v rámci akce Kolečko spojuje, o které si taky dáme řeč. A takhle, mohli bychom vykládat jednak za prvé, rodiče dorazí s Patričkem po 9.
1: Na 9. hodinu, přesně tak.
0: A jednak pokud si čtete a každý umí číst a máte to za chvilku, tak to všechno podstatné najdete na našem webu, včetně právě odkazu na QR kód nebo transparentní účty. A možná bychom byli docela rádi, abyste třeba už jako vyzkoušeli poslat, protože my testujeme i transparentní účet, jak se nám to tam bude objevovat.
1: Ano, ano, ano, ano. Teď jsme si ho rozklikli, začínáme na nějaké částce, protože on je vlastně v tom provozu a s nějakou částkou.
0: A rodiče právě, když potřebují už na nějakou léčbu, rehabilitaci dostávají. A podobně, tak už se to vlastně stahuje z toho, takže...
1: Jo. Takže přispějte, máte i QR kódy na webu, takže klidně není to vůbec nic těžkého. Každá koruna se prosím vás počítá. My to vždycky říkáme, protože před 2 lety jsme tady měli maraton, hypeovali jsme to do nějaké částky, že prostě to chceme zlomit, tu pomyslnou hranici a podobně. Mm-hmm. Ale taky jsme říkali, hele, jestli můžete 10 korun, tak to stojí za to. Prostě skládáme se, kdokoliv může, žádná částka není malá, nebojte se toho.
0: Já bych chtěl pozdravit ještě naše diváky na televizi Relax z jednoho prostého důvodu. Jasně, že vidíte třeba záznamy toho, co říkáme, ale to nejpodstatnější, i kdybyste nás viděli opožděně, tak ta akce běží pořád, i když nám skončí pátek 9. ten maraton, tak vlastně ten transparentní účet běží pořád, sbírka na Patrička běží pořád, takže kdykoliv.
1: My vám to budeme během dne ještě hodněkrát říkat, připomínat, navíc přijdou milí hosté, takže rozhodně teď 3 dny s námi se toho úplně nezbavíte. Každopádně vás samozřejmě čekají i perličky a vysílání tak, jak ho máte rádi a tak, jak ho znáte.
0: Máme tady spoustu hádanek, speciálů a konec konců za chvíli se s námi stavíte i vy, teda přesně řečeno za chvíli v řádu hodin a dnů, ale to ještě proberem.

0: Basta.
1: Teď jsme, basta to, teď jsme to oba dva minuli. Já jsem dokonce minul i přípravu astrologie, ale dělám to, tak jenom Lení, řekni ještě všem, kteří se probudili a vůbec nejsou schopni vnímat, co, kde, kdy a jak.
2: Mně by se strašně líbilo, kdyby Markéz končil slovem ne basta, ale basta fidli. By to bylo basta fidli. Dobře, prosím vás, probouzíte se do nového dne s datem 6. října. Velmi unikátní, velmi skvělý den. 6 hodin 18 minut k tomu. A my jsme před chvilkou odstartovali moderátorský maraton, to znamená, že my dva tady s vámi budeme od 6. hodiny ranní až do 6. hodiny večerní.
1: Přidali se k nám i kolegové z Rádia Čas Rock a vlastně celý mediální dům, takže budeme průběžně sledovat ten transparentní účet, ke kterému se dostanete. Takhle, když se k nám stavíte třeba v rámci dne otevřených dveří, který vám za chvilku popíšeme, tak i tady budou různé QR kódy, ale web casradio.cz i naše sociální sítě, kde se to brzy objeví, to jistí. Buď to si načtete QR kód, nebo klasicky pošlete penízky na účet, i kdyby to byla koruna, nebo třeba 100 milionů, je to jedno, ale prostě pomáháte dobré věci.
2: Jo, takže moc děkujeme, jinak nebudeme tu samozřejmě na to sami. Mm-hmm. Přijde nám spousta milých hostů, já se teď koukám do té tabulky a bude jich opravdu spousta a spousta a spousta. Mm-hmm. Já si říkám, jestli vůbec se stihneme zajít třeba na záchod, nebo se nějak nabaštit.
1: Jako na jídlo a na kave je vždycky čas.
2: Je to teda hodně nadupané, takže se máte rozhodně na co těšit.
1: Mimochodem, jako bude to takové i trošku magické, jenom připomínáme teď čerstvé horoskopy. Nechci říct, že klasika, ale jste zvyklí. A potom někdo, kdo se taky k nám hodlá přidat, každé ráno mezi 7 a 8, ve středu, ve čtvrtek, včetně dneška, kartářka, numerologka Anička Červená.
2: Na to se moc těšíme.
1: Která jde s námi do toho a mimochodem má pro vás i pár dárečků. Takže taky pomůže dobré věci. Takže Milane, ty, jestli on začne, ty den bude velmi kritický, tak ho roztrhnu jako hada normálně.
3: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Úterý bude dnem s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných s těmi problémovými konfliktními. Očekávat pak můžeme velkou nápaditost a schopnost přijímat změny, ale také jít do akcí a větší velkorysost. Nicméně ve vztazích, a to zejména milostných, to může pěkně drhnout. Rozumné tedy bude chovat se mile a vstřícně. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani mohou očekávat přízeň v oblasti financí. Lvi budou zejména ve vztazích miláčci ve smíru a střelci by si měli dávat pozor na možná nedorozumění. Kozorohům by se nemělo dít nic mimořádného. Pany nejspíš budou potřebovat odpočinek a relaxaci a býci mohou pociťovat větší tlak z okolí. Rádci mohou počítat se skvělou intuicí. Rybám by se měli dostat do pohybu záležitosti, s nimiž nepočítali, a štíři mohou procházet zásadními vztahovými změnami. Bodnáři budou mít tendenci vidět věci jinak než ostatní. Váhy mohou zažívat větší chuť na sex a blíženci zaznamenají v číslu nové energie. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

0: Ranní pohoda s Rádiem Čas, s Lenčou a Radimem v rámci moderátorského maratonu, který se rozjel zatím nenápadně, protože to vypadá jako běžná ranní směna. Nicméně jsme rádi, že nás vnímáte a že už malému Páťovi Kašparovi posíláte první korunky. Takhle, tahle ta sbírka běží průběžně, my jsme to dneska odstartovali, takže vlastně první 300 od konkrétně Daniely a Radky, my vás totiž vidíme, ale my jsme si to potřebovali ověřit, jako jestli to funguje a dokážeme si to zobrazit, takže jen houšť, všechno vám řekneme včas.
1: A moc děkujeme.
0: Nicméně já se nemůžu nezeptat, mám ti připomenout nějakou dámu z Frýdku Místku.
1: Já nevím, jestli je vzhůru, doufám, že je, když tak ji můžeme zopakovat ještě v 9. Andrejka se jmenuje. Já jsem totiž včera, já vůbec mám ze včerejška velmi pěkné zážitky z Frýdku Místku, musím říct. Takže já ti řeknu Andrejku a pak ti řeknu Míšu, jo?
0: No počkej, tak která si myslíš, že bude spíš teď spát?
1: Já myslím, že obě.
0: V obě?
1: Teď spí všichni.
0: Víš co, tak udělej teaser, šéf chce, říkáme teasery, tak prozradíme, že zhruba za hodinu toho bude ale hodně. Takže dneska no. v 6.50?
1: Dneska v 6.50 pozdravíme paní Andrejku a paní Michaelu z Frýdku Místku.
0: A dozvíte se, proč se Lenča měla včera dobře, jo?
1: Ano.
0: Přesně tak.
1: Ano, díky právě vždycky těmto dámám.
0: Aha, jo, jo.
1: Ale to se týká i tebe potom.
0: To se mě týká i dobře.
1: Ale to nesmíme zapomenout v těch 6.50. Jinak je teda v rámci moderátorského maratonu, jenom jsem chtěla ještě říct, že kdo nás třeba poslouchá takhle od 6. hodiny raní, tak by si nás měl užít, protože jsme ještě čilí.
0: Jasně, my budeme v komatu, i když no. jako u mě se třeba únava projevuje tak, někdo padá za vlas, nevím, jak to máš ty. Já mám takovou opilou, jo? Takže budu možná trošku rozvernější.
1: Jo, před 2 lety jsme se hodně smáli a já někdy jakože jsem přitažena, že se cítím, že přesně, že se jako směješ a člověk je taky přitažený.
0: Já se zeptám takhle. Tvé přitažení projevuje se tak, jako když jsi hladová nebo nedospala?
1: Ne.
0: Může být přitažená, v pořádku.
1: Nejhorší je hladová, nevyspala, tak to je pravda.
0: A už za 24 minut se dozvíte, co Raduška a Katuška z Frýdku Místku, nebo
1: Andrejka
0: Anuška, no. Teď to ještě můžu splásit, co on spí? Říkala si, že spí, tak můžem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: Tak jako co si budeme v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas, ty další otázky až do pátku budou s tím maratonem souviset. A dneska se vás, naši milí, ptáme, kdy vy naposledy jste přispěli na dobrou věc, jo? A je to úplně jedno, jestli jste někomu třeba i pomohli s taškou, jestli jste se zaměřili na děti, na seniory, na nějaké marody a podobně, ale prostě, jestli pomáháte i v průběhu roku a nejenom třeba v čase adventní a tříkrálové sbírce. Odkaz je na Facebooku a můžete využít i WhatsApp.
1: 776612800, to je naše WhatsAppové číslo, kde samozřejmě můžete nahrávat i hlasovky. Terka píše na Facebooku: pravidelně a různě na záchranné stanice pro zvířátka přispívám. Mm-hmm. No a Pepa píše: dneska v 17 hodin, tedy včera to bylo, když jsem jel z práce, tak možná poslal i něco na náš transparentní účet na Patrička.
0: Ahojky, moc už se těším na váš program, který bude doprovázet maraton, tak ať vám to šlape, jste skvělý, píše Eva. Evi taky děkujeme.
1: Děkujem.
0: A kdybychom jako byli úplně tak jako doslovní, jo, já schválně udělám aktualizaci, protože my jsme takový načatí, to nás bavilo nejvíc během těch maratonů, díváme se na transparentní účet. Takže pozor, protože ta sbírka pro malého Páťu Kašpara, ke které si řekneme ještě víc, ta probíhá už nějaký čas, ale dneska startujeme za celý tým Rádia Čas i Čas Rok a Radka, Daniela, Žaneta, Kristýna a Eva už přispěli, jo, takže vlastně prvních 12 máme na kontě.
1: A nejkrásnější na tom je, že teda moc máváme a objímáme, protože většina těch jmen my je známe z éteru Rádia Čas, protože jsou to třeba lidé, kteří u nás něco hezkého vyhráli a podobně.
0: Věrní posluchači.
1: Věrní posluchači, takže to je opravdu jako úžasné ráno, jinak zdravíme, máváme Žandě, Žanetce, kterou taky známe.
0: Jo, ta Žaneta je Žanda vlastně.
1: Ano, ano, ano, to je Žanda.
0: Žando, to znamená, má manžela?
1: Já ne.
0: Nebo má partnera, o čem si povídáte, jenom jak dát nohu za hlavu? No nic, no, to je mezi náma. V každém případě mě zajímalo vaše příjmení, tak mě zajímala pánská verze toho příjmení.
1: Právě, že bych řekla, že ne, protože ne. Je velmi taková pozitivní, rozesmála a spokojená. Tak
0: jo,
1: já myslím,
0: takhle,
1: že nemá.
0: Jo, takhle, jo, takže.
1: Já to vím, že ani já vím.
0: Každý veselý člověk vlastně není zadaný.
1: Ale my jsme se jako dlouho neviděli, jo. Takže možná, proto říkám, že nevím, protože možná nastala nějaká změna a nějaký jako úžasný muž do toho života přišel.
0: Nicméně za ten dobrý skutek si to zaslouží každý z vás, takže děkujeme. A jenom jsem chtěl ten poslední postřeh, že si pamatuju za sebe, že ty jsi velká rozumnější, ale já byl hodně závislý a že jsem vlastně každou minutu klikal a aktualizoval ten účet. Já říkám, jak to, že jenom 500 teď a podobně.
1: Jo, jako, jo. No, ale já myslím, že to se ještě rozjede, protože to já vím, že jak tě to chytne, tak to potom bude pořád.
0: A to nejpodstatnější vlastně jsme si řekli, že si uděláme takové malé velké challenge, že když dosáhneme nějakých zajímavých částek, třeba v rámci dne a podobně, takže to nějak jako stvrdíme. Nějakou to není sázka, to je prostě challenge. Tak,
1: no, takže v rádě bude jíst tvarůžky.
0: To byl takový jenom nápad. To je, hele, jako no, ty tvarůžky, jako by no. Toho se...
1: Bude se barvit na blond a ještě se nechá potetovat. Ale to už jsme dělali loni, takže mě vlastně zajímají ty vlasy
0: no,
1: a ty
0: upřímně,
1: tvarůžky.
0: No upřímně, jako včera pamatuju, že jsme se potkali se Zuzkou mezi dveřma. No. Mimochodem naší kolegáčci, tak je nutno poděkovat všem, kteří to obstarávají kolem, jo? To potom řekneme jmenovitě. Nicméně Zuzka zmínila jméno člověka, který pracuje sice v tom salonu, ale on se specializuje na piercingy.
1: No, takže si dáš piercing. To já jsem měla, mně se to líbí. Já když jsem byla mladší, jak
0: takže
1: jsem měla
0: si piercing. Říkám jako kérka, jestli to třeba nepovýšit touhle cestou.
1: Tak ale jestli si dáš piercing, jo, tak to musí být na nějaké prostě třeba do nosu, nebo víš, na nějaké viditelné místo, tak nebo
0: jasně,
1: do obočí.
0: Jasně, že bychom fanfuláka tady jako nedělali v přímém přenosu, ale to by bylo...
1: Přátelé, 6.34, myslím, že to je nejpozdější čas, kdy jsme se dostali k fanfulákovi, nebo fanfuleně.
0: Hity, které milujete, Lenka Radí, moderátorský maraton a díky, že to žijete s námi.
2: Radio Čas.

0: Jako jsme rádi, že to žijete s námi, ale lidi jako zase s rozumem a nezapomeňte, že mám ještě pořád maminku, díky bohu za ty dary, jo. Mám tady tip na challenge v rámci piercingu, jo.
1: No.
0: Kdybychom náhodou v rámci moderátorského maratonu Rádio Čas vybrali nějak moc peněz, rádio náušnici do ucha. Já si stejně pořád myslím, že ji máte a nějak mi k vám jde, i když ji nemáte. To je asi matoucí, protože mám tetované uši.
1: Nemáš náušnici v uchu, ale přemýšlím.
0: Já jsem někde slyšel, jako, že prý, jako když to na špatnou, nebo na, jako do nějakého bodu špatně píchneš a podobně.
1: Tam jsou akupunkturní body, pozor na to, přátelé. No, no, no. Ale víte, co zase pro krásu, že? Co bychom neudělali. Každopádně, co ty a muži a náušnice v uších? Protože to je velké téma, protože vím, že byl jednou dobu takový trend, že fotbalisté to hodně nosili. Mm-hmm. Tak co ty a náušnice?
0: Jako když to vidím na chlapech a podobně?
1: No, jestli by se zdal?
0: Tak vidíš, že je nemám, jo, ale vzhledem k tomu, že mám potetované uši, tak někteří si třeba myslí na dálku, ale já už to ani nevnímám a podobně. Já jsem to někdy jako neprožíval, tohle mi jako nikdy nelákalo.
1: No.
0: Se přiznám. Takhle, to vždycky poznáte, to máte stejné jako s tetováním, to je jedna z mála věcí, stejně jako knír, někde jsem to teď říkal, že vlastně, které vůbec neřeším, protože vím, že jsou mojí součástí, jo, ale mám pocit, že už bych se asi hlídal, jako bez tou náušnicí, no a podobně. A hlavně, jo, to jsem chtěl říct, vždycky jako dostat se k tomu, co jsem chtěl říct. Všimni si, že potkáš chlapy, kteří mají náušnici a ty to vůbec nevnímáš, protože je právě jejich součástí, a potom přijde někdo a cingrlá se to tam a ty říkáš, aha, tady něco není jako v pořádku.
1: Jo, tak to mě napadá pár případů.
0: A doteď řeším, ty jsi mladší. Pamatuješ si ještě na teleshopping?
1: Duší jsem stále mladá.
0: Pamatuješ si na teleshopping ještě?
1: Ano.
0: Horsta Fuchse?
1: Horst a Gáby, to je legenda.
0: No ale Horst Fuchs asi byl hetero, ne?
1: Byl.
0: A pamatuješ si na tu náušnici, co nosil?
1: Měl náušnici.
0: Tu a dolů a tady ještě kamínek, když to přeženu a podobně.
1: No protože víš co, kdybychom prodávali škrabky univerzální, kde jsme dneska mohli být?
0: Mhm. Ale já myslím, že to byl krásný marketingový tah, protože. Jo, mimochodem, to bylo antrek perličce, jo, od Lenči. Takže to tak bude jako celou dobu. Moderátorský maraton Rádia Čas. Počkej, já ti to aspoň oddělím, jo. Já ti to aspoň oddělím.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.
1: A to máme za sebou to projet 40 minut, co budeme plácat po 12 hodinách.
0: Já jsem něco spočítal dokonce.
1: No řekni.
0: Můžeš říct tu perličku za chvilku, já ti řeknu.
1: Jo, kašlem na perličku, Horst a Gáby je lepší.
0: To souvisí vlastně se včerejší perličkou.
1: No.
0: Kdo si spočítal a byl za to zaplacený, že v podstatě, když v práci si odběhneme denně 10 minut na záchod, na toaletu, tak vlastně celoročně nás platí 40 hodin za pobyt na záchodě.
1: Je to tak.
0: Tak já si říkám, že mnohem výhodnější pro vás bude s námi strávit těch, já jsem to spočítal, to vyšlo, 40 hodin moderátorského maratonu Rádia Čas.
1: To je vlastně takový čas, který někdo prosedí v práci na záchodě.
0: 3x 12 a v pátek 4 hodiny plus minus.
1: Wow. Mm-hmm. Takže my si dáme, takže vlastně my budeme mít ve třech dnech takový celý pracovní týden klasický.
0: Ano, přesně tak. Takový ty, kteří si někteří odskočí na toaletu a tam píšou manželkám a milenkám a podobně.
1: A víš, co se dělá nejlíp na záchodě, když sedíš a koukáš do mobilu?
0: Tlačí.
1: Tlačí a posílají se penízky na Patrička.
0: Zdravím jeho rodiče, pokud to právě slyší,
1: ale tak.
0: Myslím, že se mnou souhlasíte, není no odkud to přijde a jak to voní, ale hlavně, že přijdou, jo, což mimochodem.
1: Tak lepší než scrollovat, ne?
0: 2500 už máme. Ještě jednou připomínáme to nejpodstatnější, cazradio.cz jsou naše webovky, potom včetně sociálních sítí, kde to uvidíte, kde je jak QR kód, tak číslo transparentního účtu pro malého Páťu Kašpara, kterému pomáháme.
1: Takže děkujeme, ať už odkudkoliv zdravíme, máváme, objímáme a děkujeme.
0: A tu perličku stejně musí říct později, víš proč?
1: Proč?
0: Protože v 6.50
1: ano,
0: si chtěla prozradit,
1: Andrejku,
0: co ty dvě dámy z Frýdku místku, jak moc jako, ti udělali radost.
1: To je veliké, ale to je veliké, přátelé.
0: Tak to už za chvíli.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: milujete a taky naše společnost Lenča Radim a vlastně všichni kolegáčci v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas. K tomu se ještě dostaneme, nicméně, co jsme vám slíbili a Lenča vám prozradí, co jí dvakrát včera, nebo kdo jí dvakrát včera ve Frýdku Místku dělala radost.
1: Ano. Já jsem totiž jela do Frýdku do obchodního centra Frýda. A potřebovala jsem, já začnu tím prvním, potřebovala jsem do lékárny, protože teď řeším nějaké patálie. A prosím vás, já vůbec nechápu, jako co se tam stalo. Ale paní lékárnice jmenuje se Michaela a má takové zvláštní příjmení, které prostě nedokážu vyslovit. Jo. Takže ale paní Michaela z obchodního centra Frýda z lékárny. Tak ona tam se mnou mluvila asi, nevím, 5-10 minut. Samozřejmě fronta za mnou byla hodně naštvaná, ale ona byla tak úžasná, ale tak úžasná. Ona mi tam normálně dala terapii nad tím pultíkem. Navíc mi skutečně doporučila něco, co dávalo smysl. Mm-hmm. Nebylo to takové to, že musím to prodat, protože já nevím, chápeš, jako jo, fakt to dávalo smysl.
0: Mám z toho provizi, ano.
1: Doporučila mi vlastně i věci, které jsou prostě jako nějakého přírodního charakteru, jako, chápeš, jo, prostě já jsem úplně tam koukala, já jsem to vůbec nechápala, já jsem se jí tam málem rozbrečela, protože ona se mě začala doptávat, co a jak a tak i na můj jako životní příběh a tak a já úplně říkám, co to je za člověka, jak jste se tady paní objevila.
0: Vždycky to lidé, no.
1: Takže já bych paní Míše chtěla extrémně moc poděkovat, protože to byl takový závan prostě lidskosti a pomoci, že vůbec jako na té ploše, nevím, 5 minut v lékárně jsem tohle v životě nezažila. A ještě jednou moc děkuju a extrémně mi to pomohlo.
0: Paní Míšo, to byla moderátorka z Rádia Čas, která o vás teď mluvila a moc hezky. Tak jo, já cením ty srdcaře.
1: Třeba jí to někdo
0: díky
1: řekne.
0: Za ty dary.
1: Přesně, to někdo řekne.
0: Pošlete to dál, co ta druhá paní na holení.
1: No a potom jsem šla do drogérie a teď jsem byla taková celá rozhozená z té lékárny, že? Nenamalovaná, stažené vlasy. Proč se mi tohle děje vždycky, když jsem úplně v nejhorším šejpu, jo? A vybírala jsem si nějaký čaj na spánek, jo? A takže jsem měla ještě ty očička, jako jsem se mračila a koukala jsem se, co a jak. A najednou ke mně přiběhla paní Andrejka a byla velmi nadšená, že mě vidí a začala mě objímat a byla extrémně úžasná a skvělá, myslím, že tam byla s dcerou a říkala, že nás poslouchá, že nás zná, že je z nás nadšená a mám tě moc pozdravovat a že nás má moc ráda. A to bylo teda úplně taky krásné.
0: Andrejko.
1: No. Já jsem teda Andrejce říkala, aby přišla právě zítra mezi 14. a 17. To ona říkala, že ji nikdo k nám nedostane, že se jako bojí. Ale i tak teda máváme a objímáme na dálku a moc děkujeme. Bylo to úplně. Víš, jak takové ty hvězdičky, jak ti začnou jako kolem hlavy.
0: Já včera jel z Brna, mimochodem, jako je to už jako cesta Ostrava Praha časově, ale ano. Prostě dojel jsem a ta zpáteční cesta byla, já jsem doufal jako v prázdné kupé, tak ne. Hmm. Jel jsem s pánem, který vypadal, víš, co měl oblečeno Mike Myers? Ten vrah z Halloweenu.
1: Jo.
0: Ne, to je taková jenom kombinéza, takový ten overall, ano, se tomu říká, ano. Jo. To dokáže nosit jenom málo, který chlap byl extrémně štíhlý, měl nějaké kérky, vypadal trošku jako tak jako punker, dobrý den, a pak celou dobu byl na mobilu, takže nic, jo. A já jsem tam taky řešil svoje a když jsem vystupoval, tak se jenom zeptal, a nejste vy nějaký influencer? Nějaký TikTok nebo něco? Myslím, že vás znám, ta vaše videa s kolegyní a já. Co máš říct, co říkáš?
1: Tak mě toho nikdo neřekl.
0: No ale poznávají tě, tak to je to stejné.
1: Já jsem vždycky v šoku.
0: No ne, no přesně, a já úplně nelogicky odpověď, já říkám, svět je malý, nebo říkám, všechno je možné, podobně, naschledanou, hezký den, jo. Takže tak jako co chceš říct.
1: Já jsem vždycky v šoku.
0: Protože takhle lidi, influenceři na těch videích vydělávají, jo, to je takové jako jedno z mála. A to děláme pro radost.
1: Jo, ale doufám, že jo. Mohla jsem něco vydělat, to ani nevíš, to ti musím říct. Dobře, tak zase to natýzujeme, ať nemluvíme 3 hodiny.
0: Tak po 7. hodině se dozvíte, jak Lenka mohla vydělat.
1: Jak jsme mohli vydělávat, přesně.
0: Jo, dobře, fajn. 6.54, krásný čas s Rádiem Čas.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Šumpersku na silnici v oblasti Mohelnice poblíž centra. Havarovalo tady osobní auto. Počítejte se zdržením. A pozornost mějte v Přerově v oblasti Dřevohoštice v ulici Dolní. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Projíždějte opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku policie upozorňuje na elektrokoloběžky, které rodiče kupují dětem. U některých je totiž potřeba řidičák. Platí to pro koloběžky, které jedou rychleji než 25 km v hodině a výkon mají nad 250 W. Policisté také upozorňují, že děti na nich často jezdí nebezpečně a bez helmy. Proto na školách probíhají preventivní kontroly.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se výrazně zlepší dostupnost lékařské péče. Městská nemocnice tam příští rok otevře 6 nových ordinací pro chybějící specializované lékaře. V sousedství areálu navíc vznikne soukromá zubní klinika. Podrobnosti má mluvčí města Jana Končítková.
2: Odborným lékařům hodláme nabídnout kompletně připravené zázemí, aby nemuseli hledat prostory a investovat do jejich úprav. Není pro nás přitom podstatné, zda budou pracovat pod hlavičkou naší nemocnice nebo budou v nájmu. Důležité je, aby lidé v Bohumíně měli zajištěnou kvalitní a dostupnou péči.
0: Ve Zlínském kraji budou myslivcům pomáhat nové drony. Kraj na jejich pořízení přispěje 1 000 000 korun. Drony s termovizí dokážou najít srnčata ukrytá ve vysoké trávě a myslivci je tak mohou před sečením přenést do bezpečí. O dotaci mohou uživatelé Honiteb žádat od 2. do 27. listopadu, a to do 12 hodin. Na jeden projekt mohou získat až 100 000 korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: A zítra čeká hokejisty Frýdku Místku další zápas Maxaligy. Od 17 hodin se v hale Polárka utkají s Přerovem. Domácí tak budou chtít před vlastními fanoušky zabojovat o další body. Dnes očekáváme jasno až skoro jasno. Místy se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas. Další za hodinu.

0: milujete. Tabuli půjde Líšková.
1: Proč pořád já? Proč pojď. Nevyvoláš někoho jiného?
0: Za prvé mi nebudeš tykat, Líšková. Omluv se.
1: Omlouvám
0: se. Tak výborně. Tak, co se odehrává od 6. do 9. října na Rádio Čas?
1: Moderátorský maraton.
0: Odehrává... Proč to říkáš tak? Maraton!
1: Protože se mi to líbí.
0: Ne, nechci, abys mi tady měla ty svoje pubertácké pózy, prosím tě. Odehrává se pouze na Rádio Čas?
1: Ne, taky na Rádio Čas Rok.
0: A vlastně v celém mediálním domě musíš taky dodat.
1: Dobře. Jakoby.
0: Koho se týká, komu se pomáhá?
1: Malému Patričkovi.
0: Kde najdeme jeho životní příběh?
1: Na časradio.cz.
0: Ještě někde, kde si to třeba lidé mohou i prohlédnout?
1: Na časradio.cz.
0: Které video si včera a kde potvrzovala na sdílení?
1: Na Facebooku a na Instagramu Rádia Čas.
0: Já tě nebudu tát ke správným odpovědím, přesně tak. Jakou formou můžeme pomáhat?
1: Můžeme poslat penízky na transparentní účet.
0: Pomocí třeba i?
1: QR kódu.
0: Ano, přesně tak, pokud jsme v 21. století, správně. No a tak jako, jak ten moderátorský maraton probíhá, mi ještě řekni, jako budeme, esenci toho.
1: Budeme tady my dva, od rána do večera, od 6 do 6, každý všední den, až do pátku, kdy v pátek po 9. hodině, tak nějak kolem 9.30 bude velké grande finále. Takže nás čekají takové 12-hodinové směny. Já se na to moc těším. Mimochodem první hodinu máme za sebou, to znamená, zbývá nám už jenom 39.
0: Na kontě aktuálně 3400 korun a to jsme teprve začali, takže děkujeme moc. To nejpodstatnější, nebudeme tady sami, přidají se kolegáčci, spousta hostů a jen co se nasnídáme, tak se spojíme s Aničkou Červenou, kartářskou a numeroložkou, která bude takovým pravidelným, nepravidelným hostem všechny tři dny.
1: Mimochodem, jako by to tady takhle budeme opakovat, jo, ale já bych chtěla trošku naprášit, co se tady děje, když se vypnou mikrofony.
0: Počkej, povídej přiálně.
1: Protože jsme si říkali, že budeme spolupracovat, že prostě to dělá i stanice Čas Rok a že budeme takový kámoši a že to není soutěž.
0: Tak, hity, tohle neřekneš, ne, hity, ne. Hity, které milujete, kdykoliv i online, konec konců, tam je všechno podstatné na czradio.cz. Ne, to si to řekni do svého. Ale už nemůžeš mluvit do písničky, máš zapnutý mikrofon, pozdrav lidi. To, co to jako žalobníček, kopeček, postavil si do meček.

0: Od rána, tedy přesně řečeno od 6.00, kdy jsme odstartovali moderátorský maraton Rádia Čas, už 3700 korun pro dobrou věc. A to jsou ranní skřivaní, kteří už nás slyšeli a hlavně slyšeli příběh malého Páti Kašpara. Mimochodem někdy po deváté přímo z úst jeho rodičů, ať taky to máte z první ruky, i na sociálních sítích a podobně. A moc děkujeme, že pomáháte, to nejpodstatnější na webu cz.radio.cz, včetně třeba i... Teď jsem vám řekl transparentních účtů, jak se to jmenuje?
1: Transparentní účet.
0: Ano, transparentních účtů a nebo taky QR kódy a podobně. Mm-hmm. Však pomalunku dejte si k tomu kafe a k tomu spousta zajímavého povídání i z ranní dvojku.
1: No, my jsme se před chvilkou bavili o tom, že tě poznal nějaký pán ve vlaku a říkal ti, že jsi influencer.
0: Dal jsem, že jsem influencer, ano.
1: A ty jsi říkal, že nevíš, jak máš odpovědět a že influenceři jsou ti, kteří si videí vydělávají, což
0: ano,
1: my nemáme, že
0: dostávají penízky, ano, přesně.
1: Já nevím, jestli si pamatuješ na tu dámu, která přes TikTok nebo přes to OFK, už nevím, že prodávala nějak své ponožky nebo to, že si vyslekla ponožky.
0: Ano, ukazovala nožky a třeba stačilo jsem dát ponožku a byla hrdá na to, že si tak naviděla na auto a na byt a podobně. No.
1: A já jsem to tady kdysi teda komentovala slovy, že kdyby jsme si sundali ponožky, kde jsme mohli být, že dnes? Mm-hmm. A opravdu, jo, opravdu mi na Instagram napsal nějaký pán, že by tu ponožku jako koupil.
0: Za kolik?
1: Já nevím, já se bojím.
0: Ty jsi to neprodala?
1: Já jsem nic nenapsala.
0: Tak použijeme moji, napiš mu ještě, tak Ježiši Kriste lení.
1: To bude poznat, prostě kolikátko máš nohu.
0: No já mám toho pičí nohu, no já mám no. Ty velkou díru mezi ano, přesně no. Nohama, mezi prstama, ano přesně
1: a
0: tak.
1: A kolikátko máš nohu?
0: Já možná i menší, ale tam záleží, já mám široký nárt, jo, takže 46 plus minus. Co je?
1: Pán si ode mě objedná ponožku, to
0: je
1: přímo 46.
0: Ale podivu, ne, nikdy jsou takové ty přece elastické ponožky, že můžeš použít menší a stejně to natáhneš na to.
1: No, já jsem se to snažila dohledat, tu zprávu. Mm-hmm. Jo, počkej. Jo, že jestli není 20 tisíc za ponožku hodně. My jsme to asi tenkrát nějak to a já jsem se strašně bála odepsat. Můj něco odepíše, že? Já jsem dala teďka rádi telefon do ruky.
0: Má nula sledujících a dva příspěvky, tak toho by se asi trošku bál, i když no. Na druhou stranu nás asi poslouchal, že jo?
1: No tak rozhodně nás poslouchal.
0: No počkej, ale to nebyla žádost. Neříkali jsme to v té zajímavosti, že 20 tisíc ta holka za to dostala?
1: Ne, já jsem, no nějak jsem říkala, že za 20 tisíc bych ji klidně prodala.
0: Jo, takhle.
1: Ale on se tváří tak v tom příspěvku, mm-hmm. Že kdybych s ním začala konverzaci, mm-hmm. Jo, takže tak, on normálně by to koupil.
0: Dobře, fajn. Hele, jako bez legrace, trošku z jiného světa, ono vlastně je to takové hořko, sladko, smutně, veselé. Protože Marťa, že jo, můj kamarád, no. Je vozíčkář, prakticky mm-hmm. Už čtvrt století. A jako lidi jsou jako, jak to mám říct, já nemám rád to slovo na U, prostě rajcuje různé věci. A dokonce i v tomhletom světě Martin několikrát dostal zprávu od různých lidí, které rajcují vozíčkáři, nebo když máte nohy v sádře, nebo kdyby vás mohli opečovávat, že vám zaplatí a podobně, jo, což on bere jako za největší, jako takovou vlastně jakoby level urážky, protože že jo, to je jako hrdý mladý muž a podobně, takže ježiš, teď jsem ti povídal, jak jsem se, když jsi seznamoval a no, jak napsal Mudr 1.
1: Mudr jedna
0: na X-chatu a na X-ku a on psal každému a byl slušně, říká, velmi rád si s tebou budu povídat, ale nejvíc se povídám s lidmi, kteří mají nějakou oční vadu nebo nosí brýle, no, takže tak.
1: To
0: no.
1: Je neuvěřitelné, to je úplně svět, který neznám. No. Každopádně mi napadla jediná možnost, kdybych byla ochotná prodat svoji ponožku. Jediná
0: povídej,
1: možnost.
0: Povídej přehání.
1: A to je třeba za částku 50 tisíc pro Patrička.
0: Jo, takhle, no ale pochopíš ale, že ten člověk potom to bude čichat po nocích, jo?
1: Tak to už je jeho problém.
0: V tom případě za 100 tisíc prodávám své jeté spodňáry. Ale pozor, tak jako v tom našem světě to tak jede. Takže fakt opravdu, jo, nabízím, jo.
1: Ale
0: ty to... z maratonu Rádia Čas a mimochodem mají krásnou likru, jo, nebo co. Takže...
1: Ale to je fakt, ale to je normálně, ale opravdu to je dnešní svět, jako jo. To je úplně extrémní, že?
0: Prosím vás, jestli to dáte do bulváru někdy, že jsme to nabízeli, jo, ale tak počkej, podíváme se, jestli už někdo, a teď 100 tisíc a rádio pošli, jo. To je, tak zatím máme 3700, to nejpodstatnější, cazradio.cz, příběh malého Patrička, kde pomáhat a myslíme hodně, že vám za chvíli pomůže i povídání s naším vzácným hostem Aničkou Červenou.

0: 7.20, ideální čas na rádiu Čas na dalšího vzácného hosta v rámci moderátorského maratonu a tím je pro tuto chvíli kartářka a numeroložka Anička Červená. Aničko, zdravíme s Lenčou.
1: Krásné ráno k vám do studia všem časákům.
2: Krásné ráno.
0: Tak já si vás takzvaně vyhulím hodně nahoru, ať to slyšíme, protože ladíme víc věcí, nejenom se slyšet, ale dokonce pro televizi Relax i vidět, tak snad to klapne, Aničko. Jste zabírána teda i na kamery?
1: Doufám, že jo. Vypadá to, že technika neselhala, ale uvidíme. Doufám, že výsledek bude dobrý. Nejsem úplně technický talent, jak se říká.
0: Výborně. Aničko, nemůžeme se nezeptat, co lidé v dnešní době, protože tak jako v průběhu roku několikrát mapujeme, s čím za vámi chodí, tak dejme tomu ten konec prázdnin a začátek podzimu 2026, co je takové nejčastější téma, s kterým vás oslovují.
1: Tak jak už víme, tak teďka jsou vlastně záležitosti spojené hlavně s novými začátky, což pro některé je velice těžké. Ale musím říct, co jsem zaznamenala po další době, tak je docela i příjemný optimismus, že lidé se opravdu už nebojí těch nových zítřků, jak se říká. Mm-hmm. Takže nejrůznější změny, ať už v oblasti práce, lásky, stěhování, bydlení, ale hlavně ty největší změny sami v sobě. To mají lidé teď úplně jako nejčastější téma.
0: Mimochodem, tak máte nacítěno, nebo tak vy to víte asi, vybrali jsme si dobrý čas pro ten moderátorský maraton pro dobrou věc, to dejme tomu 6. až 9. října, jako děje se tam nahoře něco zajímavého, co by nás mohlo podpořit v tom vybrat co nejvíc peněz?
1: 100% dnešek je úplně startovní čára, no prostě geniální, protože je to pod vibrací osmičky. Navíc ještě na velký, no to je úplně skvělý pro malého Patrička, ideální volba. Já doufám, že lidé budou stejně tak jako my všichni nadšeně pomáhat, protože samozřejmě je to moc důležité. Všichni víme, nebo vy určitě, samozřejmě taky peču maminku po mrtvici ležící postiženou sestru, v rodině také máme mozkovou obrnu. Takže moc dobře vím, co to je. A věřte mi, že kdysi, když u nás jakoby se tohle skytlo, v té době nebyly takové možnosti a dneska je skvělý, že opravdu díky cvičením, rehabilitacím a všemu je možný spoustu věcí udělat a udělat zázraky. Ale prosím vás, hlavně pojďme jim pomoci z toho důvodu, protože uvědomíme si, že ty rodiče to mají strašně těžké. Ono nejenom, že v té lásce prostě se snaží nějakým způsobem fungovat pro malého Patrička, ale sebe mají úplně na posledním místě. A vím si, že to samo o sobě je strašně náročné a hlavně to jen tak neskončí, to neskončí zítra. To neskončí tím, že se tady vybere nějaká částka, že sice se ulehčí život tím, že budou mít finance na všechno možné, ale oni budou 24/7, 365, vlastně dlouhou dobu prostě jako fungovat dál pro toho Patrička. Takže už jenom v tomhle

0: si můžeme, pojďme jim pomoct. Mám to vlastně zkušenosti jako pečovatelka, že opravdu, když člověk má řešit ještě finance, tak to je prostě opravdu to nejhorší, co může být. Protože chcete všechno tu lásku dát do těch nejbližších a vy místo toho musíte přemýšlet a řešit a vyjednávat a lítat a tak prosím vás, časáci, pojďme se spojit a pojďme máme patričně pomoct.
1: Já bych teda s dovolením zmínil, nebo Lenča připomene WhatsApp číslo Rádia Čas.
2: Je to 776612800 a ještě jsem Aničko chtěla poděkovat za tyhle slova, protože myslím si, že lepší, hlubší a krásnější úvod moderátorského maratonu jsme si v podstatě nemohli ani přát.
1: Ona to, Anička, hlavně jakoby prosákla už skrz své sociální sítě. Mám pocit, že to v podstatě promovala úplně nejdřív z nás všech, takže díky moc za to, že jste s námi do toho šla. A jak říkáme, dneska, zítra i pozítří v podobný čas, jako se dvakrát za hodinu potkáme. Ten WhatsApp jsme připomínali z toho důvodu, že vy pro naše posluchače máte zase malý dárek, že jo? Abyste to tak jakoby trošku pošoupla.
0: Samozřejmě, no, nejenom jeden malý dáreček. Já jsem se rozhodla, že těch dárečků bude víc a bude to zrovna dneska pro dnešek 3x 15-minutový výklad pro někoho z Česáků. A ještě pro vás mám jedno takové překvápko.
1: Ano.
0: A to je, že jakmile my tady spolu dovysíláme v rádiu živě, tak jak vy řeknete, dneska stačí, dobrý, tak já tam budu ještě na svém telefonu pro ostatní Česáky k dispozici, kde si budou moc dát prostě jednu otázku, napíšu na WhatsApp, pak řeknu telefonní číslo a já jim prostě jednoduše nechám buď hlasovou zprávu s odpovědí, nebo jim to napíšu, nebo jim to zavolám, bude záležet.
1: Wow. Aničko, vy jste se stala součástí týmu, tak to teda opravdu cením. Konec konců, my si kouzlo těch karet ukážeme za chvíli, nebo plus minus kolem 7:45, ale teď to nejpodstatnější, jak se tady dobrat, protože takhle, těch 15 minut, pokud opravdu řešíte něco akutního, bohatě stačí, protože Anička jde jako drákona, neříká moc ty omáčky kolem. Však se taky může vyzkoušet lení, že jo, a podobně. No. Nicméně, co pro to udělat? Takže WhatsApp číslo uděláme potom jako první, zase první tři, kteří správně odpoví. Aničko, máte otázku?
0: No, já jsem to možná vlastně dneska řekla, takže dnešní otázka bude, pod jakou vybrat si dnešní den. Tak to máme jednoduché.
1: Pod vybrat si jakého čísla, že jo? To si pamatuju.
0: Ano, ano.
1: Já jsem na to
0: ano.
1: Jo.
2: To si pamatuju taky.
1: Takže 776612800, volejte, prosím vás, ideální bude, když nám rovnou napíšete i své křesní jméno, příjmení, telefon tam vidíme, aby se Anička, až vás tady oslovíme, mohla s vámi spojit po vysílání. Jo?
2: Pište na WhatsApp.
1: Aničko, moc krát děkujeme. Dejte si, takhle už máte v sobě nějaké kave?
0: Ještě nevíte, že jsem Sova, takže teprve začnu a budu vás poslouchat.
1: Jo, i to je gesto, protože Anička jsem viděl ještě před 5 hodinami byla online, jo, tak já jsem si říkal nervy moje, jo. Takže spojíme se zhruba kolem 3/4, zlatá jste, objímám a díky, že s námi do toho jdete.
0: Děkuji za pozvání, těším se pro tuhle skvělou věc a držím palce Patričkovi. Radio Čas.

0: Tak všechna udělátka zapnutá a dá se říct, když pomineme Aničku červenou na telefonu, i když to není jakoby, že pomineme, ale tak prostě živý host ve studiu Rádia Čas a náš věrný parťák taky Martin Fabík. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Zdravíme, děkujeme za dárečky do toho moderátorského maratonu. Zeptáme se tebe, protože dneska se ptáme všech, i když tam se bude hlavně přispívat, ale ono to s tím souvisí. Kdy ty jsi naposledy, dejme tomu, přispěl na dobrou věc, jakýmkoliv způsobem? Kromě toho, že nás takhle obdarováváš svým úsměvem a dobrou
1: přispěl
0: náladou.
1: Přispěl jsem finančně nedávno v takovém světelném obloučku, jakože světelném obloučku, jsem si objednával jídlo a nedávno v pátek, jak jsme byli v fakultní nemocnici Ostrava, kde jsme měli den úsměvu, tak tam jsme přispívali svými úsměvy, radost a tak.
2: To je hezký, to je hezký.
1: Super.
2: Mimochodem, Marťa, s námi byl na maratonu i před 2 lety, v trošku jiné roli, ale byl jsi tady s námi od rána do večera. A musím říct, že to bylo jako úplně skvělý zážitek. Tak zdržíš se tady s námi taky, nebo budeš to mít tak, že
0: Vnímáš, co ti říká? Ty jsi včera zbyla v komatu, že?
2: Co?
0: Říká, nemůže tu být celý den, má ještě jiné starosti.
2: Ale on to říkal jenom mě, neříkal to do éteru.
0: Marťo, takže budeš tady s námi celý den.
1: Bude situace, jak se uvidí, ale budu tady určitě jako dálkově aspoň posílat
0: dálkově v duchu, no.
2: Bude posílat energii.
0: Dobře,
2: no ne, protože to bylo fajn, když jsi tady byl. Tak, to jsem
0: mimochodem, vy posíláte penízky, děkujeme moc, aktuálně už 5100 korun, jo? Od rána, od 6. hodiny, takže jen houšť. A jak říkáme, když to budou nějaké zajímavé částky, tak splníme nějaké challenge.
1: A ten papoušek bude kdy teda?
2: No jo, vlastně papoušek.
0: Teď jsem chtěl říct prosté slovo anglicky.
2: Jdeme na to.
1: Papoušek na to myslím celou dobu.
2: Takže. No jo, a tím bychom ale měli začít, to už slibujeme fakt dlouho. A i náš rejže Jirka.
1: Přemýšlím, jako co by to mělo být, jestli ho třeba nesnědl nebo
2: tak nespal. Já bych dala víš, nevíš, a pak bych dala papouška, co říkáš,
0: Rádio? Nedívala se na něj, zase bude Anička.
2: Aha.
0: Prostě není na to čas, tak víte, co příští maraton?
2: Ne, ani náhodou.
1: Příští moderátor. Ne,
2: ani náhodou.
1: Slíbil už, ale.
2: Hej, papouška,
0: tak domluvíme se, že před 8. se dozvíte tady pravdu.
2: Dobře.
0: Ale pak už nikdo nepřispěje.
1: Ale jo.
2: My tam toho papouška prostě vecpeme.
0: Počkejte, já si jenom otevřu udělátka, protože já toho, jo, já myslím, že takhle si to kliknu. Ať to mám zvuková ukázka samozřejmě s reklamou na těch našich zdrojích, to tak vždycky otravné, jak to má člověk připravené. A pak mu tam skočí reklamy. Přitom to není ukázka, která by byla extrémně... Ale jenom připomeň, proč jsme tady a kde pomáháme.
2: Jsme tady kvůli moderátorskému maratonu. Já myslím, že tohle slovo nebo tohle slovní spojení uslyšíte ještě hodněkrát během těch následujících 3 dnů, protože pomáháme malému Patričkovi, Páťovi Kašparovi.
0: Sa z Radio.cz to jistí, to je to nejpodstatnější.
2: Asi tak.
0: Jo, tam je všechno, včetně QR kódu a zlatí jste, díky moc. A teď se dobře bavte.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Dělal jsem to ve vlaku, takže budu číst z mobilu. Před 20 lety byla dokončena dálnice D5. Říká se jí Via Carolina. Tato dálnice spojuje koho nebo co?
1: Via Carolina?
0: No, D5, prosím.
1: D5.
0: Oba dva jste řidiči, ano.
1: Ta spojuje Jihlavu a Brno.
0: Promiň ještě, co Ráďa?
1: Ráďa?
0: Teď píše, že Ráďa něco, Jirka.
2: Jirka se ptá, kdo se ptá?
0: Ráďa. Tak, jo. To už, já si myslím, že to slyší na první. Pardon.
2: D5.
0: Takže D5.
2: A když mi to D5 dovolí, mím to i hlavu, tada, hoď Prahu za hlavu.
1: Ale to je jednička, ne, to je jednička, tam není D5, to je jednička.
2: To je jednička.
1: D5 bude podle mě něco v Česku na Moravě, bude to Jihlava, něco spojení s Jihlavou si myslím, co?
2: Já nevím.
1: Je to tam?
0: Tak buď to spojuje Prahu a Plzeň, Plzeň a Německo, nebo Prahu a Německo.
2: Prahu a Plzeň.
1: Prahu a Plzeň.
0: Tak tedy Prahu a Německo. Praha, Plzeň, Rozvadov a potom samotné hranice.
2: A čínské už k nám taky nikdy nepřijdou.
0: Co těch je? Tento den měla premiéru opera Euridika. Důležité je to, že je to nejstarší dochovaná opera vůbec. Jo? O to jde. Nejstarší dochovaná opera vůbec. Napsali Jacopo Peri, snad to říkám správně. Tak z kterého roku tak mohla být nejstarší dochovaná opera? Plus minus 50 let vám dávám.
2: Jenom 50 let?
1: 50 let.
0: A tak co jsi myslela, že neandertálci psali opery, nebo co?
2: Tak ne, tak to je až, já nevím...
1: 1804.
2: Ne, to je dřív, 1600 něco.
0: Přesně, je to 1600 a úplně.
1: Fakt?
0: Takže necháme to tak, jako že jsi to řekla,
1: super.
0: Jo. Autor sám si v té opeře zahrál postavu Orfea v té době. Je to postava, jako slavná postava řecké mytologie. Čím byl známý Orfeus?
1: Orfeus?
2: Nebyl to král podsvětí? To je Hades.
1: To je Hades.
2: Ano, to je Hades.
0: Já bych tě rád slyšel odpovídat ve čtvrtek. To bude ještě zajímavější, jestli tohle to si schopná vyplodit na začátku maratonu. Takže...
2: Ne, já jsem vlastně chtěla říct, co to vím, což je Hades.
0: Takže Orfeus.
1: Je to teda Bůh, jo?
0: Byl známý svým hlasem, svou krásou, svými křídly, anebo tělem zvířete.
2: No tak tělem zvířete ne, tak podle mě křídly.
1: No, křídly, ano.
2: Takže hlasem?
1: Hlasem.
0: Zpíval tak, že doslova změnil svět, nebo dokázal měnit svět, zastavit vodu v řece a podobně. Prý neuvěřitelně krásně. Jo? Rok 1889, nevím, jestli tady byl Marťa, ale přesně mám deja vu s Lenčou. Na Montmartre v Paříži otevřeli nejslavnější kabaret Moulin Rouge. Což česky znamená...
2: Růžový mlýn.
1: Růže, něco z růží.
2: Ne, růžový mlýn.
0: Tak, dámy a pánové, vítejte v roce 2025, kdy opět pouštím...
1: Aha,
0: no.
1: Deja vu.
2: Protože v Brně byl... to nevíš? Já si to pořád myslím, že to je mlýn, protože v Brně byl dům. Myslím si, že to nebyl úplně kabaret, ale byl stejného jména. Uh-huh. A měli tam právě ten růžový mlýn, který se točil. A já od té doby z toho Brna si to pořád myslím. Ale Moulin Rouge, tak to bude růžová...
0: Ty úplně opakuješ Moulin to, co jsi, jako tam tlamila přesně před rokem. Tam jde o to, že růž není růžová.
2: To bude rtěnka.
0: Ne, já to nebudu, já jsem chtěla posluchače, ale já jsem fakt vyčerpaný. Takže já končím tímto moderátorským maraton Rádia Čas. Je to červený mlín.
1: Prosím.
2: Počkej,
0: růž,
2: ale...
0: Růž, je totiž červená.
2: Dobře, ale tak já jsem byla tak extrémně blízko. No,
0: hodně
2: blízko.
0: Já nevím, růžový a červený, já nevím. Co no, máš, na, to, zase byl... jako barva trička, jako máš červenou na sobě?
2: Ale byl tam mlín.
1: S oranžovým nápisem.
2: Byl tam mlín. Ale já jako děkuju Brnu za tuto znalost.
1: Radě v pohodě?
0: Ne, jsem vnitřně velmi podrážděný. Já vám teď pustím... Dal jsi jenom Lence čokošku.
1: Já jsem dal oběma čokošku.
0: No, to je lež.
1: No, to není lež.
0: Já vám teď pouštím slavnou ukázku z filmu Jazzový zpěvák.
4: Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You wanna hear twitty? All right, hold on.
0: Počkejte, ještě jste nic neslyšeli, říká ten pán plus minus, jo? Takže film Jazzový zpěvák, The Jazz Singer z roku... Neřeknu. Čím byl zajímavý? Čím je přelomový tenhle film?
2: Že je zvukový?
0: To jsem si ale za to mohl sám teď, jako no, přesně tak, ano. Je to první zvukový film, ano, bylo ano. Tam zhruba 200 slov a nějaké písničky, když občas ještě takové ty klasické němé pasáže. Tak, kdo tady vystudoval divadlo, prosím vás?
2: No, protože jsem Euridiku neviděla nikdy, ani nevím, o čem je.
0: Dobře, tak jenom, že v roce 1952 měla premiéru divadelní detektivní hra Agáty Christie, která mimochodem až na mikro covidovou pauzu se od roku 52 hraje dodnes, nepřetržitě. Mm-hmm. Jak se ta slavná hra jmenuje?
1: Neřešili jsme to loni, už mi to připadá.
2: Ale není to 10 malých černoušků?
0: Asi jste přišli ve stejný den, Lení.
2: Protože 10 malých černoušků.
0: Ano, je to klasika, ale ne tohleto.
2: A mě se to moc líbí. Prosím.
0: Ne, mě nezajímá, co se ti líbí.
1: A možnosti.
0: Možnosti? No. Jo, vlastně to je ta poslední věc, kterou pro vás mám. Aha. Myslím si, protože to něco stvárňuje. Takže myslím si a vyhádáte co.
2: Dobře, tak...
1: Vy si myslíš jako něco teďka? Mm-hmm.
0: Ano.
1: A já mám přijít na to, co si myslíš.
0: Ano, a tak se jmenuje ta hra.
1: Jen tak, abych se na tebe díval a přišel na to, co si myslíš.
0: No to se nám nekoukej, protože by se zčervenal, Martio. Takže tak, no.
2: Já moc nevím. Já od Agáty...
0: Ne, normálně hádejte věci, tak děcka pro
2: tak
0: vás.
2: Tak je to předmět v kuchyni.
0: Může být,
1: je to
0: ale
1: jídlo?
0: Není, prosím?
1: Je to jídlo?
0: Ne.
2: Jo, tak je to předmět.
1: Je to barevná
2: ale
1: věc?
2: Ale on může být klidně i ve sklepě, že?
0: Taky, ano.
2: Takže past na myši.
0: Oh yes, no tak to bylo, pozor, to bylo.
1: Tak tam je jídlo, tam je sýr.
0: Martin, se ptali, jestli to je k jídlu. Já ti klidně rád předestru vám v rámci challenge jako pozřít pastičku na myši se sýrem, jo?
1: To zkusit, proč ne?
0: Tak jo.
2: Krásná.
0: Myslel jsem, že tady budeme do pátečního dopoledne. Já bych to asi zkrátil. Martin, děkujeme za účast bez legrace. Užili jste si to?
2: Ano, jo, skvěle, fakt.
0: Já to jdu stříhat, no a my za chvilku hurá za Aničkou Červenou, která pro vás měla několik dárků a s Martinou se samozřejmě vidíme, slyšíme i po 8. hodině, protože i on nám připravil takové malé víš, nevíš.
2: No děkujeme. A mimo to se vidíme a slyšíme s Martinou, protože bude příběh o Papouškovi.
1: Ano, ten Papoušek, ten tu čeká, ten tak neodletí.
0: Ano, moderátorský maraton 2027, za rok se dozvíte, jak to bylo s Papouškem.
3: Usnula? Asi jo. Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak. Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
11: Obědovka Rádia Čas.
10: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
11: Když posloucháš, máš vyhráno.
10: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
12: Rádio Čas.

0: Otázka pro dnešní den na Rádio Čas v podstatě byla vymyšlená tak, že můžete odpovědět i slovíčkem dnes nebo právě teď, protože se vás ptáme.
1: Kdy jste naposledy přispěli na nějakou dobrou věc?
0: Ano, tou dobrou věcí, aspoň doufáme, za nás rozhodně ano, je to velká srdcařská záležitost, je moderátorský maraton na Rádio Čas. To znamená, my s Lenčou za ranní tým od rána až do večera do 18. hodiny dneska, zítra, pozítří, potom velké vyvrcholení s Radou Překvapení taky v pátek a stále přispíváme na pomoc malému Patričkovi. Jeho životní příběh najdete, jednak se dozvíte v našem vysílání, třeba i od rodičů po 9. hodině, ale hlavně na webu cz.radio.cz.
1: A opravdu už od 6. hodiny od rána, tak ten transparentní účet totálně žije. My to tady máme právě od toho data, protože nelekejte se, jo, když se tam podíváte, tak se nelekejte, ona je tam velká částka, ale od té my jsme začínali, jo protože ten účet funguje už
0: tam,
1: nějakou dobu.
0: Jde tam nastavit prostě od 6.10. a proto vidíme, kolik jakoby za tým Rádia Čas i Rádia Čas Rok a hlavně vás, jako tam je.
1: A chtěli bychom moc zamávat, my samozřejmě nezvládneme všechny, jo, ale třeba Davidovi, Janče, Ilonce, Pavlínce, další Janče, další
0: našim
1: Janče.
0: Kolegáčkům konec konců, no. Míšovi, Míšo, díky moc. Tak. Teď jsme se viděli v kuchynce, jenom čup a penízky
1: a
0: tam.
1: A penízky tam jsou. Takže děkujeme vám všem, kdo přispíváte a posíláte peníze tady na Páču.
0: Už za chvíli se spojíme s Aničkou Červenou, kartářskou numeroložkou, která měla pro vás dárek i 3 15-minutové výklady a potom, ona vám to ještě připomene, ale dokonce bude pro vás na speciální lince, kdybyste potřebovali něco vědět. Myslím, že to se jí netrhne. Jo? Tak uděláme taký komplet balíček s astrologií. Milan Gilnár připraven. Co 6. října? Vydaří se?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných s těmi problémovými konfliktními. Očekávat pak můžeme velkou nápaditost a schopnost přijímat změny, ale také jít do akcí a větší velkorysost. Nicméně ve vztazích, a to zejména milostných, to může pěkně drhnout. Rozumné tedy bude chovat se mile a vstřícně. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani mohou očekávat přízeň v oblasti financí. Lvi budou zejména ve vztazích miláčci ve smíru a střelci by si měli dávat pozor na možná nedorozumění. Kozorohům by se nemělo dít nic mimořádného. Pany nejspíš budou potřebovat odpočinek a relaxaci a býci mohou pociťovat větší tlak z okolí. Radci mohou počítat se skvělou intuicí. Rybám by se měli dostat do pohybu záležitosti, s nimiž nepočítali, a štíři mohou procházet zásadními vztahovými změnami. Bodnáři budou mít tendenci vidět věci jinak než ostatní. Váhy mohou zažívat větší chuť na sex a blíženci zaznamenají v čísu nové energie. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě

0: Oni to taky nespívají.
1: Cože?
0: Prostě nespívají.
1: Hity, které milujete a broukáte si společně s Rádiem Čas. 7.52, nejvyšší čas na milého hosta, který v podstatě v roli hostů odstartoval moderátorský maraton Rádia Čas. Pravidelně, nepravidelně společně s námi kartářka, numeroložka Anička Červená. Aničko, spojení funguje, dobrý den.
2: Dobré ráno, tam do studia, všim časákom i divákom televize Relax.
1: Jo, a mimochodem, a jak jsme ladili tu logistiku, jo, je to líp slyšet, takže už se slyšíme i lépe. Rovnou tímto zdravíme tři posluchačky, mimochodem dámy byly dneska rychlé, protože Anička dala do placu 3 15-minutové výklady. Já jsem jí psal poznámky, takže to tady mám pěkně před sebou. Ptali jsme se na denní vibraci tohoto dne, je to tak?
2: Je to tak, ano.
1: Je to tak, byla to už můžete prozradit, Aničko?
2: 8, silné číslo.
1: Tak mimochodem Marcela, Zuzka a teď to první jméno, myslím, byla Alenka. To se mi tam teď u vás teď neukázalo, ale myslím, že Marcelka, Zuzka a Alenka, konec konců napsali jsme vám i na WhatsApp Rádia Čas, odpověděli jste rychlostí blesku, takže Anička se s vámi spojí.
0: A moc za to děkujeme tady, za ty krásné dárky pro naše posluchače.
2: To já děkuju za důvěru a že můžu být součástí takhle skvělé záležitosti.
1: Aničko, než pořešíme třeba nějaké konkrétní věci, vy jste přidala ještě bonusem, tak připomeňte, protože se jinak uslyšíme opět zítra po 7 hodině. Vy teď po vysílání máte takový bonus, vy budete mít horkou linku, že?
2: ano, a na WhatsAppu. Já budu pro vaše posluchače k dispozici na WhatsAppu, takže na telefonu 606 512 239, jakmile dovysílám teďka v rádiu, tak určitě se nebojte na WhatsApp napsat svoji otázku, nebo mi nechte hlasovku, je to jedno. A já vám samozřejmě odpovím. Poprosím jen jednu otázku, ať se dostane na vás co nejvíc.
0: Mm-hmm. A jinak, kdyby náhodou jste to číslo nechytli, tak můžeme říct i webovou stránku, kde vás posluchači najdou, popřípadě kdyby nám...
1: Facebook,
0: no. Anebo kdyby nám někdo napsal na WhatsApp, tak my samozřejmě předáme dál. Takže kde vás všude můžeme najít?
2: Tak úplně nejjednodušší je, když se dáte do vyhledavače kartářka Anna Červená. Stránka je www.annacervena.cz, Facebook Anna Červená kartářka. Takže WhatsApp, samozřejmě telefon 606 51 22 39, Instagram vlastně ještě, nejsem to technicky nedaná, takže spousta, je toho spousta, prostě kartářka Anna Červená, 606 512 239, kdekoliv, když zadáte, najdete na firmách, všude, je to vlastně svatý Mikuláš, když vyjedete na firmy, takže Anna Červená kartářka a určitě mě najdete.
1: Takhle je to jednodušší a věřte, že to je intuitivní. Anička, když dělávala v televizi, oni to nějak nesměli říkat a vždycky říkali, kdo umí hledá, nebo kdo najde, tak a podobně. Takže teď to máme trošku jasnější. V každém případě můžeme slíbit, že zítra budeme konkrétnější, i co se týče vás, našich posluchačů. Ale Aničko, máte u sebe karty?
2: Mám je tady připravený.
1: Můžeme se čistě sobecky zeptat za celý náš mediální tým, za Čas, za v podstatě skupinu Pohoda Média, protože to jsme celý náš dům za kolegy z Rádia Čas Rok. Jak to vidíte v kartách, ale opravdu upřímně, jako se nám zadaří vybrat nějaká jako moc hezká čísla pro Patrička, jeho rodinu a prostě jestli to bude mít úspěch?
2: Já jsem přesvědčená podle karadě, ano. Bude to nad rámec očekávání. Přesnou částku nedokážu říct, to opravdu neumím, ale bude to nabrávat s očekávání. Takže já už teď vpředu mám radost, takže posluchači jste skvělí.
0: Mimochodem, Aničko, vy jste začala říkat tu větu a já jsem v tu chvíli, kdy jste začala říkat tuhle větu, obnovila účet a přistálo tam, to můžu říct, tu částku, 11 tisíc naraz. Takže...
2: Wow.
1: Takže... Jo, my vás opravdu nechceme už potom časem jako jmenovat, protože někoho bychom vynechali, ale díky bohu za každého z vás, od koruny až po miliony, prostě o tom nám jde. Aničko, já se jenom zeptám, protože jasně, je to náročný příběh a je to běh na dlouhou trať, nicméně můžeme mrknout jenom na Patrička, jaký je to, protože já už teď vidím, že je v bíku, jo, jen tak na okraji, takže jaký je to bojovník a jako, jak se mu bude dařit bojovat s těmi nástrahami života? Mimochodem ročník 24. Teď oslavil před časem druhé narozeniny.
2: Tak krásný, dvouletý, úžasný, skvělý človíček. A já teda musím říct, tohle karet je to neuvěřitelný bojovník. Tohle není náhoda. I tohle, co se vlastně stalo. i když teď to může znít trošku zvláštně, ale opravdu to své důvody má. V podstatě on spojuje. To je dítě, co spojuje neskutečným způsobem. Nejenom tu rodinu, ale celkově lidi okolo sebe. Takže to je první krásná věc a jeho poslání. Podle karet bude to dřina, bude to velká dřina. A já teď chci jakoby opravdu apelovat na tu maminku hlavně. Nezdávejte to. Až vám bude opravdu úzko a budete si říkat, já to nedám, tak si na mě vzpomeňte, protože to bude přesně těsně před tím, kde se opravdu objeví velký pokrok. Je potřeba opravdu na tom intenzivně pracovat, to víte, a proto jsme dneska všichni tady. Ale já věřím tomu, že ty pokroky tam budou obrovský a opravdu do té dospělosti, že se podaří, že opravdu ten Patriček by měl být alespoň prostě v poměrně velké části samostatný dítě, což je skvělý. Jo, netvrdím, že to bude 100%, to by se dělala prostě a víme, že mozková obrna, to není prostě sranda. Na druhou stranu, ale to, co ta maminka si nejvíc přeje, tak tady podle karat by mělo být splněno.
1: Aleluja, aleluja, aleluja a podobně.
0: Jsem nadšená za dobré zprávy.
1: Anička, nemaže med kolem huby, jo? No. Takže jsme trošku jako riskovali, ale díky bohu za ty dary. Aničko, takže prosím vás, teď kafe po vině, protože asi vám teď budou jako řinčet telefony, že jste to vy, hopněte tam ještě jednou to číslo svoje, ten WhatsApp, kde budete fungovat.
2: 606-51-22-39. Jsem pro vás připravená.
1: Moc krát děkujeme a po 7. hodině, tedy zítra po 7. hodině, se budeme těšit na slyšenou a mrkneme trošku i na ty naše dobité životy. Mějte se krásně.
2: Já moc děkuji za důvěru. A časáci, prosím, pro Patrička. Prosím, děkuju. Budu se zítra těšit na shledanou.
1: Ňuňáme.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a Clown Špína, ale bude to dva v jednom a řeč bude o hororovém cirkuse.
7: Co má takový Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
8: Asi steak, ale na krvavo.
9: Protože Mates ten hop normálně takhle nežere.
10: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu.
8: Je to všude.
7: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
10: Teď je solo.
8: Tady má někdo velký zájem.
6: Sledujte už v pondělí v 17.55 na televizi Relax.
11: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
12: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
13: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
12: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz.
16: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
17: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
18: Aktuálně si dávejte pozor na Třinecku poblíž ulice ke stadionu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Zlínsku na silnici v oblasti Roketnice. Srazila se tady dvě osobní vozidla. A pozornost se stále vyplatí na Šumpersku na silnici v oblasti Mohelnice poblíž centra. Havarovalo tady osobní auto. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
19: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
18: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by se podle odborníků měl omezit prodej alkoholu v noci. Přispělo by to k vyšší bezpečnosti a menšímu počtu rvaček a násilných konfliktů. Alkohol totiž zvyšuje agresivitu a lidé pod jeho vlivem častěji ztrácí kontrolu. Experti proto navrhují v určitých místech úpravu jeho cen a daní.
19: Morava aktuálně.
18: V Moravskoslezském kraji rychle rostou ceny bytů. Za posledních 6 let se jejich průměrná cena zvýšila o 120%, zatímco mzdy vzrostly jen o 45%. Lidé proto často hledají levnější bydlení mimo Ostravu. Stále častější je proto i bydlení v nájmu. Luhačovice budou ještě zelenější a už letos na podzim vysadí přes 70 nových stromů. Nové lípy, javory nebo okrasné třešně ozdobí například Masarykovu ulici, sídliště Zahradní čtvrť nebo okolí městské plovárny. Více nám řekla mluvčí města Hana Srncová.
20: Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru, vody a vzduchu. Nyní se řeší také vedení a jejich ochranná pásma. Nové stromy postupně nabídnou více stínu, zmírní přehřívání ulic a zpříjemní prostředí obyvatelům i návštěvníkům. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
19: Rádio Čas, sport.
18: A zítra nastoupí hokejový Zlín proti Kolínu. Zápas Maxa Ligy se hraje od 17.30 na zimním stadionu Luďka Čajky. Dnes očekáváme jasno až skoro jasno, místy se mohou objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
21: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A takové to tedy bylo. Teď jsem ti řekl teda příběh s papouškem, když ty jsi mě nevnímala, protože jsi psala s partnerem.
0: A ty tak se nic takového neřekl.
1: Splnil jsem to, co jsem měl. Moderátorský maraton pokračuje.
0: Teď bude příběh s papouškem, přátelé. Já zavolám Marču. Nevíš co, my tím začneme celou hodinu, takže vydrž. Chvilku něco mluv.
1: Já musím napsat ale Rejžovi, že bude zabírat kolegu Marču. Teda, takže Jirko, Marťa. Žádný stres.
0: Takže Marťa je tady. Žádný stres. Náš kolega Marťa Fabík.
1: Děkujeme. Děkujeme.
0: Slunce přišlo do našeho studia.
22: Ahoj.
0: Ahoj.
22: Ahoj.
0: Počkej, vždy usměvavý, vždy dobře naladěn.
1: A když přijdu já, tak je to jaký útvar na obloze?
0: To je, ty nejsi útvar na obloze. Ty jsi jak král Ludvík 14.
22: Wow,
0: chápeš, to je slunce a ty jsi král slunce. Mm-hmm. A to nemáš jak napadnout,
1: tak, co? Takže jsem Martův král?
0: No.
22: Oh.
0: To ne, vidíš to? To nemáš jak napadnout, to je hezké, že?
1: A víš, co jsi ty?
22: Bůh, ale...
0: Já jsem Bůh.
1: Ty jsi moje Marie Antoinette. Lenča ví, jak skončila. Dobře, fajn.
0: A to si rádi představuje každý den. Že jsme takovýhle manžela. Tak prosím tě, Ráďo, ale teď to není o sekání hlav, ale o...
22: Sekání papouška.
0: Papouškovi. Papoj, takže přátelé, vy, co posloucháte pravidelně... Ranní vysílání Rádia Čas, tak víte, že
22: to spadne, Ráďo,
0: už několik měsíců se těšíme na příběh o papouškovi.
1: Ty jsi to strašně nafoukla.
0: K který to Ráďa slíbil právě v rámci moderátorského maratonu. Takže,
1: začneme
0: Niky, jak se jmenoval? Niky poslechnou.
1: On se nedočkal jména.
2: To bylo takové rychlé, jo.
1: Bylo to rychlé.
0: Jak vypadl tvůj papoušek?
1: Já jsem se pokoušel prostě chovat zvíře, protože jsem myslel, že potřebuji nějakého společníka. V době, když mi bylo 6 plus minus, no byl jsem dospělý už, no.
0: Ty jsi říkal, že ti bylo přes 20.
1: No, byl jsem dospělý. A tak jsem si všechno vygooglil, sehnal jsem si všechno a podobně.
2: Jsem zvědavý, strašně.
1: Já nevím, je to fakt promlčené?
0: Ano, pojď.
2: Je to promlčené, ale záleží podle toho, co se stalo.
0: No a měl jsi
1: papu. Nic jsem mu neudělal, takhle. Nic jsem mu neudělal. Sehnal jsem si, samozřejmě jsem nemohl mít takové ty drahé papoušky. Už dokonce, je možné, že to byl Agapornis? Ne. No nic, prostě sehnal jsem si papouška, přinesl jsem si ho domů, dal jsem ho do té klece. A mě tak nějak překvapilo už v první minutě, jednak jakože to pískalo, jakože nebyl klid,
2: jako dělá,
1: když jsem si přál, a hlavně on jako občas jako hodil nějaké ty bobky nebo co, a ještě to tak jako křídly rozvířil, že mi to padalo i na podlahu, jako z té place. To mě taky jako trošku rušilo, a pak jsem jenom zjistil během asi noci nebo dvou nebo tří, já nevím, jakože v podstatě jsem nervózní, když je tam se mnou někdo v té místnosti, jakoby.
2: Když mi nekam to směřuje.
0: Normální člověk by napsal kamarádovi, nechceš papouška? Co udělal Ráďa?
1: Tak ještě nebyl internet. Ani to se nedalo
0: tak napsat. Mohl zavolat pevné linky.
2: Nebo dopisy mohl napsat.
1: Já jsem neměl pevnou linku. No ale tak jako to by trvalo strašně dlouho, než by se to vyřídilo.
2: Je.
1: Děcka, ale já myslím,
2: míří,
1: že ne.
0: Takže co jsi udělal?
1: Nemůže přijdou žádné peníze.
2: Ale jo, přijdou.
0: Ne, přijdou tady normálně ochranáři zvířat, tě zatknou.
2: Někdo ti přinese nového papouška z klecí, uvidíš.
0: Jo,
2: rádový papoušek.
0: Takže co jsi udělal papouškovi?
1: Dal jsem mu svobodu.
2: To je všechno?
0: To je všechno.
2: Jakože odletěl? Jakože zapustil?
1: Já jsem nechal, a dokonce jsem ho nechal se rozhodnout, myslím, jakože jsem nechal tu klíčku
2: otevřenou. A jaké bylo roční období, to je taky důležité.
0: To je první věc, co mě napadlo.
1: Ne, bylo jaro, to vím, že bylo jaro, a tak to, jasně jsem se potom dočetl, jakože asi pravděpodobně, jakoby už to tak jako moc nedávají, jo, ale.
2: Tak já to jsem jednou našel andulku, jako a nechal jsem si.
1: No a to byla ona. To byla právě ona, Marčo, jo, takže díky ona. Moc. Já jsem věděl, že jsme nějak propojení a podobně.
0: Ráďo, andulka není papoušek, ale to je jedno.
1: A co je andulka?
0: Tak andulka je jako malý ptáček, ale papoušek je větší. Ne,
1: to nebyl. On byl, to byl menší, ale už je to nějaký papouškovitý a podobně.
0: Jo.
1: Nepředstavujte si, prosím vás, kakadu nebo něco takového.
0: Takže normálně vypustil papouška.
1: Když já okna, jo?
0: Ty ale zase to, jako, jak dlouho jsme na to čekali? To mě tak
1: já očka. Jsem ti říkal, jo, a byl to Agapornis. Ano, byl to Agapornis. Ne.
0: To mě ta kočka teda v té tašce přišla horší.
1: Dobře, tak jo, tak ať to mám za sebou, terapie, kočku jsem měl jeden den, ale tam jsem byl opravdu dotlačený kamarádkami, já jsem psí člověk, jo, a byl jsem dotlačený kamarádkami, pro které bych dýchal, které našli kočičku, už měli dvě, tak ji vypiplali s pomocí doktorů a jako jestli bych se jí neujal. A bylo to úplně to stejné, on tam se mnou v tom pokoji někdo byl, co?
2: Byla chlupatá?
1: Jo, nebyl to Sphinx, přesně tak, byla taková rezavá kočička.
2: Rezavá, a dělá.
1: A dokonce, a když hodila bobky, jak to smrdilo, jsem byl jakoby hrozné, ale jako
2: každý
1: prostě,
2: kadí,
1: no. Ale tam to dopadlo přesně tak, našli se dobří lidé, jenom jsem prostě potřeboval k těm dobrým lidem tu kočičku přenést, no.
2: A potom si pozoroval, kam ten papoušek letí? Cože, v jakém patře jsi byl, nebo
1: já dodnes si pamatuju ten výhled z toho
0: strašný.
1: Okna. Bílovecká ulice, ulice Opava Kelešovice.
2: Číslo okna.
0: A teď někdo,
1: 20 lety, třetí podlaží, ano.
0: A teď někdo, je Pepo, toho papouška máme tady od Rádi.
1: Na východní stranu, no přesně tak.
0: Někdo ho odchytil třeba.
1: Jako nemám z toho radost, no.
0: Třeba
1: ale,
0: přežil.
2: Ale přežil, protože není v přírodě, tam moc košek v městě není, takže podle mě
0: no ne, tak to šanci. Nevíš, no a tak může zmrznout, nemá jídlo.
1: Ona se říká, že všeobecně, když se narodili v zajetí, jakože tu přírodu moc nedávají, no.
0: No a záleží, no. Každopádně teda musím říct, že těch příběhů na to, jako proč by Ráďa neměl chovat domácí zvířat,
1: těch teorií,
0: to je celkem
1: ano,
0: dost.
1: Ano, přesně tak, no.
0: Dobře,
2: takže
0: jsme se dověděli.
2: Počkej, zvládnu.
1: Já se teď podívám, jestli jako ještě někdo přispěl od té doby, co jsem to řekl. Jo, máme na kontě 22 500 korun od začátku dne, protože jste úžasní a možná ceníte to, že prostě občas taky děláme chyby, no.
0: Jo, počkej, ale já tady čtu v jednom komentáři toho příspěvku, že to je. Že ochránci zvířat tady píšou.
1: Počkej, jakého příspěvku?
0: No ne, příspěvku těch peněz, víš,
2: jako
0: že to
2: poznámka,
0: je na,
2: jo?
0: Že to máme poslat nějakému spolku ochránců zvířat. Za tebe.
1: Ty většinou neumíš žertovat. Jo, no, to si vymyslel. Takže jste spokojení všichni, zúčastnění, jo? Jo? Mám to za sebou.
0: Ano, děkujeme.
1: Tak a teď už jenom vaše challenge, jo? Tak jo, Marťo, jinak děkujeme a ještě si nějak, podíváte si tady taky, protože ano, to jsem. Máme hodně, tak se nahlédneme do tých lejster, protože se nám připravil spoustu hádanek vlastně na celý maraton, ano. Přičemž dík, přesně řečeno, našel to a vytiskl a my přejeme hlavně pohodu.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě.

0: To nám tady brzy došla slova.
1: Já jsem chtěla říct...
0: Ještě zbývá 38 hodin lení.
1: Já jsem chtěla říct, kde asi skončil Ráďův papoušek, Ježiši kde pak Kristalini. Si zalétal, kam dolétl.
0: Ku podivu i po tomhle vstupu někdo přispěl tisícovkou a teď bez legrace. Za celý tým Rádia Čas, za Rádio Čas rok jsme odstartovali sbírku, která vlastně už probíhá, protože, a my to zmíníme zhruba za hodinu, i v rámci akce Kolečko spojuje, jsme přispěli pro malého Patrička, Páťu Kašpara a jeho životní příběh. Pokud máte chvilku na pracovišti nebo ještě doma, mrkněte na web cazradio.cz, kde je celý Páťův příběh, kde jsou odkazy, jak pomáhat. Už jste si je našli. Mimochodem, uvidíte je i na televizi Relax, kde nás dávají v záznamu, a to bylo právě to ticho, protože nám poslali jako náhledovky, jak to bude vypadat. Mimochodem, všiml jsem si jedné věci, a to teda zase musím ocenit, takže buď v klidu, protože v tom videu, které nám takhle, když nám jako Rejža vždycky pošle nějaké náhledy, tak já vyhazuji věci a vůbec sám sebe, když vidím záběry z dálky a hlavně z boku, nechápu, proč mě točí z boku, pořád, to nechápu. A hlavně, když se ta košile pohne, a pozor, že má vůli, ona má vůli.
1: Ano, samozřejmě.
0: No tak asi se pohla, už jsem tam byl zase pan Olbřímíra.
1: Ale rád, že ty takhle fakt nevypadáš v realitě.
0: A mimochodem... Ale pozor, to teď říkám na cásce, protože v tom náhledu vypadáš jak Marfuša, no. A ty jsi tady úplně bledá. Nebo ne bledá, no. Ale prostě máš normální barvu, takže díky bohu nejsme to my. Nebo takhle
1: mám
0: jako,
1: depresi.
0: Vypadá to, víš co, budeme si říkat, že to je AI, jo?
1: No tak jako, kdyby že... to bylo AI, tak vypadáme stokrát líp, jako.
0: Jo. No tak zase jako...
1: Ne, já musím říct, že opravdu jako to je depka, no pro mě je to depka.
0: Ne, tak nevypadáš tak prostě, no.
1: Dobře.
0: Ale prosím tě, už si nesmíme posílat, my si občas pošleme, že jsme se viděli momentky z televize.
1: No.
0: To nejde, protože když se udělá momentka... Tak já jsem po jedné opravdu jako vyčistil šatník.
1: A to je přesně ten důvod, proč jsme chtěli dělat v rádiu.
0: Ano. A tak zase na druhou stranu má to jednu pozitivní věc, ale to nemůžu říkat. A teď jako nevím, jestli to jde přefiltrovat ten účet na nás, na terapii, ale víte co, my uděláme to gesto a my to necháme Patričkovi, protože, jak říkáme, je to malý sympaťák a rodiče. No však, jak říkám, po 9. hodině osobně i vlastně s celým tím poselstvím celého příběhu, který bude trvat ne do pátku 9. října, ale naštěstí ta sbírka běží dál. Jo.
1: Jinak samozřejmě všechny informace úplně od A do Z o našem moderátorském maratonu najdete na časradio.cz.

0: Tak já nevím, já jsem myslel, jako, že jedna věc se skončí a jede se dál, ale zdá se, že kauza Papoušek se ještě chvilku potáhne. V rámci moderátorského maratonu na sebe tak jako práskneme pár věcí. Já jsem zmínil nějaké trauma jako z pokusu chovat nějaké zvířátko. Prostě jsem dal Papouškovi svobodu, no.
1: Ano, pustil Papouška chudáka ven.
0: A já cením teda Dany, že nám napsala, mimochodem v premiéře na WhatsApp Rádia Čas. Ahojte, tak mám pocit, že příběh o Papouškovi je z mého života. Asi ve 20 jsem si pořídila agapornise a za pár dnů jsem mu taky dala svobodu. A další den jsem slyšela v rozhlasu, že se našel někde na stromě kousek od nás. Tak snad našel nový domov, kde už zůstal. Ale opravdu mě zaskočilo, jak stejný příběh máme spolu rádi.
1: Vy jste Daniela. Se nepřihlásila, Danielo. Vy jste se nepřihlásila zpátky. Mm. Prosím vás, ale já bych jenom chtěla říct, že tohle se z Papoušky nedělá, jo. Jenomže teďka někdo bude mít doma chudáka agapornise a řekne
0: ne,
1: si.
0: Já jsem proto jsem říkal, že to nechci prozradit, ale princezna Líčková prostě chtěla slyšet příběh. Já říkám,
1: když prostě někomu dejte nebo odneste na záchrannou stanici.
0: To tě vůbec nenapadlo vůbec tu chvíli toho zoufalství a podobně. No. To já říkám, to jsou šuplíky nikdy víc a podobně. Uvažuji ještě, co bylo, ale víš co, Lení?
1: Co jsi ještě měl za zvířátko?
0: Ne, spíš by mě zajímalo, co ty dětství a třeba mouchy. Pověz, svěř se nám.
1: Mouchy mě asi ještě tak nebrali, ale...
0: No mouchy to byly, ne?
1: Mouchy? Co jsem dělala něco s mouchama?
0: Ano, říkala historku s mouchama, no.
1: Fakt?
0: A nebyla jsi za milou princeznu? To byly žížely? A s těma co?
1: Tak já si myslím, že jsem říkala žížely. Když jsem byla já hodně malá, přátelé, nebylo mi přes 20 jako někomu, jo. Když jsem byla hodně, hodně malá, tak se říkalo, že když rozpůlíš žížalu, takže můžou vlastně žít obě dvě ty půlky.
0: No.
1: A nemůžou.
0: Nemůžou, fajn, dobře. Takže...
1: Ale to fakt bylo, to bylo prosím vás někde na chatě a byla jsem strašně malá, jo. Takže nemůžou.
0: Píše nám Eva. Nech ty okousané po velmi dlouhé době, co si provedl Papouškovi. A nakonec se nic tak moc nestalo, příroda si poradí. Přeju krásný maraton, já přispěju až zítra, až dojde důchod. Patričkovi a celé rodině vše dobré. Mimochodem věrná posluchačka je Eva. Evi, děkujeme
1: Evi, moc.
0: Moc
1: no. Děkujeme. No, jak nic se nestalo, zkuste si být agapornisem někde tady v porubě, to jo.
0: Ale ta si volně jako pták?
1: Ale ten Papoušek tady se nenarodil, on to tady neznal.
0: Já si pamatuju.
1: To je, kdybys holuba vypustil
0: zapomněl.
1: V Africe.
0: Ne, ne, ne, já si pamatuju, že on mi vlastně říkal, že to je speciální druh.
1: Jasně.
0: A že byli odchyceni v divoké přírodě a že se vlastně necítí dobře, té kleci.
1: Jasně.
0: Já se strašně moc snažím, ale už prosím vás, žádné reakce, já už nic číst nebudu.
1: Takže v Ostravě se cítí úplně skvěle.
0: Cože?
1: V Ostravě se cítí úplně skvěle.
0: Hanko, děkuju moc, ale už to pojďme, nebyla to Ostrava, to byla Opava.
1: No a to... chudák agapornis.
0: Prosím.
1: No tak...
0: Prosím.
1: No tak já myslela Opava.
0: Zdravíme pana starostu, proč... který byl naším úžasným hostem před
1: pátý. Ale to ještě nebyla Opava tady za pana starosty a ty si z Opavy utekl. Kdysi dávno, my se bavíme o minulosti, ne o současnosti, přátelé.
0: Kdysi dávno, já jsem jakoby odešel za prací a ty mám blíž do práce.
1: Jasně.
0: Myslím, že si promluvíme a vám hity, které milujete, na Rádiu Čas.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas, 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupej

0: účasti na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: společně s Lenčo... Je, světlo, ještě něco.
1: Jejky, ještě jedno světlo. To tady bude dneska celý den, ne to je jiné, až to zadní, až to zadní, až to zadní.
2: A díváš, vidíš, jak
1: jsem. Protože jsme jenom rozsvítíme, jo.
2: Jo, ježiš, nepíš.
1: To bylo poslední světlo.
0: Jestli slyšíte klikání, tak je to náš kolega...
1: Jirka.
0: Jirka, jo, ano. Už je to v pořádku.
1: To tady budeme mít, prosím vás, celý den, protože něco natáčíme, něco ne, takže musíme být osvícení pro televizi Relax.
0: Přesně tak, tam ranní káva s rádiem Čas a konec konců, jak jsem dobře pochopil, protože ta technika je v tomhletom úžasná, taky si najdete a uvidíte Patričku v příběh i to, jak pomáhat a jak říkáme, i kdybyste viděli opáčko nás dvou, tak sbírka pokračuje dál nejenom v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas. Možná bychom mohli prozradit, že jsme teď řešili jednu logistiku, protože jsme byli takový poctivý, odkazujeme na webce zradio.cz a ukázal se nám tam náš megáč, jo. Tak ta moderní technologie je taková, že prý to hlavní, kromě megáče, se roluje takzvaně. To znamená, když ne teď, tak za chvíli se vám ukáže celý maraton i vlastně Patričkův příběh.
1: Ano, i s QR kódem, kam můžete posílat penízky. Každopádně ono je to i velmi, ale úzce propojené, megakoncert a moderátorský maraton, protože už zítra mezi 2. a 17. hodinou budeme mít na rádiu Čas den otevřených dveří, takže za námi můžete dorazit. Uhum. A velkou novinkou je, že si můžete pořídit lístky právě na náš megáč 1+1 zdarma.
0: Už jste tak mohli učinit během dnů na to a prý o to byl velký zájem, že prostě lidi přišli, máte tu hezké, kde si to můžu načíst, načetli QR kód, vy si prostě pořídíte lístek a díky němu získáváte druhý zdarma. A protože my si dneska plníme takové různé challenge, nebo my je zdoláváme spíš ty challenge, když dosáhneme nějaké zajímavé částky za celý náš tým. Tak jo, tak. Já jsem teď uvažoval, kde mám myšlenku. Tak moje velká challenge bude tady zítra právě mezi tou 14. a 17. hodinou, protože co by introvert, budeme tady vítat hosty z řad vás, našich posluchačů.
1: Ráda říkal, že se mimořádně těší, protože tady budeme mít podpisové kartičky.
0: Ne, oni prý mají být vedle.
1: A ty tam budeš muset chodit mezi lidi.
0: Ne, tak to přijdou za námi právě, ne.
1: No.
0: Ale to jako takhle, jít si tam a dobrý den, to jsem já.
1: Pojďte se podepsat. Já se vám jdu přesně, podepsat.
0: Tak to bych nezvládlo. To jako, až jednou budu ta filmová hvězda, to budou velmi zvláštní konference.
1: Já si pořád říkám, když přibírat toho Oscara, víš, tak jakože vlastně škoda si neužít ten večírek.
0: Oscar je zase něco jiného, jako takhle přebrat, já bych možná vybil ze zákulisí, ale ten večer, a teď sedím mezi těma lidma, to je jak v divadle na premiéře, což jsem zažil a tak. No, takže tak, ale pro dobrou věc a mimochodem jenom tak mezistav, jo, protože my pokaždé něco natočíme, něco s Lenčou řekneme a přispějete další penízky. Pozor, ať tom nejsme sami, jo, i kolegové z Rádia Čas rok přispívají, aktuálně 25 900 korun.
1: Krásné, jo? A to jsme začali v 6 hodin ráno teprve. Mm-hmm. Jo.
0: Jste
1: takže
0: zlatí.
1: Děkujeme za každou částku. Vy tam samozřejmě vidíte ty částky, které přispívají naši posluchači. Prosím vás, nenechte se odradit, někdo může víc, někdo může méně, je to úplně jedno, i každá stovka korunka se počítá. Samozřejmě děkujeme i za větší částky, myslím, že dnešní ráno zatím 11 000.
0: Jo, ale nemáme hitparádu, jo, to opakujeme stokrát.
1: A nemáme hitparádu, takže opravdu jsme rádi za každou korunu.
0: A brzy na sociálních sítích nové video za ranní tým. Ať nás vidíte, v jaké jsme formě, hlavně ať vás taky pozveme i vás, kteří jste s námi online.

0: Sofia.
1: Ve studiu Rádia Čas v rámci moderátorského maratonu, teď ne ve dvou, ale ve třech, protože jsme vám slíbili taky seznámit vás s dalšími úžasnými kolegy, kteří s námi do toho jdou, nejenom za Rádio Čas rok, ale i za ty, kteří třeba nejdou moc vidět, tak teď alespoň uslyšíte naše kolegyně Niky, ahoj.
2: Ahoj, krásné ráno.
1: To úžasné stvoření, které nás tady bude opečovávat prakticky celé 3,5 dny, a mimochodem, ty jsi měla hodně teď prozradit, jako proč, ty jsi měla hodně napilno teď posledních asi 24 hodin, že jo?
2: No, jako byl to mazec celkem, podle mě jsem objela, tyjo, tak 5 různých obchodů a upřímně sehnat tím mléko, tak to jako bylo něco na mě teda. To jako se přiznám,
1: takže,
2: že...
1: nejtěžší bylo sehnat mléko pro mě, ano, když ti Lenka Líšková psala 1000 požadavků, jo?
3: No, jakých jako... 1000? Já jsem měla polívku a medovník.
2: Ale je pravda, že polévka byla teda jako taky těžká na to jí najít teda v obchodě.
3: Ne, a já jsem psala i obchod.
2: Počkej, no to jsem věděla, ale jako kde ji tam mám hledat?
1: Já, a já tě mám rád, jo, já tě fakt mám rád. A víš, že říkám, že ty nemění se, protože jsi hodná. Já mám rád takové lidi, lidi se tady hodně mění. Ale ty nevíš, jako jak se poznám mléko, nebo...
2: To v tom nebyl ten problém, ale šla jsem tady do obchodu a tam ho prostě neměli, mi přišlo.
1: Fakt? Počkej, a ty myslíš acidofilní nebo klasické?
2: To acidofilní.
1: Ježiš, to je jedno, to mohlo být i podmáslí nebo něco. Co jsi tam napsala? Já jsem řekl,
2: acidofilní, co? Tam přímo šlo acidofilní mléko a je pravda, že jsem normálně si ještě vyhledávala, jaký je rozdíl mezi acidofilním mlékem a prostě ostatními.
1: Já jsem
2: ostatními
1: říkala cokoliv, podmáslí
2: jako...
1: nebo prostě nějaké to kysané, ale ona
2: ale
1: tam
2: to není to
1: svůj...
2: stejné.
3: To není to stejné.
1: No. Jo, ale prostě je to, ano, je to dobré pro tohleto, ano.
3: No, ale já vím, já to acidofilní mléko teda tady v tomhle obchodě, co máme tady u baráku, tak nevím, kde je. Ale vím, že ho mají vždycky v hodně jako množství v jiném, který je tady níž.
2: Tak i dole. To jsem si jela tam zase nahoru, no, a tam už teda bylo, ano. Bylo. Ale
1: velmi
2: tady ne.
1: Obsažný vstup, ano, přesně tak. Ano.
3: Kde jsme zháněli mléko. Jinak, Niky, moc děkujeme, protože i tady tahle péče je prostě velký příspěvek a já jsem úplně nadšená, protože já jsem se těšila na maraton, že nebudu muset 3 dny řešit jídlo, jo. Že musím
1: se
3: vařit.
1: Se bude krmit, no.
3: To je úplně geniální.
1: Niky, ty kromě toho, že jsi tady s námi, ale tak si naznačila, že budeš ještě odskakovat do školy. Tak
2: ano,
1: prosím
2: pravda.
1: Tě, jenom tak obecně, co studuješ a vlastně v jaké jsi fázi psaní nějakých prací nebo zatím klasický rok, semestr a tak dál?
2: Doufám, že neposlouchá moje paní vedoucí práce.
1: Nemyslíš, jako v jakém stavu, jako jak to jde, nebo nejde, ale všeobecně, jako jestli máš něco psát teď, nebo...
2: Mám dokonce 2 vlastně, no. Mm-hmm. Teďka na 2 vysokých školách budu vlastně v květnu snad státnicovat, tak uvidíme. No, je to náročné, ale baví mě to, což si myslím, že je to nejdůležitější.
1: A pokud se neplatu, ale oni cení, když ještě chodíte do práce, že tam prostě jenom nesedíte na sadku. Já jsem mluvil teď s nějakými, dokonce jak jsme děkany a podobně, říkali, když lidi pracují, ale zároveň se věnují té škole úplně snačka ideál.
2: Celkem jo, ale na druhou stranu musím říct, že je to občas těžké právě skloubit třeba s tou školou, že jako někteří to jako respektují, jiní s tím mají trošku větší problémy. No.
3: Mimochodem, já mám pocit, pamatuju si, před 2 lety tady Niky byla taky, ale v trošku jiné pozici.
1: Jako rybízek.
3: Jako rybízek. A tehdy se ptala Aničky Červené, já si to pamatuju, ty se ptala
2: ano,
3: na školu.
2: To je pravda, to si taky pamatuju.
3: A jestli to všechno dobře dopadne a tak, a ona ti říkala, že ano, tak to dopadlo. Hele, a jsme o 2 roky později a zase by se směla zeptat na školu.
2: Je to možné, určitě.
1: Nevím, jestli tady zítra, ale připomínáme všem Anička Červená jako speciální host. I zítra 2 vstupy mezi 7 a 8 hodinou raní. Stejně tak nám udělá tu velkou službu i ve čtvrtek, takže to už se budete moci doptat vy konkrétně. Takže kdybys něco měla, co by potřebovala vědět. Myslím, že Janička dokáže z karet i poznat, ve které řadě je třeba acidofilní mlíko v obchodě. A podobně, takže tě může navést tou správnou cestou.
2: To jsem měla vědět předem.
1: A vůbec já říkám, se mnou si neděje starosti, to tady ta potom, jo.
3: Ale
1: málo chápeš, propečené a tak.
3: A to není však pravda,
1: uvidíš, jo.
2: Ale v lednici máte i suši už.
3: Máme. Fakt?
2: No jasně.
1: Ta polévka se mi zdá ale nějaká kyslá.
3: To jsem neřekla. Mimochodem pořád se tady jako bavíme o tom, co já jsem si nevymýšlela. Mimochodem Ráďa mi diktovala. A stejně největší problém byl s acidofilním mlékem, takže...
1: Počkej, a co jsem ti nadiktoval, Lení?
3: Acidofilní mlékem.
1: Bylo to jediné, no.
3: A pak si říkala, že to mám napsat, co chci, protože
1: jo,
3: se rád
1: jsem,
3: přidáš.
1: A říkám ještě pro jistotu, když tak jako kotel mlíka, jako že si občas budu, protože jsem se bál, že budeme pít kave až moc, no.
3: Tak.
1: Já vím, že to zní jako banálně, ale je kolem toho spousta práce, je kolem toho spousta úžasných lidí, kteří opravdu nejdou vidět, ale budeme se snažit zachytit alespoň touto cestou, takže Niky, díky moc. Já to říkám všem a zopakuju to, nemění se hlavně, jo? Tak jo. Nyňáme a mimochodem necelých 30 tisíc od 6. hodiny raní pro malého Patrička v rámci
3: Děkujeme.
1: Maratonu, takže jen houšť, Caz Radio CZ to jistí.
0: moderátorský maraton Rádia Čas.
4: Vybavujete domácnost?
5: Jo.
4: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
7: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Moderátorský baraton Rádia Čas v podstatě pro nás s Lenčou začíná až teď, protože teď jsme kopírovali klasickou ranní směnu, dejme tomu 6 až 9, akorát s vámi zůstaneme dneska až do 18. hodiny a potom ještě a uvidíme společně s kolegáčky z Rádia Čas rok, jaké částky se dočkáme. Páťa Kašpar, jeho životní příběh, teď už nebudeme říkat nic, protože vám ho za chvíli představíme i s našimi vzácnými hosty rodiči. Mm-hmm. Páti, myslím, že i s malým Patričkem a ještě jeden speciální host navíc, který to má tak trošku na svědomí, dá se říct.
1: Ten, kdo nám v podstatě tenhle příběh tak nějak dal, předal a inspiroval nás. Takže velmi vzácní hosté po 9. hodině na Rádiu Čas, rozhodně poslouchejte dál. No a samozřejmě připomínáme, že transparentní účet neustále čeká na vaše příspěvky a my za ně děkujeme. Jinak informace na časradio.cz.
0: Přidáme tam za nás i takové jakoby ještě jedno oficiální poznání, taky to je vlastně velké poznání a pozvání a shrnutí ve videopodobě, takže naše sociální sítě to jistí. A v neposlední řadě logicky se dneska ptáme, kdy vy jste naposledy někomu pomohli, jo? V průběhu celého roku a je úplně jedno, jestli to bylo na chodníku, že jste pomohli stařence nebo někomu poslali penízky, a nebo, jak už jsme říkali, můžete napsat to dneska v moderátorském maratonu Facebook a naše WhatsApp číslo kdykoliv pro vás 776612800.
1: A je to moc hezké, protože Facebook nám tak pomaličku, ale ožívá. Mm-hmm. Janča napsala na Člověka v tísni na Nepál, že poslala penízky, a Mirka, včera jsem přispěla na pejsky. Tak to je taky krásné. Děkujeme tak moc.
0: Já tedy odpovídám ještě, kde najít číslo pro účtu pro Patrička www.cazradio.cz.
1: No je tam i QR kód.
0: Čas na muziku, první kafe a po deváté už vzácní hosté.
1: Už máme za sebou 3 hodiny, už jenom 37.
0: 39.
1: Počkej, kolik je to dohromady? Ty jsi říkal 40 hodin.
0: Máš pravdu.
1: A tak už to znova
0: už to začíná.

0: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Aktuálně si dávejte pozor ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Záhuní. Stala se tady vážná dopravní nehoda 3 osobních aut. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí ve Zlíně v ulici Štefánikova. Nákladní auto se střetlo s osobním. Je zde neprůjezdný levý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku už cestovní kanceláře nabízí dovolené na příští léto. Takzvané first minute zájezdy lákají na slevy, širší výběr hotelů a někdy i možnost změny dovolené zdarma. Zájem Čechů o cesty do zahraničí navíc roste. Ceny zájezdů ale může ovlivnit růst cen leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostly o třetinu.
7: Morava aktuálně.
6: Ostrava reaguje na stárnutí populace. Krajské město má na příštích 5 let připravený nový komunitní plán, který reaguje na rostoucí potřebu dlouhodobé péče. Pokračuje mluvčí města Gabriela Pokorná.
8: Nový komunitní plán reflektuje proměny společnosti i demografický vývoj. Chceme, aby sociální služby v Ostravě zůstaly dostupné, kvalitní a udržitelné. Současně posilujeme podporu lidí v jejich přirozeném prostředí a zaměřujeme se na oblasti, které budou v dalších letech pro obyvatele nejdůležitější.
6: Mezi další cíle města patří podpora v oblasti duševního zdraví a udržitelnost systému sociálních služeb. V Olomouci čeká obchodní dům Koruna velká změna. Místo některých obchodů tam vzniknou lékařské ordinace a 2 denní stacionáře. Nové centrum nabídne celkem 16 ambulancí, zaměřených hlavně na psychiatrii, psychologii a psychoterapii. Provoz by měl začít zhruba v polovině příštího roku.
7: Rádio Čas, sport.
6: A český tenista Jiří Lehečka je ve finále turnaje v Tokiu. V semifinále porazil soupeře z Monaka ve 2 setech. O 3. titul v kariéře si zahraje dnes proti Španělu Carlosi Alcarazovi. Dnes očekáváme jasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas. Další za hodinu.

0: Dopoledne.
1: Nic není tak, jak má být, i když vlastně všechno je mnohem úžasnější. Takže prosím vás, pokud si potrpíte na řád a disciplínu, píše nám Dáša na WhatsApp. Vím, že máte moderátorský maraton, ale po 8 hodině jsem marně čekala na horoskopy. A na vašich stránkách jsou poslední ze včerejška, takže mám smůlu. Dášo, víte, že když jsou třeba hosti, nebo se tady objevují trošku i jiní kolegáčci a teď přijdou za chvíli vzácní hosté, přímo rodiče Patrička i s Patričkem samotným, tak je to vždycky tak na hlavu postavené, ale v dobrém. No,
2: no jasně, a tak vzhledem k tomu, že rodiče Patrička i s Patričkem jsou na cestě, to víme, že už přichází do našeho mediálního domu, tak bychom Dáši vlastně mohli udělat radost, ne?
1: A my jsme ani tu anketu ještě nepustili.
2: Tak to si necháme, všechno nevadí, to se, jsme tady až do 6 rádu, no, to se bude ještě
1: hodit. Jakože každý, kdo si napíše, tak mu splníme přání, jo?
2: A teď někdo napíše, proč to mohli byste zahrát tohle.
1: No,
2: ne, to ne.
1: Říkám,
2: ale tak když jsme je vynechali, hele, zrovna dneska si to tak můžeme dělat, jak chceme, protože jsme tady až do 6.
1: No a já právě nechci je pustit. To je právě to.
2: Proč nechceš pustit?
1: Ne, ty říkala, že jak chceme a já nechci. Takže teď, a teď co princezno,
2: Dáša, že? Vidíte?
1: Já ho hledám, už ho hledám, jo. No, tak jo.
2: Mimochodem,
1: jestli to klapne, tak za chvilku dorazí i náš šéfík, Martin Riegler, který vám prozradí vlastně celou esenci té naší filozofie jménem maraton, moderátorský maraton Rádia Čas. Takže až tu bude, tak tu bude a Milan je tu právě teď. Dášo, spokojená?
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných s těmi problémovými konfliktními. Očekávat pak můžeme velkou nápaditost a schopnost přijímat změny, ale také jít do akcí a větší velkorysost. Nicméně ve vztazích, a to zejména milostných, to může pěkně drhnout. Rozumné tedy bude chovat se mile a vstřícně. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani mohou očekávat přízeň v oblasti financí. Lvi budou zejména ve vztazích miláčci ve smíru a střelci by si měli dávat pozor na možná nedorozumění. Kozorohům by se nemělo dít nic mimořádného. Panny nejspíš budou potřebovat odpočinek a relaxaci a býci mohou pociťovat větší tlak z okolí. Rádci mohou počítat se skvělou intuicí. Rybám by se měli dostat do pohybu záležitosti, s nimiž nepočítali, a štíři mohou procházet zásadními vztahovými změnami. Bodnáři budou mít tendenci vidět věci jinak než ostatní. Váhy mohou zažívat větší chuť na sex a blíženci zaznamenají v čísu nové energie. Hvězdné úterý. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelman.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete, Rádio Čas, nicméně úterý po 9. hodině a i když probíhá moderátorský maraton Rádia Čas, tak se musíme omluvit, protože máme Erček. Oficiálně se tomu říká porada s naším šéfem Martinem Rieglerem, který je právě teď ve studiu Rádia Čas. On nám to oficiálně zrušil a stejně přišel.
1: A stejně takže, přišel, stejně tady. Marťo, ahoj.
0: Já zase čepu. Ahoj, Marťo.
2: A tak začneme Erčekem teda, jo, aby věděli posluchači, jak to probíhá, jak jste vystresovaní, když za mnou chodíte a podobně, ale vzhledem tomu, že už vás trošku znají, tak víme, že to jsou fan historie. Ne, já bych chtěl dneska uvést na pravou míru, proč vlastně maraton a ten příběh vznikl tak trošku zajímavým způsobem. Já jsem před nějakými 3 lety vyrazil na jednu takovou konferenci a tam byl jeden holandský moderátor, který říkal, že on se hecel a že prostě 2 dny bude vysílat jakoby non-stop a byla tam nějaký charitativní potek. Já jsem říkal, ježišmarja, ale my jsme tady trošku větší tvrdáci tady u nás jako na Moravě, takže si říkám, co kdybychom šli do toho, ale vy mi potvrdíte, že jsem vás nenutil, že vy jste dobrovolně kývli.
1: My jsme hned říkali, ano, chceme.
2: Takže jsme si sedli na našem Erčeku, kde jsme si řekli všechny výtky, které probíhají v rámci vysílání a poté jsem bez jakéhokoliv nátlaku navrhl téhle dvojici, jestli by byli ochotní a jít do moderátorského maratonu s tím, že teda by vysílali v kuse 4 dny. My jsme si to vyzkoušeli v loňském roce a zjistili jsme, že to byla úplně fascinující akce, takže dneska ráno jsem za nima přišel a říkal jsem, jdu vás pozdravit teď, protože myslím, že mě budou nenávidět za 2 dny, ale tahle akce má svůj nějaký symbol, má to nějaký důvod a my jsme strašně rádi, že jste se už teď od rána od té 6. hodiny do toho neskutečně zapojili a budeme rádi. Podpořte vlastně jak naše moderátory a hlavně lidičky, kteří jsou tady už kolem mě. Jsou to strašní sympatiáci, já už nebudu to protahovat, prodlužovat. Já dám slovo jim, dám slovo vám a vy si je vyspovídejte, jak nejvíc můžete. Možná jednu poslední věc ještě, kterou chci doplnit. Vím, že k nám chodí do rádia naši posluchači a chodí tady i jako páry, že někteří poslouchají Rádio Čas, někteří Čas Rok, tak jenom chci říct, že vlastně tuhle akci děláme i u naší sestry Vedle, kde se vydáme za přibližně 30 minut, kde je trošku jiná komunita, takže tentokrát to má větší akcent, jedeme to na 2 rádích. Užijte si to a já vám předávám naše hosty. Už tady máme i Patrička malého.
0: Takže Páťa, může se nám vyjádřit, však všechno tak. Si povíme.
2: Leni, vyber si, koho chceš prvního, já přijď, to hodně dobře dopadne.
0: Marťo, děkujeme moc.
1: Díky moc, Marťo. Já prvního beru Páťu, kterého slyšíte tady v éteru Rádia
0: Čas. Ten už nám potom řekl, co si o tom myslí, přesně tak.
1: Co
0: ano.
1: Si o nás myslí. A teď bych pozvala k mikrofonu rodiče malého Patrička, Peťu a Andrejku. Krásné dopoledne.
3: Krásné dopoledne všem.
0: Dobrý den.
4: Krásné dopoledne.
0: My víme nervozita, ale počkejte, až tady budete po druhé, po třetí, to z vás úplně spadne, ale hlavně jako doma. Vy to máte komplikované jenom životním příběhem, to je jedna věc, ale prostě klasicky jste padli za vlast, jak se říká u nás doma.
1: Ještě o víkendu.
0: Viroza se nevybírá a přesto jste s námi do toho šli, protože přece jenom je to pro ten váš největší. Ne, ať si to řekne sám.
1: Jste říká.
0: Vůbec, jo, přesně tak. Mimochodem, jenom ať se vyjádříme, klidně můžete, Andrejko, prozradit vlastně, co teď Páťovi vadí, protože Páťa je aktuálně v kočárku. On by se rád hýbal, že?
3: A Páťa nemá rád, když kočárek stojí a na nic v podstatě tady nevidí.
1: Můžu drndat.
3: Do toho je taky trošičku zahleněný, takže...
0: Já vím, no, je to šílené.
3: Takže ten nekomfort pro něho je trošku větší než obvykle.
0: Tak ono to všechno začalo už asi před časem, mimochodem je v bíku, takže jako velký bojovník, pokud se nepletu, že jo, květnový mladý muž. Takže 2,5 roku zpátky ještě v bříšku, tam už tedy během toho těhotenství se tušilo, že může být nějaký problém, nebo všechno vypadalo tak jako... Plavně, jako prakticky u všech.
3: A ne, celé těhotenství bylo v pořádku, my jsme čekali vlastně zdravého chlapečka, až potom vlastně při porodu se stalo to, co se stalo.
0: Mimochodem, jasně, že přes emoce občas jako nebude čas na všechna slova, jenom připomínáme to nejzásadnější, nejen naše sociální sítě, ale taky casradio.cz, vlastně celý Páťův příběh, tam to máte v klidu, můžete si to nacítit. Možná, protože takhle, já mám úplně husinu, dívejte se, to je vždycky dobré znamení, že to bude dobré, jo. My jsme od 6. ráno už vybrali 30 000 korun a jede to dál a dál. Kam vlastně všechny ty penízky jdou, co teď Páťovi vlastně nejvíc pomáhá po té logistické stránce, to je možná dobré říct. Peťo?
4: Tak vlastně všechny finanční prostředky, které se vyberou, tak půjdou na jeho rehabilitaci, to znamená na cvičení. A vlastně, jak už jsme ukazovali v tom videu, nebo říkali, jezdíme cvičit do Pokroku v Ostravě, vlastně za klukama, kteří jezdili dokonce i na kolečko spojuje, za to, že jim děkujeme. A Další cvičení vlastně probíhá v Novém Městě na Moravě, kdy cvičíme se specialistkou přímo na dětskou mozkovou obrnu, která si sama prošla, takže to je trošku z jiného hlediska, nebo respektive prochází. Takže máme takovou jakoby dvoufaktorové cvičení, které teďka momentálně probíhá s malým.
0: Peťo, Andrejko, my už jsme si naznačili, jako co Páťovi vadí, třeba jakoby, když se nehýbe v kočárku a podobně. Co ona pak baví, co mu dělá velkou radost? Co byste vypíchli, kromě tady jako písniček z Rádia Čas, že je to jasné.
3: V poslední době u nás fičí jedna, jak bychom to řekli, šílená pohádka, která se jmenuje Bůba. A to u nás, prosím, pěkně jede od rana do večera.
0: Bůba, jo?
3: Bůba.
0: Je to animovaná nebo hraná věc?
3: A je to animovaná věc.
0: Aha.
3: A Bůba vydává jenom zvuky. A no, jede to u nás prostě od rana do večera, protože to je jeho nejoblíbenější věc.
0: Poprosíme, když tak rodiče nebo prarodiče, kteří teď mají potomky, jako WhatsApp, Rádio Čas, Žijeme to společně, jestli víte, kdo je Bůba a jestli máte taky podobné nervy z toho, protože Andrejka jako nevypadá nejšťastnější v rámci toho, ale jo, pomáhá to, že
1: každý jo, rodiče, jo. Každého dítě to tohle zažívají. To je úplně klasika.
0: Už jsem se bál, že to bude Baby Shark.
3: Ne, to naštěstí ne. Nebo k tomu jsme ještě to jako nedošli, takže uvidíme časem.
1: My se tady bavíme o příběhu Páti, bíráme na rehabilitace a podobně, ale zajímalo by mě i co vy, jaká cesta je to pro vás, protože vy jste v podstatě v životě Páti ti nejdůležitější.
0: A hlavně, že jste přišli spolu, protože co si budeme povídat, to tak někdy ty páry prověří.
1: Nebývá díky za to taky. No.
4: Tak cesta je to trnitá, ale za tou cestou vlastně vidíme výsledky a ano, je to tak?
0: Vypadalo, teď to znělo jako první středa v měsíci, ale ne, to sirena, Páťa, už je čas na pohuštání, no, co si budem povídat.
4: A každý jeho úsměv je vlastně tou nejlepší jako odezvou od něho, protože malý nemluví a otázka je, jestli vůbec někdy mluvit bude, to se uvidí časem, takže každý jeho úsměv a každá jeho pozitivní reakce je pro nás tím hnacím motorem, aby jsme v tom pokračovali dál a dál.
0: Mimochodem, my budeme pokračovat, teď si dáme mezi pauzu, protože je tady s námi ještě jeden vzácný host a vlastně my navážeme, to je to nejpodstatnější. Lidi, my nekončíme v pátek, sbírka pokračuje dál, hodně tomu přispěla i sbírka v rámci Kolečko spoje, dáme si o tom řeč a vy dva se držte, my se neloučíme, vy běžíte ke kolegům rockerům a potom se uvidíme v pátek a doufám, že zprávy pro vás budeme mít jen a jen pozitivní. Takže Péťo, Andrejko, držte se. Mimochodem, naše kartářka numerolška Anička Červená řekla, že to dáte na pána a že to nemá vzdávat. A to, že husina na obou rukou, teď poprosím opravdu zabrat, jo? Protože já to nehraju, děj se na to. To je tak, jako když slyším Barbaru, jo?
1: Anička vykládá velmi, velmi dobře. Mm-hmm.
0: Držte se.
4: Děkujeme všem.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
7: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová fólie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas s Lenčou Radimem, celým naším mediálním týmem a před chvílí dorazili vzácní hosté, v podstatě jako tří králové, protože nepřišli jenom rodičové, úžasní Petr Andrejka, Andrejka a Petr, ale taky Marek Švajní, velký srdcař. Marku, přejeme hezké dopoledne, dobrý den.
1: Dobré dopoledne
2: všem. Krásné dopoledne. Mimochodem, Marko, mně se moc líbí, jak vy jste přišel, protože vy jste přišel jak taková šedá eminence a jste tak jako v pozadí a neustále tak působíte, že jste tak jako v pozadí, ale přitom jeden z nejdůležitějších prvků celého maratonu a celé téhle akce.
0: Já jsem zase Marka vnímal tak jako sebe na premiérách. To znamená, jste introvert?
1: Jak se to vezme?
0: Jak se to, v rádiu asi trošku jo, že jo?
1: Možná, i když už jsem tady byl několikrát, takže už si pomalu zvykám.
0: A hlavně budete s námi každý den, pokud se nepletu, že vždycky plus
1: minus. Takže v pátek už to bude perfektní.
0: Ano, a v pátek, až budeme říkat tu částku. Marku, jak už jsme říkali, tak samotný transparentní účet právě pro Marečka, celý ten jeho příběh pro rodiče a to, aby se mu fungovalo trošku lépe, tak jeden non-stop, my nekončíme 9. a vy jste velkou částkou přispěli i za akci Kolečko spojuje, kde jsme vlastně už každoročně. Pojďte nám ještě jednou představit, jestli můžete.
1: Jasně, takže benefiční jízda Kolečko spojuje má za sebou letos už 9. ročník. Jedeme vlastně nepřetržitě od roku 2018 a nezastavil nás ani covid, ani žádná ekonomická krize, ani nedostatky v rozpočtu těch financí na tu akci, takže vždycky se to nějak udělalo a je to akce, která v podstatě nejen pomáhá, ale především spojuje. Abych to jenom nějak uvedl, jedná se vlastně o to, že téměř kdokoliv na bruslích, koloběžkách, invalidních vozících, odrážedlech, může přijít, zaplatit startovné a v podstatě jezdit pro dobrou věc. Letos právě pro Patrička a další neziskové organizace.
2: Marku, mě by tak zajímalo, protože my se v souvislosti s vámi vlastně bavíme jenom o Kolečko spojuje, ale tady o téhle akci, ale čemu by se vlastně věnujete tak nějak všeobecně?
0: Vy totiž, teda takhle, no. já jsem použil chytrou inteligenci a teď nevím, jestli to je pravda. Vy jste mimo jiné i pedagog, kromě toho, že teda mám pocit, že se pořád hýbete, tak mám takové trauma z vás, ale v každém případě i váš obor na vysoké je takový jako zvláštní, ne? Nebo jako pro nás zvláštní, pro nás smrtelníky.
1: Tak v podstatě já jsem začal se studiem rekreologie, kterou jsem vlastně dokončil bakalářským studiem, a dál jsem šel

0: navazující magisterské studium na tělocvik a výchova ke zdraví. A následně potom už při práci toho pedagoga jsem si ještě dodělával dálkově v Olomouci trenérství a management sportu. Takže máš pravdu, jak říkáš, je to tak.
1: Takže jsem tvůj strašák. Nepotykali, no fajn, no, takže no. Jsem si to řekl, fajn.
2: Co jestli můžu teda taky tykat, ano, ahoj. Ahoj. Co ty ahoj. Až plch?
0: Já až plch?
1: Leni, zase se ti začíná poruchávat mikrofon. Trauma z tělocviku, jakoby. Vždy říkali, aspoň se tam udrž.
0: Asi na tom budem teď podobně, já jsem naposled šplhal na základce, takže...
2: No vidíš, no. Pojďme se ale vrátit zpátky k maratonu.
1: To nejpodstatnější vlastně, jak jste se našli, protože kolečko spoje taky každoročně, vždycky je to jeden silný příběh a teď jako... Tam člověk, když to přeberu, tam by mohl jakoby fakt vybírat a vybírat, takže jak vám to, Marku, teda myslím celému týmu cinklo, že jste se rozhodli právě pro Petra, Andrejku a Páťu?
0: Tak my už vlastně třetím rokem jsme přešli trošku na jiný princip toho, pro koho budeme vybírat peníze. A nějakých 6 let to bylo tradičně, že jsme vybrali jednu neziskovou organizaci a pro tu se jezdilo. Před 3 lety nastala změna a chtěli jsme to trošičku pojmout možná i obširněji, takže jsme se rozhodli, že vybereme jednotlivce a k tomu podpoříme i ty neziskové organizace. A přece jenom za mě, já si myslím, že ty neziskové organizace ty penízky na tu činnost můžou získávat ještě z jiných zdrojů a trošku, možná to teď neříkám dobře, ale za mě trošku snadněji, než prostě ten jednotlivec, kterému se v okamžiku prostě změnil celý život a musí s tím začít nějak pracovat. Ty organizace s tím pracují dlouhodobě. A jak vybírá, nebo jak probíhá ten výběr, tak v podstatě jsme už od toho prvního ročníku 3 roky zpátky, kdy se vybrala Maruška Kučerová, sbíráme od ukončení prvního ročníku zhruba půl roku nějaké podněty od lidí, můžou to být lidé, kteří navrhují ty subjekty nebo ty jedince, nebo to můžou být dokonce sami ti jedinci, kteří se přihlásí do toho našeho jakoby programu. A po určité fázi, kdy ukončíme ten sběr těch přihlášek, tak dochází k nějakému třídění těch přihlášek a v podstatě jediné kritérium, které my jsme si tam jako organizátoři zvolili, je nějaká regionální tady příslušnost. Mm-hmm. 2 roky zpátky, nebo loni a předloni, to bylo daleko složitější, protože těch přihlášených, kteří prošli tím sítem toho regionálního třídění, bylo spousta. A to znamená, udělala se potom veřejná anketa na sociálních sítích a protože my nechceme být úplně ti, kteří budou rozhodovat, nechceme si takzvaně hrát jako na bohy. Nějaké bohy, tak jsme to dali prostě na socky a tam si rozhodli lidé, koho podpoříme.
1: Ten Páťův Kukuč je velmi přesvědčivý, když se podíváte i na sociální sítě a podobně, jako, jak má dobrou náladu a je huštaný, jo? Jak se dokáže usmát na svět, to zase jako to se musí nechat.
2: Mimochodem, možná by mě zajímala jenom jedna taková otázka, protože už jsme vlastně v tom projektu, už vybíráme, už víme, jak to funguje, ale jak vás to vlastně napadlo, nebo co vlastně vedlo vás k tomu udělat takovouhle akci?
1: A Lenča myslí tým, protože jinak tykáme.
2: Ano, jo, no jako...
0: Chápu.
2: Vlastně všechny.
0: Já jenom ukončím ještě tu myšlenku, nebo tu informaci ohledně toho výběru pro letošní ročník kolečka, tím, že v podstatě díky tomu internímu třídění, regionálnímu třídění byl jediný kandidát v uvozovkách Patriček, tak jsme měli tu práci daleko jednodušší a nemuseli jsme dělat nějakou veřejnou anketu, kde co si budem, ti, kteří v podstatě neuspějou, tak prožívají zase nějaké zklamání, nějaký smutek, takže jsme rádi, že to letos dopadlo tak, jak to dopadlo.
1: Vlastně už jenom 2 otázky, protože jednak vy máte ještě jako dnešní výlet do Rádia Čes Rok a pak se asi vidíme zítra. Jedna taková spíš statistická, nikdy jsem se na to neptal, párkrát jsme dělali i živé vstupy z akce. Jaký typ kolečka vlastně je nejčastější během těch ročníků? Jako co lidi používají nejčastěji, když si s vámi jedou zajezdit pro dobrou věc?
0: Tak určitě dominou brusle, protože před těmi 9-10 lety, když se to plánovalo, tak to měl být vlastně inline festival s nějakou nějakou podporou tady dobré věci. Nicméně v průběhu těch let jsme přidávali ty kolečka, ale musíme se trošičku zase držet nějaké bezpečnosti, nějakých pokynů, areálu a podobně. Takže přidali jsme koloběžky, přidali se nějaké drobné odrážedla, přidali se vozíky s elektrickým pohonem, a co je vyčleněno, jsou například kola, protože to už by bezpečnostně úplně nedávalo smysl na tak malém areálu.
1: A ta druhá otázka, protože vždycky vybíráte pro jeden příběh, tam je to vždycky jakoby uzavřené a pošlete na daný účet, nebo u vás vlastně taky ty příběhy v rámci kolečko spoje pokračují dál, že lidi, i kdyby si dohledali, tak, nebo vždycky jeden vlastně ročník, jeden velký příběh.
0: Je to tak, ale teď, jak to říkáš, by možná nebyl od věci a hodit na sítě zase vlastně možnost pokračování, a v momentě ne každý má čas v ten daný den, je to jeden den v roce, takže proč ne? Pamatuju si, že dva roky zpátky, nebo minulý rok to bylo, ty, které jsme nepodpořili napřímo, tak jsme je podpořili aspoň tím, že jsme prozdíleli ty jejich příběhy a dali jsme tam transparentní účty, kde lidé mohli přispívat i těm, které jsme zrovna nevybrali.
2: A Ráďa se zrovna stal největším sportovním nadšencem a členem týmu Kolečko spojuje.
1: Kdybys věděla, co mě napadlo, ale to fakt neřeknu nahlas.
2: Ne to řekni.
1: Možná zítra.
2: Ne to musíš.
1: Zítra ve stejný čas, tak to když tak řeknu.
2: To mi dělá pořád.
1: Nicméně, my se neloučíme, my vás jenom takzvaně přelifrujeme dál, protože teď vás čeká temná kopka jménem Rádio Čas Rok. Ale jsou tam velcí srdcaři, takže snad i oni pomůžou dobré věci. A připomínáme všem to nejpodstatnější, naše sociální sítě cazradio.cz, velký příběh Patrička, včetně všech věcí logistických, které potřebujete, účet a taky QR kód.
2: No a já se jenom podívám, aby jsme věděli, kde jsme. A jsme skoro na hranici 30 000 korun od 6. hodiny raní, teprve 29 900 korun.
1: Mimochodem, to je takový ten stav, kde lidi dorazili do práce. Teď mají ty šéfy, mají ty koberečky a teď přijdou podrbat o šéfech a pošlou zase ty peníze.
2: Tak, skávy, přesně.
1: Péťa, Andrejka, je Hafík, který se o mě otřel.
3: Balu.
4: Já tě mám rád.
1: Patriček, ano, ahoj, díky Patričku a Marek. A budeme se těšit na viděnou, naslyšenou a držte se. Děkujeme moc za vaši práci.
0: Děkujeme. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zatímco rodiče malého Patrička, kterému dneska pomáháme a budeme pomáhat až do minimálně pátečního dopoledne za celý velký tým Rádia Čas, zatímco oni si odvezou informaci o, doufám, velmi krásné částce, která pomůže dobré věci, nás odvezou na koronárku, protože budeme napěchováni čokoládou. Dneska jsme neměli ještě nic normálního.
1: Jo, my jenom cukr od rána.
0: Kafe, kefíry, čokolády a další z těch, kteří za to můžou a dělá to cíleně, jsem o tom přesvědčený, kolega Aleš Klubal.
2: Děcka, to je energie.
1: Ahoj.
0: Děkujeme za vajíčko s překvapením, protože tady princezna je na tom závislá.
2: Princezna, to je krásné.
0: Teď ti v přímém přenosu zhodnotí, jak je kvalitní ta figurka a na jakém místě populárnosti v jejím světě. No, to
1: tam
0: bude
1: jsou
0: populární.
1: Zase dvě to bude a jsou populární. To dva sloníci. Uh-huh. A já už jsem dostala jednu, mám pocit taky, že od tebe, Ali, a tam byly dva nosorožíci.
0: Ne, ti byli moji a ti jsem ti dal.
1: Ježiš, mankota. Takže od rádi jsem dostala dva nosorožíky a teď mám dva sloníky a jsem nadšená. Mimochodem, moje sbírka vajíčkových překvapení taky bude v rámci maratonu, jsme říkali, že bychom ji mohli trošku vydražit.
2: Ale když tady chodí třídy, jo, a takový ti, nebo ty, menší děti, jo, tak vždycky jako je všechno nejvíce, jako tady v rádiu nebo v tom studiu zajímá ta tvoje sbírka.
1: Je,
2: jo, tady je sbírka, no. A pojďte se podívat, jo, a všichni. A teďka já tady můžu vykládat, jako co tady rádio a tak dále. Ne, prostě tvoje sbírka tak, to sbírá nejvíc.
0: Můžeš si sundat sluchátka na chvilku a jít ke mně?
2: Můžu.
0: Pojď jenom ke mně na chvilku.
1: To je krásné. Mimochodem, já se dívám na
0: ty hračky, jak má ta velká slova, jo? Lenčina sbírka, jo, jak je tomu, jo? A podívej se, co je tady, jo? Spadané už asi týden, jo? A můžeš se vrátit a popsat, co jsi viděl, jo? Tady spadaného, jo? Protože princezna má sbírku.
1: Tak mi spadl Batman a jednorožec. Mimochodem, mm-hmm. To nepadá mně, ale do toho vždycky třískne můj kolega.
2: Mm-hmm. Hele, víš, co u nás doma platí, že my neděláme pořádek. Ty věci musí být tam, kde jsou, prostě potom je nikdo nenajde, jo? Takže my máme takový, jakoby, nepořádek v pořádku, ale víme, kde co je. Když uklidíme, tak se to potom hledá, jo? Takže Lenka je asi na tom takhle.
1: Ano, já udělám výběr. Nějakých figurek a uděláme ještě maratonskou sadu, kterou vydražíme.
0: Jo.
1: Tak. Ale nebudou to sloníci, nebo?
0: Se lidi roztrhnou.
2: To by bylo dobré, já si myslím, že by to pomohlo dobré věci.
1: Tak
2: dobré
1: jako věci. Jak roztrhnou, aspoň něco dostanou, ty se jenom obarvíš.
2: Sbírka Lenky Liškové.
0: Já jenom připomínám, že tady ty věci leží v prachu, jo, a už je několik měsíců, ale tak děkujeme, že pomůžete dobré věci. V každém případě, jo. Ali opravdu si vybíral z dobré série, teď bez legrace, protože Leni, dívej, jo. Klidně to tam přijde, jo, máme fakt malé safari. Já teda myslím, že jsou to, ne, fakt jo, myslím, že jsou to, ne, to jsou gepardi asi, že, Leni?
1: Yeah.
0: Protože mají takové to typické,
1: to jsou gepardíci.
0: Ano, přesně tak, fakt
1: ale
0: nádhera,
1: děkuju
0: moc.
1: Ale mně se líbí, že už jsou to jako dvě figurky, to je úplně fakt krásné.
0: Je to vymazlené, že tam dávají ty parťáky a mimochodem ty jsi taky náš parťák, přišel si pomoci a vlastně se tady objevíš každý den toho maratonu. My jsme si řekli, nebo vlastně Lenča to ještě neví, ale řekli jsme si to, že budeme sondovat vlastně, jak se tady člověk objevil vůbec. Ne teď, jak jsi došel do práce, ale jak jsi dostal do Rádia Čas?
2: Hele, já jsem skončil v jednom rádiu, jo, a říkal jsem si, že tam už toho jakože bylo dost, že ta muzika už je trošku jakoby ode mě a že bych chtěl jít za muzikou, která je ke mně blízko. Jo, a to Rádio Čas mělo muziku, která byla ke mně blízko a já jsem tady zavolal a chviličku to samozřejmě trvalo a potom, jakože jo, Světe zbuř se, já jsem začínal na Čas roku, jo, to byste neřekli. Já jsem vysílal asi rok na Čas roku a potom jsem přišel, protože se to nějak jako trošku jakože měnilo tady moderátoři, nebo se ubírali hodiny, tak jsem se tady vešel, od té doby jsem tady zůstala a je to fantastický pocit. Já vždycky tvrdím, že nejdu do práce, ale že se jdu bavit, jo, že to je prostě.
0: Ty máš hobby. Jednu výhodu, protože jsi zároveň náš hudební dramaturka, díky bohu za tu práci, kterou děláš.
2: Děkuju.
0: Že ten rok, co jsi byl tam u kolegů, si aspoň částečně věděl, o čem mluvíš. Nás kdyby tam postavili, tak možná poznáme jenom ty zmíněné Europe, které bude mít na našem mega koncertu, ale jinak jako vůbec, že jo. Takže.
2: Ale víš co, já jsem si tam tak trošku hrál, že jsem rocker. Já rocker nejsem, to na mě každý pozná.
0: Hele, a poznali to posluchači?
2: No člověče, když já jsem chodil na různé akce, tak jo, Aleši a tamto. A já říkám, děcka, já nejsem rocker. A to, ty voko, to není vůbec znát, jo. A to mě vždycky potěšilo, že ten moderátor doopravdy se do toho dostane a máš i ten rok srdcovko, nikdo to nepozná.
1: Ale to si celkem odvážný, protože jít na rockovou akci a říct, že nejsi rocker, to jako, to chce odvahu.
2: Víš co, asi já nejsem pro život vybaven, já neumím lhát, jo. Ani před ženou, a to je asi blbý, jo. Tak, neumím lhát.
0: My si dáme písničku, protože přece jenom pořád ještě platí hity, které milujete. S Alim se neloučíme, on tady ještě zůstane, ale mezi tím nám přizdobí vlastně takový jakoby speciální plátno, kde budeš jeden z prvních účastníků a budeme tady nechávat jakýkoliv vzkaz nebo jakýkoliv obrázek, který se potom No já myslím, že se nám tady v tom mediálním domě nestratí, asi tak, tak to řeknu. Jo?
1: Tak.
0: Takže pojďme malovat, vlastně my tam taky můžeme něco jakoby přidat teď aktuálně. A pro vás to nejpodstatnější, vysíláme nonstop pro malého Páťu, cazradio.cz, všechno podstatné, včetně...
1: jsem zase, čísla účtu.
0: Ne, já pořád říkám transpirační účet.
1: Ale je to transparentní účet.
0: Všichni si rozumíme, jo?
1: Dobré je, že to není konspirační účet, je to opravdu transparentní
0: ano,
1: účet.
0: Je to ano, velmi přehledné o tom, jak ty penízky potom třeba odchází na jednotlivé rehabilitace a díky bohu, že jste s námi. Ale děkujeme a za
2: chvilku
0: naslyšenou.
3: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě. A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz. Hity, které milujete.
5: Radiočas. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
10: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a 2letou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Kolega Aleš Klubal s ranním týmem, tam jsem musel dát vždycky pauzu. Když to řekne dohromady s ranním týmem, zní to divně. Jo?
1: Mně se to líbí, mně se to líbí.
0: Ranním týmem Rádia Čas a tady dojížděla Adele, tak se nemůžu nezeptat vlastně vás obou,
2: no.
0: Jestli jste někdy byli na karaoke. Jakoby, jasně, když takhle člověk sám
2: já
0: pro sebe.
2: Já nemůžu na karaoke, já zaspívám a všichni jdou domů. Tak já ne.
1: Já jsem byla jednou. A mám z toho jako velký zážitek a myslím, že všichni, kdo tam byli se mnou, tak z toho mají taky velký zážitek. A Ráďa...
2: Jsme na tom stejně. Slyšel, vítej v klubu.
1: Ano, mě slyšel zpívat, takže ví. A myslím, že jsem zpívala tehdy od Michala Davida nonstop.
2: Wow, tak zkus.
0: Jedna věc je to, že člověk si umí zpívat s nějakým podkresem nějaké písničky. Mm. Druhá věc je, když vám pustí jenom tu muziku. Jo, tam si opravdu připadám jako absolutní ňouma a amatér. Jo? Že ten, když zpívá pod tebou ten zpěvák, tak jako to tak nějak...
2: Se to schová.
0: Ano, přesně no, tak, no. Ale Aliho nebudeme trápit.
1: Ale nějaké karaoke bychom mohli.
0: Ale že bychom si po desáté dali nějakou společnou?
1: Tak jo, dáme.
0: Jo?
1: A já myslím, že to, že Ali by se mohl přidat, pokud tady ještě bude.
2: Dejte si to non-stop.
1: Nechceš?
2: To zní dobře.
1: Nechceš si dát non-stop?
0: No non-stop
2: přijdu,
0: rozhodně.
2: Přijdu.
1: Jak to, že proč ne?
2: Non-stop ne?
0: Ne, ne, ne, já vím, že ty vždycky všechno proč ne a já to, ale ne, non-stop nechci zpívat, se mi líbí.
1: A co chci zpívat?
0: Nesnáším loučení?
1: Jo, tak to si dáme, ale to si fakt dáme jako karaoke. Jo, ano.
0: Je to těžké, jak cip, ale je to pro malého Páťu, jo? Takže,
1: to uděláme.
2: Já ti něco řeknu, já to asi nebudu kazit, jo? Já tak
0: největší
2: možná jenom
0: brum
2: do toho.
1: Ne, ne, prostě ne, nesnáším loučení, já souhlasím, takže my se ještě neloučíme s naším kolegou Alešem Šklubalem a dáme to ve trojice.
0: Když tak si v kancelářích a podobně najděte text největší z nálezů a ztrát, protože tak se oficiálně jmenuje písnička, a po desáté na Rádio Čas si když tak vypněte, pokud to nechcete slyšet. Jinak Čas Radio CZ, naše sociální sítě, sledujte a rozhodně tam najdete i jak pomáhat malého mu Páťovi, včetně, pro změnu jsem chtěl říct, já ti řeknu, co mám v hlavě vždycky, včetně inspirativního účtu.
1: Ano, je to velmi inspirativní účet, ale taky je transparentní, to nevadí, já vám to vždycky přeložím. Já už rozumím řeči Ráďova kmene.
0: Ali, děkujeme, že jsi tu s námi.
2: Nesnáším loučení.
1: A vidíš?
0: Jsem dál a v hlavě mě máš. Mě na tom záleží to zlý. No tak jo, jdeme trochu.
1: Hloupý smaž.
2: Krásné, je to krásné.
3: Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
10: Nehoda osobního auta a dodávky se řeší v Ostravě v oblasti Nová Ves. Počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Brno Sever v ulici Provazníková. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Česku policie upozorňuje na elektrokoloběžky, které rodiče kupují dětem. U některých je totiž potřeba řidičák. Platí to pro koloběžky, které jedou rychleji než 25 km v hodině a výkon mají nad 250 W. Policisté také upozorňují, že děti na nich často jezdí nebezpečně a bez helmy. Proto na školách probíhají preventivní kontroly.
0: Morava aktuálně.
10: Bohumíně se výrazně zlepší dostupnost lékařské péče. Městská nemocnice tam příští rok otevře 6 nových ordinací pro chybějící specializované lékaře. V sousedství areálu navíc vznikne soukromá zubní klinika. Podrobnosti má mluvčí města Jana Končítková.
11: Odborným lékařům hodláme nabídnout kompletně připravené zázemí, aby nemuseli hledat prostory a investovat do jejich úprav. Není pro nás přitom podstatné, zda budou pracovat pod hlavičkou naší nemocnice nebo budou v nájmu. Důležité je, aby lidé v Bohumíně měli zajištěnou kvalitní a dostupnou péči.
10: Ve Zlínském kraji budou myslivcům pomáhat nové drony. Kraj na jejich pořízení přispěje 1 000 000 korun. Drony s termovizí dokážou najít srnčata ukrytá ve vysoké trávě a myslivci je tak mohou před sečením přenést do bezpečí. O dotaci mohou uživatelé Honiteb žádat od 2. do 27. listopadu, a to do 12 hodin. Na jeden projekt mohou získat až 100 000 korun.
0: Rádio Čas Sport.
10: A zítra čeká hokejisty Frýdku Místku další zápas Maxa Ligy. Od 17 hodin se v hale Polárka utkají s Přerovem. Domácí tak budou chtít před vlastními fanoušky zabojovat o další body.

0: stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.
1: Moderátorský maraton Rádia Čas.
2: Tak začínáme se tady množit jako houby po dešti, ale je to dobré, protože za celý náš tým, stejně jako ráno a dopoledne, nejenom Lenča Radim, ale taky kolega Aleš Klubal, kolega Martin Fabík. Marťo, ahoj.
3: Ahoj.
2: Maťa přišel pozdrav, říká, jak se má, to je všechno v pořádku. Říkáme, pojď, zaspíváš si, Marťa si zpívá rád a podobně. Cože?
4: Ve sprši jedině.
2: Mikrofonu to řekni.
4: Ve sprši jedině.
2: No, tak teď všichni. Pozor, lidi, je to pro dobrou věc. Tohle opravdu není proto, abychom reprezentovali, já nevím, na aktuální superstar, jo.
3: O tak jo, abych klidně.
2: Já vím, no, ty jo.
4: Má všechno, že?
3: My bychom s Martou zašli na superstar.
2: Zajděte, zajděte.
5: Třeba to vezmou na Megáč.
2: Já doufám, že to potom hlavně ta reakce poroty stane reální.
5: Skokaní Europe.
3: Mimochodem, já chci jenom říct, že jsem říkala, že umím jenom nonstop, jo, a tohle vybral Ráďa, takže vůbec nevím, jak to dopadne.
2: Já umím refrén, takže vy si dáte tu sloku, jo?
3: No tak dáme, refrén musíme společně, i všichni.
2: Ne, refrén jsou výšky, to nechce, mi kazíte. Počkej, ještě jsem někde ten text měl, tak si napíšu.
5: Ale nesmějte se.
3: A Ráďa nám pustí podklad, ale musíš nám mávnout, kdy máme začít, já to nepoznám.
2: On začíná hned.
3: Je to, že rytmus není můj nejlepší přítel.
2: Nespleťte se, bývá to v té písničce vždycky, a myslím, že to je ten originál, tam je taková velmi dlouhá mezi pauza, jo, takže během toho si můžeme povídat.
3: Dobře.
2: Omlouváme se všem posluchačům Rádia Čas. Zní to divně, ale děláme to pro dobrou věc.
3: Ano.
2: Jo? Moderátorský maraton a teď Lenča, Aleš, Martin a taky trošku Radim.

0: Ty vlogo.
1: Že s tebou jsem.
2: Pojď, bratr.
3: Tak to recitujte jako Bartoška.
1: Nemám život.
3: Ne, to už ne, ne, ne. Co lidi chtějí?

0: Teď je dlouhá mezi pauza, pokud se nepletu.
1: Vždycky já to musím vzít, volám Suprafon.
0: Jo, přesně tak. Jo, hele, nebo... dokonce oni ví, jak to lidi dělají chyby, tak v tom odpočtu je, že 38 vteřin teď můžeme povídat, ano.
2: Volá Michal David.
0: Jo, a zatleskáme mimochodem Marťovi z jednoho prostého důvodu. Marťa nemá sluchátka, takže on vůbec neví, co se tu děje, jo, my tady prostě jenom improvizujeme. Jo. Připomínáme, zpíváme pro malého Páťu Kašpara. CAS Radio CZ, naše sociální sítě, najdete i QR kódy, anebo... Pro změnu, další moje slovo, reprezentativní účet.
2: Ano, je to transparentní účet.
0: Transparentní účet, kde můžete přispívat. Takže 10

0: Je pozor, pozor. Koukám aktuálně na účet pro Páťu a někdo odebral 26 tisíc. Takže...
1: Já myslím, že jsme právě dokázali, že nejde o tóny, ale jde o nadšení.
0: Prosím vás, já jenom připomenu, funguje WhatsApp, protože obvykle po něčem takovém lidi píšou.
1: Já myslím, že všichni odpadli.
0: 7766 12 800, kdykoliv, mimochodem, ale děkujeme moc.
2: Teď budeš 10 minut mazat.
0: Stav se za námi zase zítra. Marko, děkujeme, se pořád vidíme a jste zlatí, že pomáháte dobré věci. Moc, Suprovní, no, Boženka, no, vytlačené, no, od nás, no.

0: Tak prosím vás, jenom ať víte, promiň, Leni, máš myšlenku?
1: Kdo to napsal?
0: Ano, tak to jsem právě chtěl říct, ať víte, co teď budeme číst. Ti, kteří přišli k Rádiu Čas až teď v rámci moderátorského maratonu, udělali dobře.
1: Ano.
0: Udělali dobře, protože před chvíli se zpívalo pro dobrou věc, i když nevím, jestli to malému Páťovi neuškodilo.
1: Trošku si myslím, že jo.
0: Jo, jo. Zaspívali jsme a Boženka píše suprovní. Já půjdu postupně, jo. Jste úžasná dvojka, směju se s vámi, ať vydrží tato skvělá nálada, až do konce bude to jízda. Samozřejmě jste všichni super, my moc krát děkujeme. Mimochodem, když to byla Boženka, tak budu jmenovat všechny. To byla Libuška. Ráďo, jo, dobrý.
1: Lence,
0: co?
1: Co tam bylo?
0: Mimochodem, já si to ale nemyslím, teď bez legrace, já jsem se fakt styděl za sebe.
1: Neumíš zpívat, krásně.
0: Ne, ale já se neumím chytit do toho, než se to chytlo.
1: Suprově.
0: Ne, vždyť jsem tam, občas jsem tahal Bee Gees za kule.
1: No
0: ne,
1: ale...
0: ne, bez legrace, fakt to bylo...
1: Ale psali ti, že dobré.
0: No, že dobré, Lence bych to zakázala, ale pozor, má to pokračování, ale když je to pro dobrou věc, tak to asi může být, Marie.
1: Maruško, víte co, Maruško, já vám to řeknu takhle, já s váma souhlasím. Tak.
0: A teď už jsou tvrdší,
1: jo?
0: Mám vás fakt moc ráda, ale prosím, nespívejte. Teď rychle pusťte originál, Lenka si Vančic. Lenko, ne. Další, vy jste démoni. Zdravím, bylo to super, Ráďa Pecka, super zaspívané, ať to jde dobře, zdravím Martina. Takže tak, jenom, jo, ale všichni, nikdo během písničky, ale všichni až poté, až se zpamatovali.
1: Až se trošku otřepali, no, já myslím, že to byl velmi silný zážitek. Mimochodem je fakt, že já jsem nejhorší chytač tónu, já vlastně v podstatě vůbec nevím, které tóny tam jsou, ale líbí se mi, jak já neustále na Ráďovi objevuju ty jeho silné stránky, protože jako po Pučmeloudovi je tohle teda opravdu tvůj nejlepší zářez. Ty jsi fakt dobrý.
0: Ne, bez legrace. Teď bez legrace. Já nevím, jak to máš ty, ale já umím zpívat písničky, které mám rád, nebo zaspívat si kousek písničky, kterou mám rád. Karaoke nedávám. Já bych, kdybychom si dali originál, ten s tím Davidem, tak to zabroukáme asi všichni správně.
1: Jenomže to je jednoduché se chytit. A mimochodem, kdybychom dali jako non-stop, jo, tak by to taky dopadlo úplně jinak pro mě, Maruško.
0: A nicméně, my vás dneska prosíme ještě o jednu věc, když to je taková odlehčená, ale souvisí to s tématem. Ať už na Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas nám pište, kdy jste naposledy někomu pomohli, protože to je takové motto, že jo, celého toho dne a dalších. Myška má premiéru, píše, já jsem naposledy přispěla minulý měsíc na záchranou kočičí stanici, i díky které mám už půl roku doma čtyřnohou parťačku. Ať se vám dobře vysílá a malému Patričkovi to dopadne co nejlépe. Míšo, moc krát děkujeme.
1: A jsme rádi, že přispíváte taky právě na Páťu. Já to tak budu říkat průběžně, ano. Protože my tady neustále obnovujeme a podobně. Začali jsme v 6 ráno dneska i na stanici Čas Rok a už tam máme 37 200 korun. To je nádhera.
0: Díky bohu za ty dary, díky i kolegáčkům, kteří chodí za námi, ale taky jsem koukal některá jména, jakože přispěli. Takže kdyby něco, ještě jednou mrkněte na sociální sítě, najdete odkazy cazradio.cz, včetně Páťova příběhu, je pár doprovodných fotek a děkujeme, že jste s námi.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: 16 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
2: Krásné dopoledne s Lenčou Radimem na Rádio Čas. Ano, obvykle tady bývá třeba kolega Aleš, ale my jedeme moderátorský maraton.

0: non-stop od rána až do večera, 3 dny za sebou, ale tak jako máme pár povinností třeba právě Alešovi a chceme vás pozvat tam, kde se můžete nejenom s Rádiem Čas, ale i v terénu dobře bavit.
1: A tak začneme asi v Olomouci, protože tam vás zveme na Floru Olomouc jako každý rok. Tenhle úžasný festival Flora Olomouc Hortikomplex, vidíš to, a kolik je to prvé, že?
0: 10.25.
1: No, ten probíhá od 8. do 11. října každý všední den od 9 hodin. Víc informací najdete na webovkách.
0: Připomínáme, že už od 10. října v Rožnovském pivovaru proběhne i tradiční guláš fest. Slavnostní guláš je jakoby spousta druhů, víte co, já to řeknu asi takhle. Poslouchejte Rádio Čas a náš moderátorský maraton, protože právě hosté z Rožnovského pivovaru buď zítra nebo pozítří dorazí, aby vám k tomu řekli víc. A uděláme to tak jako Cugrund i trošku se sportem, protože i tam vlastně vyrážíte. Já jenom připomínám, v rámci hokeje... Kdo to tam dělá, ty kokoštulky?
1: Niky, prosím vás, Nikče nám začala tančit za sklem.
0: Bednář byl přerušen.
1: A dovolila si přerušit pana Bednáře.
0: Mám tak rád, já jsem se podíval asi přísně, že?
1: No, a hodně.
0: A jak potom odešla, jak spráskaný peř, no. Jdou bejmout. Ne, jenom chceme připomenout ještě za naše hokejové parťáky RT Torax Poruba, že proti novému Jičínu 5. kolo proběhne od 18 hodin.
1: Ale nemáme kdy, že?
0: No to je moje neprofesionalita, že jsem si to našel. Najdi RT Torax Poruba, dneska můžem. RT Torax Poruba,
1: prosím vás, ale chápete,
0: program. A až tam uvidíš nový Jičín 18, tak jenom řekni den, prosím
1: ale
0: tě. Omlouváme se, protože jste za rohem a víme, že nás posloucháte, jenom chápete, my vysíláme dneska už od 6 a bude to ještě takové divočejší.
1: To bude ještě čím dál horší.
0: Ale tak jako zase už bys to mohla najít docela rychle, ne, princezno?
1: Mě to našlo úplně něco jiného.
0: Tak jo.
1: Počkej, já to najdu. Ne, já to najdu, dej mi čas.
0: OK.
1: Už to mám.
0: RT, Torax. Hele, zas na druhou stranu, co si budeme povídat, vy hokejoví teď zpozorníte úplně všichni, že jo?
1: Nový Jičín je ve středu 7.10. od 18 hodin.
0: Takže už zítra v podvečer. Sportu tak. Zdar, hokej zvlášť a nám dvěma silné kave.

0: Hity, které milujete, a naše společnost Lenča a Radim, ranní dvojka, dneska celý den, zítra taky pozítří celý den s vámi. V rámci Dobré věci, opakování Matka moudrosti, proč jsme vlastně tady, proč ten moderátorský maraton Rádia Čas probíhá. Týká se to příběhu malého Patrička. Doporučujeme kromě našich webovek z Radio.cz začít sledovat, prostě mrknout i na naše sociální sítě, ať už Facebook nebo Instagram, kde vás průběžně informujeme, jak to probíhá. Konec konců byli tady oba rodiče, Petra Andrejka se samotným Páťou. Všichni navíc ještě padlí za vlas, protože ještě Vyroza je dostihla a přesto přišli a taky nám vlastně dodali sílu, abychom my jim dodali sílu.
1: Protože vybíráme na Páťovu nákladnou léčbu mozkové obrny, takže a jsme rádi, že jste vlastně v tom s námi a neustále se díváme na náš transparentní účet, který už Ráďa teda pojmenoval všelijak, kde opravdu ta částka přibývá velmi, velmi pěkně. Na to, že jsme začali v 6 hodin ráno, tak jako úplně úžasná.
0: Já nám připomínám, že jedeme i s kolegy z Rádia Čas Rok a vlastně s vámi všemi, kteří přispějete. Já bych možná už asi v rámci dnešního dne vymyslel nějakou tu částku, kdybych teda měl něco jako splnit.
1: Taky podobně. Jsem si říkala, tak za kolik dáš tvarůžky?
0: Za 100 tisíc?
1: Musíme dát Nikče, totiž vědět, aby je koupila.
0: Za 100 tisíc. Ano. Ne, tak tvarušku ne, pro boha, pro člověka. To je stejně jako bys někoho, jako opravdu donutila jíst lidské maso.
1: Dobře, takže co?
0: No, to je pro mě. A tak myslíš, že to, tak jako myslíš, jako že to je pouza, že říkám, jako, že mi to nejede, že bych to nebyl jako schopný pozřít?
1: No, jako kdyby mě někdo dal jitrnici nebo prejt, tak to bych nedala.
0: To za 100 tisíc to spapám?
1: Ne.
0: Jo, fakt ne?
1: Ne,
0: no,
1: vůbec.
0: Vidíš, no, tak.
1: Nebo krvavou tlačenku, ne.
0: Ani pro...
1: Kdybych se pozvracela.
0: Můžu, Lení?
1: No.
0: Ani pro Páťu, ne.
1: Já, Páťo, já tě miluju, jo. Ale fakt, prostě to by tady byl potřísněný koberec.
0: Takhle, hele, zeptám se a jinak jako půjdeme z toho skola ven. Můžu mít zaspaný nos?
1: Můžeš dělat cokoliv, to znamená. Ale počkej, Ježiš, musíme to taky nějak ohraničit.
0: Ne, já totiž vím, že jsem to zkoušel i takhle a že právě tehdy jsem málem blul.
1: No, ale musíme to nějak ohraničit, Ráďo, protože jako 100 tisíc ne kdykoliv, ale dneska.
0: Hodiny.
1: Do 17. hodiny,
0: protože my vysíláme do 18. a přece jenom ještě budou nějací hosté a resty, ať se to stihne oni to chtějí natočit, jakože jsem nelhal, jo.
1: Takže první výzva dnešního dne je, že pokud do 17 hodin překročíme částku 100 tisíc, tak Ráďa sní tvarůžek.
0: A jestli budete přispívat na dobrou věc hodně Páťovi, tak v podstatě mě změníte, to je extreme makeover.
1: Ano.
0: Protože já bych skončil teda jako s tvarůžkou v puse, blondětý a ještě s piercingem, jo. Takže,
1: já jsem strašně ráda, že já jsem v těchto věcech velmi opatrná, takže já tam žádnou výzvu zatím nemám, což je fajn. Každopádně ano, je to tak. Doufáme, že na konci maratonu bude Ráďa úplně jiný.
0: No, uvidíme, co z toho bude, jo, ale tak říkáme si částka 100 tisíc, samozřejmě za celý mediální dům, kdyby něco, já vím, že to je čajíček pro vás, a někteří řeknou, to je vůle, s ním 10 tvarůžků, že jo,
1: no
0: a podobně,
1: jo, ale když to nemáte rádi.
0: Vy ostatní, pokud chcete brblat, vzpomeňte si, co říkáte třeba na Koprovku někteří, že jo, nebo někteří na moje milované třeba nudlový nákyp, že jo.
1: Tak.
0: Jo, tak jak se cítíte, tak se cítím já, co se týče tvarůžku. No, zatím 38 tisíc, že? Plus
1: ano,
0: minus,
1: mimochodem prošla Nikča, jdu jí říct, ať koupí tvarůžky.
0: A už je to 38 700.
1: Tak doufáme.
0: A jo.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Tak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Děkujeme to, nebo takhle, děkujeme, že to žijete s námi, jasný, že slova se nám začnou plést a to je první den. Celkem 40 hodin s vámi za celý tým Rádia Čas, vždycky od 6 do 6, úterý, středa, čtvrtek a v pátek velké vyvrcholení, to nejpodstatnější, proč tady máme tuhle, jak my říkáme, onany, je vybrat co nejvíc peněz pro malého Páťu Kašpara a celou jeho rodinu. Mimochodem, my se vás dneska ptáme, což je taková otázka nad tím vším, kdy naposledy jste někomu pomohli. Jako opravdu jako přispěli na dobrou věc a sondovali jsme ji v ulicích Moravy a Slezska, tak schválně, můžeme se nechat inspirovat i tam?
1: Jo, asi jsem přispěl, když jsem na kamarádce i rodině přispíval na opravu domů po povodních, ale jako fakt symbolickou částkou a spíš jsem odkaz prostě sdílel, ale to je tak asi všechno.
2: Naposledy jsem přispěl asi někdy minulý rok na nadaci Bílou pastelku.
3: Tak, jakoby jsem přispěl na dobrou věc, o co se vybralo pro nějakou klučinu, co je na vozíčku, na akci Friendly Festu, takže jsem tam přispěval.
4: Naposled jsem o menší částkou přispěla známým, kteří bohužel vyhořeli, tak na opravu domu.
0: No a nebo kdybyste náhodou měli jako takovou planou odpověď, že nikdy a přitom vás to s námi baví, tak můžete říct dneska nebo za minutu přispěju, protože jak říkáme Cazradio.cz nebo náš Facebook, Instagram vás navede, jak pomoct Páťovi.
5: Transparentní účet rozhodně čekujte, protože zatím jsme tam na částce 37 200 bylo podle mě.
0: Už máme kolem 38, myslím.
5: Aha, tak 38 700. No a máme tady první výzvu, první challenge pro Ráďu. Mm-hmm. Pokud dneska v 17 hodin pokoříme hranici 100 tisíc, tak Ráďa sní tvarůžek. Prosím vás, on o tom, jak nemá rád tvarůžky, mluví tak velmi košatě a šťavňatě, že to chcete vidět. To chcete u toho být, to chcete slyšet, vidět, my vám to dáme na sociální sítě, takže budeme rádi. Pokud třeba neradi přispíváte na dobrou věc, ale jste škodolíbí, tak i pro vás je náš transparentní účet.
0: Nicméně asi 2 minuty zpátky jsme se dozvěděli něco z kategorie to nechceš, protože znělo to jako úsměvná challenge, která lidi pobaví a Lenča před chvíli slyšela důkaz toho, jaké to je, když 4 lidi zpívají karaoke.
5: Ale falešně, jak, no, jakože tam nebyl ani
0: tron. Asi pravděpodobně z práce nebo z auta to bylo nahráno, posláno našim kolegáčkům. Mm-hmm. Naši kolegáčci z lásku sobě vlastní nám to přišli pustit, ano.
5: Ano, ano, a já jsem to slyšela a Maruška psala, že to nemám dělat. A Maruško, já vám slibuju svatosvatě, že už to dělat nebudu,
0: no,
5: když jsem to slyšela.
0: Jeden z těch komentářů v rámci našeho zpěvu byla ještě jedna. A to taky dává logiku od posluchači Jardy. Vy jste úžasní. Ale ještě by to chtělo, aby Lenča zespěla Final Countdown. Jenom připomínám, ono to s tím souvisí. Pořád se těšíme na letošní megakoncert Rádia Čas, kde bude mít víc než hodinovou show právě Europe, v neposlední řadě David Koller, Olympic a taky Leny a Marpo, takže kdyby něco, taky Caz Radio CZ předprodej a teď, princezno?
5: It's a final countdown.
0: A mimochodem, a to je přesně to, co ona říká. Já už nikdy, nikdy za minutu.
5: Final countdown.
0: Já bych teď mohl prozradit něco ze zákulisí, ale já to neudělám. Vlastně můžu, protože tam není žádné GDPR. Vlastně nemůžu, vlastně. Jo, to
5: já
0: nemáme říkat.
5: Bojím.
0: Jo,
5: já se mé orosila.
0: Ne, to nemáme říkat, no, takže bohužel
5: nemáme
0: to říkat.
5: Ale tak teďka, to vždycky mi ty posluchače tak nadchneme.
0: No nemůžu to říkat, protože nemůžeme nám to bylo řečeno i v tajnosti.
5: Jo, ale my vám, víte co, my to natýzujeme, protože až to proběhne.
0: Tak to prozradím. Co je ona zač? Jestli chcete vědět, co je ona zač, plus minus v řádu hodin se dozvíte na Rádio Čas.
6: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě

0: Jeden za druhým hity, které milujete na rádiu Čas. Já vám za chvilku taky pustím, nebo vlastně dám Lenči takový jako malý kvíz, dá se říct, hudební. Mm-hmm. Nicméně, víš co, já tím kvízem asi začnu.
1: Dobře.
0: Jo? Neřešíme, co si o dotyčné osobě myslíš nebo ne, spíš, jestli poznáš a já ti k tomu řeknu nějaký příběh. Jo?

0: vůbec
1: já to nechám,
0: nevím,
1: já to nechám zatím rozjet jako podkres. V 88. nás měla na fenoménu, který budeme za chvilku zmiňovat, reprezentovat Lenka Filipová.
0: Ano.
1: Ale bylo to rok před revolucí a tehdejší systém řekl ne, nikam nepojedeš. Tak se Švýcarsko našlo náhradu.
0: A ty jsi mi to už jednou říkal.
1: Tohle je mladá Céline Dion.
0: Ano.
1: To je mladá Céline Dion. Mimochodem, ona tehdy tu Eurovizi vyhrála pro Švýcarsko v 88. A oni se nedávno potkali i během koncertu, tak si to řekli a poobjali se a tak dál. Otázkou je, jestli budeme v roce 27 v Bulharsku fandit nebo ne českému národu, protože se hodně skloňovalo jako penízky, jo, nebo ne, nebo co?
0: Oficiální zpráva už vyšla. A pro fanoušky není úplně dobrá. Řekla bych to tvými slovy, fandit můžeme, ale všem okolo. Protože Česká republika se Eurovize 2027 nezúčastní.
1: Tak jo, ty důvody to nemusíme řešit prostě oficiálně. Dokonce ten jeden můj článek, který jsem taky našel, jakože na rok si dáváme pauzu, tak uvidíme.
0: No oni říkají, jo, no, že teď je to jako takhle, že to není odpískané na další léta, ale prostě ne, ne.
1: Takže uvidíme, uslyšíme, v každém případě, pokud jste tím žili, tak můžete žít dál a najít si svého favorita, protože většinou jo, že jo, vždycky jako máme jako i ty české vlajky, když se tam třeba myslíme o tom songu cokoliv a pak máme svoje favority.
0: Jo, a taky ono je to, že jo, v režii České televize, produkce, myslím, je no, to tak,
1: otázko,
0: ne?
1: Jestli budou dávat ten přenos, když to jako nebude jako s českým zastoupením, jo.
0: To by mě taky zajímalo.
1: Ale všude jsou různá onlineová jako přenosy a tak dál, takže no, no problémo.
0: Na internetu se dalšímu bara bada bastu nevyhneme, takže se můžeme podívat, ale Česko na Eurovizi nic.
1: Amore,
0: mi
1: amore,
0: no tak dobře, co to je, kafe macchiato, ne? Nebo tak nějak
1: stejné? Počkej. Maria. Espresso macchiato,
0: to bylo na loňské Eurovizi a taky teda
1: možná
0: mě se...
1: Už ob dva roky.
0: Ob dva roky. Ovšem, mně se z toho ročníku stejně nejvíce líbila ta o tom saunování.
1: Ty dá bastu. Bastu, nechříde, lechty, na. Já to zpívám trošku německy, že?
0: Ale víš co, já mám nápad.
1: Ano?
0: Já mám nápad, prosím vás, přátelé. Víte co? My bychom mohli převzít štafetu. Jo. Že nebude Eurovize na České televizi v roce 2027, no tak co, to nevadí. My si uděláme vlastní na rádiu čas a zastoupíme všechny země.
1: Jo. Můžeme... Říkala jsi asi 10 minut zpátky, že už nikdy v rádiu čas nezaspíváš?
0: Já už jsem zapomněla na své trauma.
1: Ne, já ti to rád připomenu.
0: Proto špatné zážitky, víš, jako vytěsníš. Takže se můžete příští rok čekat, těšit na časáckou Eurovizi.
1: Jinak aktuální zprávy v celou, hity, které milujete a hlavně přispíváme malému Páťovi. Právě proto jsou s vámi Lenka a Radim nonstop celý den, 3 dny v kuse. Zůstaňte s námi. Moderátor.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Aktuálně si dávejte pozor ve Zlíně na silnici v oblasti Otrokovice. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě probíhají záchranné práce. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno-jih v ulici Bohunická. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by se podle odborníků měl omezit prodej alkoholu v noci. Přispělo by to k vyšší bezpečnosti a menšímu počtu rvaček a násilných konfliktů. Alkohol totiž zvyšuje agresivitu a lidé pod jeho vlivem častěji ztrácí kontrolu. Experti proto navrhují v určitých místech úpravu jeho cen a daní.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji rychle rostou ceny bytů. Za posledních 6 let se jejich průměrná cena zvýšila o 120%, zatímco mzdy vzrostly jen o 45%. Lidé proto často hledají levnější bydlení mimo Ostravu. Stále častější je proto i bydlení v nájmu. Luhačovice budou ještě zelenější a už letos na podzim vysadí přes 70 nových stromů. Nové lípy, javory nebo okrasné třešně ozdobí například Masarykovu ulici, sídliště Zahradní čtvrť nebo okolí městské plovárny. Více nám řekla mluvčí města Hana Srncová.
2: Výběr stromů i vhodných míst město konzultovalo s odborníky. Důležitá bude také příprava půdy, aby měly kořeny dostatek prostoru, vody a vzduchu. Nyní se řeší také vedení a jejich ochranná pásma. Nové stromy postupně nabídnou více stínu, zmírní přehřívání ulic a zpříjemní prostředí obyvatelům i návštěvníkům. Na první etapu chce město navázat další výsadbou.
1: Rádio Čas, sport.
0: A zítra nastoupí hokejový Zlín proti Kolínu. Zápas Maxa Ligy se hraje od 17:30 na zimním stadionu Luďka Čajky.

0: Vyhrajte. Bylo 11 hodin, za chvíli mě napadlo, že bychom v rámci moderátorského maratonu mohli učinit jeden telefonní hovor, někoho překvapíme, někoho jako z našich blízkých. V každém případě, co to slyšíme? Pro ty, kteří opravdu přišli k Rádiu Čas právě teď, co to znamená moderátorský maraton Rádia Čas? Ne, mě to baví. Líšková k tabuli,
1: ne, proč zas já?
0: Opáčko a podobně.
1: Vy tady, pane učiteli, nemáte snad nikoho jiného, koho vy vyvoláváte.
0: Tak pojďme si to vystřídat.
1: Tak pojď k tabuli, bednář.
0: Neci.
1: Jak neci?
0: Pojď, co jsem se zkoušela včera.
1: A chceš mít pětku jen tak?
0: Ne.
1: Tak pojď, šupky, rubky.
0: Táta by mě spráskal bičem.
1: To by se tě líbilo.
0: Jo, a jsem zlej boj. Tak víte, co zkusíme za chvilku.

0: pojď bednář k tabuli. Šupky dubky.
1: Teď před 10 minutama jsem byl.
0: Ne, nebyl. Tam si to zavedlo úplně někam jinam, kde jsme nechtěli být.
1: Tak. Já tam chci být.
0: Tak pojď k tabuli, no. Dneska si tě vyzkoušíme. Prosím tě, bednář, řekni nám, proč my tady pořád jsme. I takhle po 11. hodině.
1: U vás, pančelko, to opravdu nevím, co tu ještě děláte. Ale jinak pokračuje moderátorský maraton Rádia Čas, to znamená ranní dvojka, Lenča, Radim, nonstop úterý, středa, čtvrtek, samozřejmě, že s pauzou na spánek, no a v pátek velké vyvrcholení.
0: No a proč tady jsme 3 dny v kuse?
1: Protože se snažíme naším vysíláním a urputným tlačením na pilu získat co nejvíce peněz pro malého Páťu Kašpara, 2letého hrdinu, který má řadu zdravotních problémů a potřebuje mimo jiné i s pomocí rodičů a zdravotníků samozřejmě rehabilitace a další potřebné lékařské úkony.
0: Kdy najdeme všechny informace?
1: Rozhodně CZ Radio.cz, webové stránky Rádia Čas, rozhodně sociální sítě, včetně Facebooku, Instagramu a nebo dokonce najdete, to už to tak jako, můžu to spojit, paní Štelko?
0: No, můžeš.
1: Můžu to spojit, no tak zítra, kdyby navštívili v rámci dne otevřených dveří ostravské studio Rádia Čas, tak tady bude vyset QR kód a člověk se to prostě jenom jako načte a nazdílí a podobně.
0: Mm-hmm. Dobře. Tak to ti můžu uznat a teď poslední nejdůležitější otázka, jak se jmenuje účet, na který mohou lidé posílat své peníze?
1: Díky bohu, paní Štelko, ho mám teď otevřený, takže vím, že to transparentní účet, ale opravdu na něho právě teď koukám. Ano, chtěl jsem říct inspirační účet, mám s tímto slovem problém, přiznávám se.
0: Takže, a kolik je právě teď na transparentním účtu?
1: Já doufám, že se mé údaje nezměnily, ale 40 200 korun od 6. hodiny raní.
0: A při jaké částce, sníž tvarůšek?
1: A to právě jsem zvažoval, jestli neskonzultujem. No. Děláme jeden telefonní hovor.
0: Aha.
1: Bude to překvapko. Voláme do Brna, to je město, které máš ráda. Jo? Takže uvidíme.
0: Miluju Brno.
1: Mimochodem Brno se právě teď probudilo, takže mě možná roztrhne.
0: A začínám.
2: Ahoj.
0: Ahoj Marťo.
1: Brno nás poslouchá kamarád, ale taky náš věrný posluchač Marťa. A možná, že bychom s Marťou mohli skonzultovat, protože on mě trošku zná. Leni, řekni tu první challenge, kterou jsme dali. Jinak vítej do nového dne, Marťo, ahoj.
2: Ahoj.
0: Prosím tě, Marťo, tady jsme si dali takový limit, že jakmile dosáhneme na transparentním účtu 100 000 za ten první dnešní maratonový den, tak Ráďa sní tvarůžek. Je to podle tebe dostatečné?
1: Reakce si slyšela.
2: Já myslím, že je to hodně dostatečný. Jo. To nedá. Teda lidi, vy musíte posílat, protože on to nedá.
1: No pozor, jako asi pro dobrou věc, jo, ale mě překvapilo, Lenči, klidně to zopakuj a Marťo, klidně se můžeš vyjádřit, co ty, jako jestli bys to pozřel nebo ne, protože Lenča se omlouvala na dálku Páťovi, že by při této částce nezvládla co?
0: Jitrnici prejt a krvavou tlačenku nebo něco takového krvavého ze zabíjačky.
1: Mm-hmm.
2: No, to já bych z toho všechno asi...
0: Mm. To já nedám.
1: Marťa má jedno specifikum, on odmítá vepřové, ale pozor,
2: ale já bych třeba ty kynutý knedlíky nezvládl, jo. Že jo, to...
0: Ale každý máme něco.
1: Jo, a
0: já třeba miluju koprovku.
1: No.
2: Yeah.
0: To úplně nesnáším.
1: Ne, no. To jsme tady všichni 3 koprovkové báby a podobně.
2: No, ale jako kdybych já musel teda kynutý knedlík, jako asi bych to propátil. Udělal, ale...
0: Ty a Marťo, nemáš doma náhodou v mražáku kynutý knedlík, že bychom tě natočili v 5 hodin, kdyby to padlo těch 100 000?
2: Ale v životě jsem neměl mražáku doma kynutý knedlík.
1: Já občas, Leni, a ty to místo znáš, já občas kráčím Prahou a když jdu od Národky, myslím, já to řeknu, tak to není reklama, tam je podnik, který se jmenuje Knedlín.
0: Ano, já vím.
1: Znáš ho, no. A on má takové ty velké obrázky všude.
0: Ano.
1: Tak já Marťovi vždycky natočím, on myslí, že mu natočím třeba nějaký barák, natočím svoje nohy a potom to zaberu na ten rozřezaný knedlík.
0: Jo,
1: tak
0: jo.
1: Mi potom píše, proč?
0: Ano.
2: Jo, takhle mě trápí. Ano, lidi, takhle mě trápí.
1: Marťo, na závěr trošku vážně. My se dneska totiž ptáme našich posluchačů, kdy naposledy pomohli pro dobrou věc a není tajemstvím a lidi to ví třeba i z mých sociálních sítí, že to už si jako dobré čtvrtstoletí vlastně paraplegik, si vozíčkář a podobně. A tak všeobecně asi jako máš zčekované ty lidi a ta jejich srdíčka a to. Pomáhají lidi všeobecně v dnešní době? Jako máš zkušenosti?
2: Já myslím, že pomáhají, jako tak ono to jde vidět na různých sbírkách, ať už to je pro kohokoliv, Dorneho nebo kdokoliv. my vozíčkáři máme ty nadace, ať jsou to bariéry, nebo cepa, nebo tohle, kde je možnost právě jako aspoň přispět na invalidní vozíky, nebo cokoliv, takže jako jo.
1: A to je fajn, jako že pomáháš teď právě i vlastně svému v určitém slova smyslu malému kolegovi, který vlastně má tu cestu před sebou i s pomocí rodičů.
2: Já vám strašně fandím, ať to zvládnete.
0: Já to
2: A jsem taky... s váma, samozřejmě.
1: Marťa pozdě vstává, ale bude s náma až do konce zase. To má výhodu.
0: Marťo, já jsem se chtěla zeptat, kdy se chystá za tebou Ráďa do Brna?
2: Až v úterý.
0: Až v úterý. No tak jenom, abys ho poznal, protože jestli splníme všechny challenge, tak...
2: A bude
1: Jo, on to ještě neví.
2: Já tou hlavu, jo, já už se mu teďka směju, že bude krásná zeska, ale...
0: To není jediné. Marťo, on ti asi neřekl všechno.
1: Ne, pozor, no. My jsme přišli teď přece.
0: No, no.
1: Protože my jsme řešili, jako, že kdyby byla ještě nějaká částka vysoká, tak bude Kérka, že jo?
0: No.
1: Ale Kérka už byla, že jo?
0: Takže co jiného?
2: Co?
1: Co takhle piercing?
2: A jo, tak to já ti píchnu.
1: Ne, jako počkej, já bych to nechal profíkovi, ne, Marťa má takové umatlané ručičky, to by
0: ne, ale Marťa úplně, to je můj člověk, Marťa, už na to si vzpomněla, ty jsi úplně přesně zabředl v té době, ve které já jsem vyrůstala,
1: ano,
0: jak jsme si to s Jicherkou píchali. Zaledovatku,
2: že jo, jako úplně normálně, nahřeje
1: jsme holky, prosím vás, je to zajímavost, není to návod, jo?
0: Ale prostě to už dneska nikdo nedělá, teďka se pije mača, ale my. Měli zicherku.
1: Hady, s kým si povídáš?
0: No tak my jsme tak stejně, ne?
1: No ne, s Mačem Baronem, chápeš to?
0: Jako... Jo, tak je to chápu, ale pořád v něm ta, prostě ten rebel s tou zicherkou zůstal a to já cením. No.
1: Moc krát děkujeme za tu podporu, i když jsme si vlastně o ní řekli, protože ten cíleně zavolal. Přejeme krásný den a...
2: Jsem s váma, děcka, paním, držte se.
1: Děkujeme. I tebe zítra čeká takový velký den a takový jako velký zdravotnický výlet, takže hlavně ať to klapne a myslíme na tebe.
2: Děkuju moc, držte se tam, ahoj.
0: Pěstě, ahoj.
1: Tak a teď zase ubereme, jakoby, ne nic, nebudeme, necháme to.
3: Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.
1: Ne, možná bychom mohli ubrat, já bych teď dal slovo už za chvíli tedy Evě Rigler, protože ano. Koukám, 11. hodina odbyla, je úterý, to znamená další kolečko, jste s rozumem. My si dáme nějakou sváču, kave a zhruba kolem půl se na vás budeme těšit na slyšenou.
0: Ano, je to tak.
1: Bon appétit, dělejte si poznámky, protože když Eva ví, poví a pošle to dál.

0: Tak co, je třeba něco doplnit za moderátorský maraton Rádia Čas, konkrétně za ranní dvojku. Lenče šla doplnit kave, já mám ještě vrničku. Nicméně asi, aby to mělo trošku, já nevím, jako nějaký dosah, poučný dosah, tak jako vždy v tento čas další díl jste s Rozumem, s Evou Riegler, a tentokrát doplníme vitamíny a minerály. Dělejte si poznámky, jde vám přece oznámky, příjemný poslech, k svačně, někomu už k obědu dobrou chuť.
1: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jste s Rozumem na Rádiu Čas. Věděli jste, že?
2: Vitamíny a minerály jsou v našem jídelníčku něco jako orchestr. Každý hraje svoji roli a když tam něco chybí, tak se ta harmonie našeho těla jaksi rozpadá. Jedním z nenápadných, ale dost klíčových hráčů je zinek. Nepotřebujeme ho sice v obrovských dávkách, ale bez něj se náš organismus necítí tak úplně ve formě. Zinek podporuje imunitní systém, podílí se na hojení rán, ovlivňuje kvalitu vlasů, kůže i nehtů a je důležitý i pro správné fungování metabolismu. Zinek si naše tělo neumí vytvořit samo, takže je nezbytné přijímat ho z jídla. Zinek najdeme například v mase, mořských plodech, ústřicích, ale i třeba v rostlinné říši. Dýňová semínka, kešu, ořechy, cizrna, ovesné vločky a nebo třeba luštěniny, tak tam všude se zinek nachází. A co dokáže tenhle minerál třeba konkrétně právě z naší pleti? No tak na to jsme se ptali dermatoložky Barbory Jankovičové.
3: Zinek je klíčový minerál, který má mnoho benefitů a výrazně se podílí na zdraví naší pokožky. Díky svým protizánětlivým vlastnostem zmírňuje podráždění a začervenání, což vždy uvítají mi pacienti s akné a také exematici. Podporuje regeneraci buněk a urychluje hojení drobných ran a jizev, což přispívá k hladšímu vzhledu pokožky. Zinek také stimuluje tvorbu kolagenu, což pomáhá udržovat

0: pevnost a pružnost naší pleti a tím podporuje náš mladistvý vzhled. Nejlépe vstřebatelná je organická forma zinek chelát. Takže pokud chceš zinek využít na maximum, pořiď si jej v této formě. Zinek je prostě must have mezi doplňky stravy pro zářivou pleť a nejen to.
1: Nejen pro zářivou pleť. I když zinek není minerál, který by se skloňoval tak často jako třeba železo nebo vápník, tak jeho nedostatek se může projevit dost nepříjemně. Zvýšená náchylnost k nachlazení, pomalejší hojení rán, zhoršená kvalita vlasů nebo nehtů, to všechno můžou být signály, že bychom mu opravdu měli věnovat větší pozornost. A kromě toho se nedostatek zinku může projevit i zhoršenou koncentrací, únavou anebo oslabením imunity. Tak se zkusme zaměřit na potraviny bohaté na zinek a naše tělo nám za to rozhodně poděkuje.
2: Tak teď už to víte. Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Vybavujete domácnost?
6: Jo.
5: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Člověku to nedá a víc než kliká na písničky, protože stále platí hity, které milujete na rádiu časy během moderátorského maratonu, tak kromě klikání na písničky pořád jako obnovuju transparentní účet pro malého Páťu, Kašpara. V květnu oslavil druhé narozeniny, jeho životní příběh je hodně silný, stejně tak jeho rodičů, ale pomáhají, kde se dá. Vy taky pomáháte částkou 41 tisíc korun, aktuálně 41 tisíc korun za Radiočas, Rok, protože obě rádia se zúčastnila maratonu, kdy pro vás vysíláme non-stop úterý, středa, čtvrtek až do večera, v pátek velké vyvrcholení a potom sbírka bude pokračovat dál. Nás dneska navštívili a v průběhu týdne ještě navštíví nejenom Páťa, jejich rodinný úžasný pejsek Balů, ale taky rodiče, ti dva úžasní rodiče, Petra a Andrejka, a právě Petr nám prozradil, na co všechno ty peníze z transparentního účtu jdou.
1: Tak vlastně všechny finanční prostředky, které se vyberou, tak půjdou na jeho rehabilitaci, to znamená na cvičení, a vlastně, jak už jsme ukazovali v tom videu nebo říkali, jezdíme cvičit do Pokroku v Ostravě, vlastně za klukama, kteří jezdili dokonce i na kolečko Spojuje, za to, že jim děkujeme. Další cvičení vlastně probíhá v Novém Městě na Moravě, kdy cvičíme se specialistkou přímo na dětskou mozkovou obrnu, která si sama prošla, takže to je trošku z jiného hlediska, nebo respektive prochází. Takže máme takovou jakoby dvoufaktorové cvičení, které teďka momentálně probíhá s malým.
0: Mimochodem, celá rodinka se nám tady ukázala trošku unavená, protože moribundus dorazil, ale celní, v klidu prosím tě jeď, já jsem, co děláš?
2: On tady mluví beze mě.
0: No jasně, teda nejasně.
2: Jak dlouho už se to děje?
0: Já nevím, hodinu a půl asi, co blbneš.
2: Ježišmarja.
0: Ne, mě napadlo pustit a zopakovat, jako na co ty penízky půjdou, kde ta pomáhá v rámci rehabilitací, takže jsem teď stříhal, teď jsem to pustil. Ty místo, abys ocenila, jako že tě nechám stříhat vzadu a podobně.
2: Já jsem fakt velmi ráda, já jsem akorát myslela, že pro mě přijdeš, takže já jsem
0: ne,
2: úplně
0: tak stejně, no.
2: Ztratila pojem o čase, jak dlouho tam jsem totiž, tak já jsem se lekla, že už je normálně 6.
0: Takže já jenom připomínám, CazRadio.cz, naše sociální sítě, a Lenča může prozradit, co stříhala, protože to souvisí taky s programem Rádia Čas.
3: Ve čtvrtek Ženy v čase s Evičkou Rigler a se mnou se zase moc těšíme.
0: Podvečer 18 premiéra a potom o víkendu o Páčku.
3: Ano.
0: Tak se staň.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes

0: Tak z Činasky já mám dneska z dnešního rána takový pěkný zářez, protože jsem říkala, že z Prahy do Vinic vede D5.
1: Ano, přesně tak. Myslím, že to byla je to Vrchlabí?
0: Ne, víno.
1: My máme rádi víno, jo, vlastně
0: no,
1: tam to bylo,
0: víno,
1: ano, přesně
0: no,
1: tak, jo,
0: no.
1: Ale začátek, ano, víno,
0: tak,
1: ano.
0: Takže oni tam zpívají, co mi D1 dovolí a já ve Výš nevíš, už jsem to viděla na D5.
1: Myslíš myšlenky?
0: No,
1: já tady mám best of Výš nevíš, datem 6.10., tady přesně řečeno best of. 4 minuty by byly best of, jo, tak vám dáme 2. Ptal jsem se já, odpovídala Lenča, kolega Martin Fabík. A proč je tady s vámi ranní dvojka, pokud jste náhodou přišli k Rádiu Čas až teď? No, budeme až do večera, potom ještě další 2-3 dny. Mimochodem, já nevím, kam jednu osobní mám prozradit?
0: No jasně,
1: jednu osobní.
0: Pojď.
1: Takhle, v podstatě de facto, když to přeženu, vybíráte i na mě. Nebo takhle, jako věřte mi, že do toho dávám opravdu všechno, protože teď jako ze strany rodinné přišla zpráva, doufám, že mi nevidědí za ty blonděté vlasy.
0: Jo.
1: Jakoby, jo? Mhm. Co se směješ?
0: Já se na ty blonděté vlasy těším úplně nejvíc.
1: No a moje maminka moc ne.
0: Ne, ne. Mm-mm. Ale
1: ona
0: maminka
1: potom už jako tak jako obnikla a ona mimochodem zapomněla, že já jsem dvakrát asi za život jako už blond měl, i když jako v delší podobě, ale nevím jako jestli
0: maminka tak, Alenka to zvládne.
1: Zas na druhou stranu máma neví, že mám 7 let knír, jo? Takže
0: počkej, ona se toho ještě nevšimla?
1: To byla nějaká slavná historka, kdy jsme někdo upravil a teď nevím, jo, kamarád Marťa upravil přes AI, přes jakoby umělou inteligenci, jak bych vypadal bez kníru.
0: Aha.
1: A moje ségra to potom ukázala mámě a ona, on má knír. Říkám, no, že si 7. rok, jako je to moje podpis, vůbec nevím, on pořád nosí takové ty, takže možná, že si ani nevšimne.
0: Jasně.
1: Nicméně, já vím, že je čas obědový a že máte své pracovní povinnosti, ale prostě život je takový, že občas bolí a malý Páťa, 2letý Páťa a jeho rodinka jsou teda bojovníci, ale moc by potřebovali nějaké ty penízky na tu rehabilitaci a všechno kolem toho, takže kdybyste chtěli přispět lení, kde ještě jednou?
0: Tak je to na časradio.cz, tam najdete všechno info, taky samozřejmě transparentní účet a QR kódy, takže tam můžete posílat penízky.
1: Samozřejmě se všichni ještě uvidíme, uslyšíme, k obědu přejeme dobrou chuť a vám už dopředu jako desert to nejlepší z Výš nevíš s datem 6.10.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
1: Tento den měla premiéru opera Euridika. Důležité je to, že je to nejstarší dochovaná opera vůbec. Jo? Autor sám si v té opeře zahrál postavu Orfea v té době. Je to postava, jako slavná postava řecké mytologie. Čím byl známý Orfeus?
4: Orfeus?
0: Nebyl to král pod světí? To je Hades.
4: To je Hades.
0: Ano, to je Hades.
1: Já bych tě rád slyšel odpovídat ve čtvrtek. To je ještě zajímavější, jestli tohle to si schopná vyplodit na začátku maratonu. No, takže
0: já jsem vlastně chtěla říct, co to vím, což je Hades.
1: Takže Orfeus. Byl známý svým hlasem, svou krásou, svými křídly, anebo tělem zvířete?
0: No tak tělem zvířete ne, tak podle mě křídly.
4: No křídly, ano.
0: Takže hlasem?
4: Hlasem.
1: Zpíval tak, že doslova změnil svět, nebo dokázal měnit svět, zastavit vodu v řece a podobně. Prý neuvěřitelně krásně. Jo? Rok 1889, nevím, jestli tady byl Marťa, ale přesně mám deja vu s Lenčou. Na Montmartre v Paříži otevřeli nejslavnější kabaret Moulin Rouge. Což česky znamená
0: Růžový mlýn.
4: Růže, něco z růží.
0: Ne, Růžový mlýn.
1: Tak, dámy a pánové, vítejte v roce 2025, kdy opět pouštím.
4: Aha,
1: no.
4: Dežavy.
0: Protože v Brně byl, to nevíš, byl dům, myslím si, že to nebyl úplně kabaret, ale byl stejného jména. Uh-huh. A měli tam právě ten Růžový mlýn, který se točil. A já od té doby z toho Brna si to pořád myslím. Ale Moulin Rouge, tak to bude růžová.
1: Tam jde o to, že růž není růžová.
0: To bude rtěnka.
1: Ne, já to nebudu, já jsem chtěla poslouchat, ale já jsem fakt vyčerpaný. Takže já končím tímto moderátorským maraton Rádia Čas. Je to červený mlýn.
4: Prosím.
0: Počkej,
1: růž,
0: ale
1: růž, je totiž červená.
0: Dobře, ale tak já jsem byla tak extrémně blízko.
4: No, hodně
1: já
4: blízko.
1: Nevím, růžový a červený, já nevím.
0: Byl tam mlýn.
4: S oranžovým nápisem.
0: Byl tam mlýn.
4: Rádě v pohodě?
1: Ne, no. Jsem vnitřně velmi podrážděný.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Zlato, co máš dneska v plánu?
9: No přece všechno.
10: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
11: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
12: www.podpovrchem.com.
11: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
13: Radio Čas.

0: to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.
8: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v návsi. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
10: Nehoda nás aktuálně potrápí v centru Ostravy na náměstí Monsignora Šrámka. Srazila se tady dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Otrokovicích v ulici Tylově. Tady osobní auto srazilo cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou zachranáři. A bouračka nás potrápí taky na Kroměřížsku u obce Střílky. Na hlavním tahu Brno Staré město u Uherského Hradiště. Bouraly tady dvě dodávky.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré úterní poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Čechy čím dál víc trápí psychické potíže. Loni se s nimi setkalo bezmála 80% populace. Nejvýrazněji zasáhly ženy a mladé. Terapii se lidé nebrání. Podle televize LTV Plus jim v cestě nejčastěji stojí peníze a dlouhé čekací lhůty.
11: Morava aktuálně.
10: Začala obnova železniční trati mezi Opavou a Hlučínem. 2 roky po ničivé povodní je stále nefunkční. V těchto dnech probíhá demolice těžce poškozeného mostu přes řeku Opavu. Nahradí ho nová estakáda, lépe odolná vůči velké vodě. V Brně Bosonohách vznikl z bývalé historické skládky nový park u panenky Marie. Lokalita se po 4 letech proměnila v zelenou oázu s novým rybníkem, opravenou památkou a zázemím pro odpočinek. Více nám řekl starosta Martin Černý.
12: V rámci revitalizace vznikla nová vodní plocha bosonožského rybníku, napájená pramenem, která má v nejhlubším místě přes 2,6 metru a voda v prameni je pitná. Přibyly nové vstupy do parku, dřevěná lávka a mobilia. Obnovou prošla také historická socha panenky Marie, která dala parku jméno.
11: Rádio Čas, sport.
10: Linda Nosková nestačila v 8. finále turnaje v Pekingu na Jekatirinu Oleksandrovou. Loňskou finálovou účast tak neobhájí. 5. nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6-2-6. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy, po 12. hodině pokračuje moderátorský maraton na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
13: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hit které milujete.

Jdu naší ulicí, usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou,

0: věcí. Jeden hit za druhým na Rádio Čas a dá se říct, že první půlku prvního dne moderátorského maratonu Rádia Čas máme za sebou. S Lenčou, toho času ještě na obědě, protože dámy jí trošku pomalej, tak s Lenčou jsme s vámi od rána, budeme až do 18 hodin a potom ještě ve středu a ve čtvrtek vybíráme peníze pro Páťu. Malý Páťa Kašpar, který se potýká mimo jiné i s Moskvou Brnou a je to takový jakoby divoký příběh velmi silného mladého muže a jeho rodičů. A mimochodem krásně do toho zasáhl, a to je to podstatné, i Marek Švajný, protože už i v rámci akce Kolečko spojuje se přispěly hodně zajímavé penízky. A my jsme u Marka dneska dopoledne, když nás navštívili, trošku probrali vlastně historii toho i toho výběru těch, kterým se právě bude pomáhat.
1: Dva roky zpátky, nebo loni a předloni, to bylo daleko složitější, protože těch přihlášených, kteří prošli tím sítem toho regionálního třídění, bylo spousta. A to znamená, udělala se potom veřejná anketa na sociálních sítích a protože my nechceme být úplně ti, kteří budou rozhodovat, nechceme si takzvaně hrát jako na bohy. Nějaké bohy, tak jsme to dali prostě na socky a tam si rozhodli lidé, koho podpoříme. Tu informaci ohledně toho výběru pro letošní ročník Kolečka, tím, že v podstatě díky tomu internímu třídění, regionálnímu třídění byl jediný kandidát v uvozovkách Patriček, tak jsme měli tu práci daleko jednodušší a nemuseli jsme dělat nějakou veřejnou anketu.
0: Takže by asi nebylo od věci dozvědět se víc, pokud ne přímo z Rádia Čas, tak z našich webovek, cazradio.cz nebo z našich sociálních sítí, kde najdete v obou případech i třeba číslo účtu, kde se dá pomoci, krásně přehledného, takže uvidíte, jak penízky přibývají, případně ubývají, kdyby právě rodiče použili na nějakou potřebnou záležitost pro Páťu a hlavně i QR kódy. Moderní doba, můžete načíst, přispět pro dobrou věc. Já se podívám na aktuální mezistav, teď jsem měl půl hodinu pauzu, takže jsem nezlobil, protože já jsem z toho úplně blázen. 44 100 korun po prvních 6 hodinách za tým Rádia Čas, Rádia Čas Rok a hlavně za vás. Takže díky moc, že pomáháte, že to žijete s námi a ňuňám na dálku.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Pokračujeme v rámci moderátorského maratonu a napadlo mě, protože teď ze dveří odešel náš kolega, milý z Rádia Čas Rok, Tom Michalík, vidíš, jak si to pamatuju. A říkali jsme si, nemáme se kam natlačit a nadspat. 3 dny v kuse a stejně máme málo času.
1: Ano, abychom vysvětlili, tentokrát jdeme moderátorský maraton za obě rádia, Rádio Čas, Čas Rok, a ještě jsme si řekli, protože vysílají taky ranní kluci, v rámci Ostrého budíčku, že se navzájem navštívíme, takže potom někdy odpoledne dojdeme my za nimi a oni tady dojdou za vámi, aby vám řekli vlastně, že se přispívá na jednu věc, přesně řečeno na jednoho úžasného človíčka jménem Páťa Kašpar, úžasný mladý muž. Jeho příběh, jak říkám, sledujte sociální sítě Rádia Čas, náš web z Radio.cz. Zatím máme 44 tisíc korun a nějaké drobné. My jsme si řekli, nebo dali takovou první částku, že kdyby to bylo dneska...
0: Do 500 tisíc.
1: Přesně řečeno, opravdu i do 5 hodin, doslova, no. Tak 100 tisíc, tak jako rádě sní tvarušku, ha. Ale pozor, pro mě to není legrace. Další challenge se připravují, nicméně, jako já mám vlastně de facto splněno.
0: Jo.
1: Já vím, že z toho všichni mají legraci, ale v poslední 30 minut si nezaznamenala nic.
0: Ne.
1: Vnímáš mě tak jako...
0: Úplně stejně jako předtím.
1: Dobře.
0: Něco se stalo? Už jsi zdal piercing? Nebo co se stalo?
1: Ne, jsem málem umřel, jakoby vnitřně.
0: Jo, já vím. A řekneme to je dobrý příběh.
1: No prozrať to, proto dobře, to skvěle. Otvírám.
0: Prosím vás, protože dneska ještě si užíváme toho, že v rámci moderátorského maratonu máme i čas, kdy je v podstatě možno pojíst a tak. Ony ty následující 2 dny to bude tak plné hostů, že si myslím, že tady budeme usrkávat nějakou polívku prostě během toho. Ale teď jsme měli čas a tak jsme si řekli, že se najíme v klidu, venku, na sluníčku. Máme tady takový roztomilý altánek a že tam teda si dáme tu polévku, kterou jsme oba dva měli. Sedli jsme si tam, tak nějak mlčky jsme si to baštili.

0: dřív, než jako oni chodí do práce.
1: A nade mnou běžely takové obláčky směrem k tobě a nebyly to moc příjemná slovíčka.
0: Jo, a pak jsem si všimla, že se Ráďa začal nějak více potit a říkám si, to je z toho chili nebo kimči. A pak jsem si všimla, že mu to jako úplně neudělalo dobře.
1: Já jsem se odmlčil, no.
0: A musel utéct.
1: Ne, pozor, tak jako já jsem běžel na vstupy, ale díky bohu.
0: No, tak asi.
1: Díky bohu, ale no. Nebylo to žádné trauma, ale o fakt... Ono to totiž nejde popsat a já nevím, kdo to zná, ale fakt to není příjemný pocit a já možná i díky tomu, jako dělám práci, jako moc to vidět nejde, někdy, jo, takže, ale...
0: Ne, rád je to fakt nedává, není to žádná póza, je to opravdu taková sociální fobie, bych až řekla. Řekla bych jako, že fuj lidi, že si řekneš.
1: Ne, to ne, já to nemám jako, že fuj lidi, ne, ale ne, jako myslím, já nemám rád vlastně skupenství lidí nějaké organizované, jako to jsou ty team buildingy, takové to, a tohle je taky vlastně takové pojďme se tmelit, nebo něco.
0: A máš to, máš to odmala, pojď se o tom promluvit, to možná by se s tím dalo něco dělat.
1: To by, kdyby si chtěl se mnou někdo promluvit, tak vlastně už nechodím do práce a jsem jenom tam a mluvím. Takže jo, vždy o tom mluvíme, tak průběžně jsme prozradili na sebe ledacos, že jo?
0: No, a máš to odmala nebo až v dospělosti se to projevilo?
1: Asi odmala, akorát tam se to nemenovalo team buildingy a podobně, ale byly to třeba tehdy pionýrské tábory ještě a tak dál. A člověk si to ale takhle nepopisoval, že jo? Jenom si věděl, myslel si, že se bude stýskat po rodičích a tak dál. A jenom zjistí, že i na těch našich schůzích a podobně, kde se potkáváme všichni. Já totiž jsem zjistil, teď budeme, my můžem, můžem, protože moderátorský maraton, tak se vám můžeme trošku otevřít. Já myslím, já mám rád každého v takovémto mikrosvětě, když si povídáme spolu, někdy dokonce i trojice, když je tady, tak už mi narušuje to osobní zónu, protože lidi se chovají v každé skupině trošku jinak.
0: Jo.
1: A já prostě v rámci důvěry mám tady toho svýho človíčka tady, někdy, když je to pár, tak samozřejmě dva, ale jakmile se to začne jako...
0: Prostě to musí jet jeden na jednoho.
1: A nebo osobní zóna, kterou znám, že jo, tak jako kdyby to byl pár, říkám, tak ve třech jsem dobrý parťák, no a tak dále.
0: No, já to mám třeba jak kdy, některé skupiny jako taky nevyhledávám, některé akce a některé mi přijdou velmi příjemné, třeba oběd, mě to spíš oblažilo.
1: Jo, ty jsi vypadá strašně spokojená.
0: No, to bylo pěkné, to bylo pěkné.
1: Byla jsi spokojená.
0: Já jsem měla tak jako pocit, že někam patřím, to je hezka.
1: Paráda. Tak prosím vás, i když po tomto vstupu to jako vypadá to, že vybíráte na mě, jo? Tak
0: protože já si ještě říkám, mimochodem jenom v rámci moderátorského maratonu, my vám to ještě připomeneme několikrát, zítra mezi 14. a 17. hodinou den otevřených dveří. Uh-huh. Já si to budu užívat, Ráďa bude trošku trpět, ale to vůbec jako nevadí.
1: To je něco jiného.
0: To je něco jiného.
1: Lidi to chodí za námi a hlavně...
0: Co?
1: Já nevím, jestli můžeme říkat všechno.
0: Jo, tak jako
1: protože řekni. Ono mi to, víš, co mi to připomnělo? No. Teď se omlouvám za delší vstup, ale někde jsem slyšel nějakou zajímavost. Ne, já vím, to bylo v pohádce, mě to fascinovalo. Ve Včelce Máji, kterou jsme měli na gramofonové desce a na ně útočili vosy, nebo sršni. A oni to zařídili tak, že se ty včely sešly u úlu, teda u toho vchodu k úlu a pouštěli ty vosy a nebo toho sršně po jedné. A potom je zničili. Jo?
0: Aha.
1: Tak jsem právě chtěl říct, že posluchači Rádia Čas budou do studia pouštění po jednom. Nebo jako po páru, pokud přijde pár, takže já se toho nebojím.
0: Přesně jako omluvu za to, přátelé, jo. Jako omluvu za to, že vás teďka Ráďa nazval sršni a vosami. Tak pro vás máme krásný dárek. Když zítra se za námi stavíte, tak si můžete koupit lístky na náš megakoncert Rádia Čas a právě zítra tady u nás na dně otevřených dveří dostanete 1+1 lístek zdarma.
1: Samozřejmě, když použijete ten správný QR kód, ale tak. Už se to blíží 21. listopadu, tedy megakoncert, ale dny otevřených dveří ještě jednou zítra 14 až 17, jo, logisticky, Ostrava, Stavební ulice a pokud pojedete autem a neznáte to v okolí, tak dejte si třeba příjezdovou cestu od Francouzské, ano. Z Francouzské ulice, jo?
0: Je to z ulice Francouzské a my se na vás zítra velmi těšíme v našem úlu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio.

0: mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Jeden za druhým, hity, které milujete, a v rámci prvního dne druhá půlka moderátorského maratonu Rádia Čas. V podstatě vám děláme společnost jako vždycky, akorát víc ranní dvojka, Lenča Radim. Stejně tak další dva dny, abychom vybrali peníze pro Páťu, ale spousta kolegů s námi. No a na smíně taky kolegyně Denča Gália. Deny, zdravíme tě, dobré odpoledne.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Dobré odpoledne. My se ptáme dneska všech, tak se zeptám, není to žádná přepadovka. V průběhu roku taky občas přispíváš na dobrou věc, nemusíš být konkrétní, ale jako, nebo víceméně vyměkneš jenom během Vánoc, tak už jsme slyšeli, že často?
2: Ne, takhle přispívám na jednu platformu a jak už jednou přispějete, tak vám ty příběhy chodí jakoby pořád do mailu. Uh-huh, uh-huh. A pak, když už to čteš, tak
3: nejde nepřispět. To je takový dobrý princip, nebo takový dobrý návod, protože příběh malého Páti si můžete přečíst u nás na webu na časradio.cz a možná budete mít stejnou reakci jako Denča.
1: To je ta hlavní platforma pro tuto chvíli.
2: Tak jestli se nepletu, tak malý Páťa je skoro stejně starý jak můj syn, že?
1: V květnu měl 2 roky, takže o něco jakoby starší. Ale teda neuvěřitelně silná záležitost, však konec konců ještě několikrát připomeneme. Deny, promiň, že se ptám, už jsi přispívala?
2: Ne, právě, že ještě ne.
1: No ne, že by si to mohla vyzkoušet, a mimochodem i vy zítra v průběhu dne otevřených dveří, protože za Denčou.
2: Já jsem se právě dívala na to QR, jenomže já nemám teď u sebe mobil.
1: Jo, takhle, tak za Denčou, pak to bude jednoduché, pokud máte chytré mobily. Když nás teda chcete přijít navštívit do studia, tak si ho vem to sebou.
2: Jako to kvérko je super.
1: Je to dobrá věc.
2: Ulehčí to práci. A hlavně já nevím, jací jste vy, ale já právě ještě, než byl jako kvérka, třeba se přispívalo, já jsem hrozná, já kontroluju to číslo, jestli je to správně, a jako fakt je to ulehčení. Takhle, u některých věcí bych byla ráda, kdyby to kvérko nebylo.
3: Ano, protože je to rychlejší a snadnější o ty peníze přijít, že?
2: Ano.
1: Deny, my se ptáme dneska ještě všech kolegáčků plus mínus, stačí obecně, jak ses vlastně dostala do Rádia Čas, jaké byly tvoje cestičky? Chtěla si být jakoby ta z rádia, nebo tak jako úplně přirozeně šla si de facto kolem a najednou si tady?
2: Tak já byla v jiném rádiu a s mými kolegy.
3: Počkat, co jo? Já teďka
1: Ne, teď si vybavuju, protože u některých nevím. Pokud se nepletu, tak protože my jsme měli kdysi, to můžu asi říct, ne?
2: Můžeš, jo. Nevím co, ale povídej.
1: Že součástí našeho týmu bylo Rádio Dálnice ještě, které vlastně vysílalo informační zprávy. A tam se Denča, ano.
2: Tam jsem začala a vlastně jsem i poslední.
1: Která zůstala.
3: Denča nám zůstala na dálnici.
1: A já si pamatuju, jak jsem občas jakoby procházel kolem a byla tam taková jako strašně milá dívčina, a tehdy jsem to měl brát jako varování, ale ne, tak jsem přišel a zeptal jsem se třeba, jako jestli všechno v pořádku, a ona se nadechla a přestala za 10 minut.
2: Ano. Ale počkej, to nebylo jako, že bych si stěžovala.
1: Ne, jenom mluvila.
2: Ano, protože takhle, já jsem byla ta, která jako právě nechodila za ostatníma, když už za ní někdo jako přišel, tak jsem byla jako ráda a ráda jsem si povídala.
1: To mi připomíná bednáře, ano, přesně.
3: Ale to se mi líbí, a navíc já teda oceňuji úplně nejvíc na tobě. Styl psaní zpráv na Messengeru, na WhatsAppu a takhle. To je jako, to fakt nikdo jiný, tak jako ty neumí.
2: Jako myslíš ty hlasovky?
3: Ne, myslím, když píšeš nějaký text.
1: Myslíš grmvrmcemrmrm?
2: Grmvrmcemrmrm.
3: A já to vždycky...
2: Ráďa mi vždycky řekne, že mám mrtvičku. A tím poznám, že to nepřečte.
1: Denča pošle 20 smajlíků a potom napíše opravu, která zní
2: Já píšu fakt jako rychle a jak toho je jako hodně, tak...
3: Ano. Můžu potvrdit.
1: Tak prosím vás ještě jednou, casradio.cz, hele, další 200 přiběhla, nebo jako přiskočila na transparentní účet pro Páťu.
3: To je úplně taková škoda, že se to naučil. Slyšela jsi?
2: Já jsem vás ráno poslouchala, jo.
3: Inspirační, konspirační.
1: Nenaučil, ale když ho mám před sebou, tak to přečtu vždycky.
3: Ty to čteš.
1: Ano, já to čtu. Deny, já předpokládám, že se až do pátku, kdy bude to ve velké vyrcholení, ještě nějak spojíme, buď to uslyšíme, nebo uvidíme. A ňuňáme a děkujeme, že jsi tu s námi.
2: Já děkuju.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
0: Moderátorský maraton Rádia Čas.
5: Tak jsme právě v přímém přenosu řešili logistiku, zkoušeli jsme s kolegyní Denčou, tímto jí zdravíme už za dveře, jestli jde načíst a jak funguje práce s transparentním účtem pomocí QR kódu.
6: A funguje to,
5: pro
6: krásně.
5: Pro malého Patrička, přesně tak, za chvilku se načetlo, takže díky i jí za příspěvek, všechno podstatné, proč jsme tady a komu pomáháme za chvíli. Nicméně, jako Rádio Čas, ty, které milujete, a taky pár perliček ze světa, ale něco tam máš teď?
6: Jo, počkej, já se překliknu, mě teďka Denča tady. Jo, to jsem ti chtěla takovou záludnou otázku.
5: Já mám rád záludné otázky.
6: Jsi seriálový typ, máš rád seriály?
5: No, v poslední době moc ne, ale ne, že bych je neměl rád, ale já v rámci té posloupnosti zvládám jako ještě některé reality show, ale jakoby na seriály není kapacita. Proč? Povídej, přehání.
6: Ale tak máš nějaký přehled třeba nějakých jako...
5: No, zkus.
6: Takových známých serošů.
5: Nebo máš pro mě to? Kvíz, ne?
6: No, jenom takový malý kvíz, jestli by si stipnul, který seriál je oficiálně nejúspěšnějším a nejvýnosnějším seriálem v historii.
5: V historii?
6: No, tak jako kdo by to mohl vyhrát?
5: To není náhodou to, jak někde ztroskotalo letadlo, že ne? Tak mě napadlo, protože o tom se tehdy hodně mluvilo. Já nevím, jak se to jmenovalo, Ztracení, Lost se to jmenovalo v originále, to není ono, že jo?
6: Ne.
5: Dobře, takže můžu si tipovat?
6: Můžeš.
5: Jako hrajeme ano, ne?
6: Ano.
5: Dobře, zahraniční seriál?
6: Ano.
5: Barevný seriál?
6: Ano.
5: Zábavný seriál?
6: Ano.
5: Sitcom?
6: Ne.
5: Není to, aha, ale zábavný byl teda v jakém slova smyslu, dobře. Fajn, myslíš, že jsem ho viděl?
6: Stoprocentně.
5: Jo, mhm. Dobře, vznikl ještě ve 20. století? Plus minus, nebo jako na přelomu, nebo takhle, už je to, už jsme, byli jsme děti, když jsi ho viděla?
6: Jo, taky no.
5: Aha, tak to logicky muselo vzniknout ve 20. století, no, když jsme byli děti.
6: No.
5: Ach jo, no to bude na dlouho, vzhledem k tomu, že vysíláme už o čestě. Máš tam rok vzniku? Že
6: počkej, já se právě dívám. Kde bych to našla jako rok vzniku? To je celkem dobrá otázka.
5: Mm-hmm. Možná
6: premiéra, aha.
5: Mm-hmm.
6: Počkej, premiérová...
5: Simpsonovi to nejsou.
6: Ano.
5: Jo? Jsou?
6: Jo.
5: To znamená 89. nějaký tak, první díl a podobně,
6: teďka.
5: Že jo?
6: Mm-hmm. A teď, až si to řekl, tak 17. prosinec 1989 se začal vysílat seriál Simpsonovi.
5: Rádě se trošku zatleská po asi na 10. pokus,
6: no.
5: Ano.
6: A jsou tedy teď oficiálně nejúspěšnějším a nejvýnosnějším televizním seriálem v historii úplně všech dob.
5: Mm-hmm.
6: Odhady jejich celkových příjmů se pohybují mezi 14 a 22 miliardami dolarů. Za více než 3 desetiletí se z nich stal jeden z největších fenoménů televizní historie. Mm.
5: Kdyby se měla proměnit v jednu postavu toho seriálu, tak jako, teď nemyslím vizuálně, ale spíš tak jako povahou nebo nátorou toho člověka, si kdo?
6: Ty jo, to je celkem těžká otázka.
5: Ne, tak jako povídáme si, můžeme, moderátorský maraton Rádia Čas. Jsi Selma nebo Pety?
6: Já co ne, jako první mě napadla Líza, ale ne. A potom nevím, proč mi napadl ten Šašek.
5: Krasty?
6: Krasty, no. To mě bavilo hodně, teda musím říct jednu dobu. A ty bys byl kdo?
5: Já taky asi myslím, jako, že jsem zapomněl na spousty. Hele, já byl vždycky... Asi to není úplně moje povaha, ale já jsem vždycky fanil Marge.
6: No tak jasně.
5: Mě strašně bavila, to byla strašně hodná ženská, občas měla takové ty, když už měla rodiny dost, tak se uměla jako vzepřít a podobně. Takže já bych spíš potřeboval být v životě jako Marge. Asi
6: jo,
5: tak, no,
6: jo, jo, jo, to byla taky skvělá, no, takže... Ale dobré, no, ještě mě bavil taky Vočko, ale to teda fakt se nejsem jako Vočko.
5: No, tak jako trošku ne, to zase
6: ne, to ne.
5: Vočka v sobě nemáš, ano, přesně tak.
6: Já jsem se schválně dívala, dal bys dohromady, jinak když už se o tom bavíme, třeba pět ještě dalších jiných postav. Ze Simpsonoví.
5: Apu, pan Burns, v neposlední řadě, dobře, tak Patty a Selmu už jsem řekl, ředitel Skinner.
6: Aha.
5: Paní učitelku, to jsem zapomněl příjmení, takže to neplatí. Školník Willy, ne? Školník Willy tam byl a ještě jednoho, ne? Ralph a to by tak mohlo být pětice, ne?
6: Jo, tak si skvěl
5: a Milhouse ještě.
6: To si uznej.
5: Tak jo, tak počkej zase. Jo, to bych si musel dát nahoru šavličku.
6: Skvělý. Já bych to nedala dohromady takhle dobře. No.
5: A dala bys teda, když si tak jako navzájem zkoušíme aspoň tři nebo čtyři jména, ať už starší nebo nové dabingové sekce těch českých hlasů?
6: Tak Jirka Lábus. Jirka Lábus. A Jirka Lábus.
5: Dobře. Martin.
6: Dejdar.
5: Jasně tak.
6: Bart Simpson, no to je jasný.
5: Bart Simpson a já jsem teda, pozor, jakoby současná, o tom žádná, ale v původní Líza Helena Štáchová, tak ano. To bylo něco. No. Jo, a ještě si pamatuju vlastně oba dva Homery, ten původní byl pan Bedrna a ten druhý je Vlasta Zavřel.
6: Aha.
5: Kterého znáte ještě jako 18-letého mladíka v Saxáni, v Dívce na koštěti, to je jeden z těch, kteří kolem Krause běhali.
6: Fakt? Aha.
5: No.
6: Je úplně, jenom mi se otevírá úplně nový svět, tady se Simpsonovíme.
5: Ne, já si občas pamatuju takové jako věci kolem, no. Takže nicméně gratulace k tomu. Já doufám, že teda budeme mít si jako k čemu gratulovat i v rámci moderátorského maratonu. Přispíváme dále pro Paťu a za chvíli už po 13. hodině se vzácným hostem. Poslou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Dva dopravní problémy teď řeší policie v Ostravě. V centru města na náměstí Monsignora Šrámka se srazila 2 osobní auta a 2 osobáky bourali taky v Zábřehu na ulici Výškovické. 2 auta se srazila taky v Olomouci v ulici Lazecké. Vážná nehoda se teď řeší v Blansku v ulici Sadové. Osobní auto tu srazilo motorkáře, na místě jsou záchranáři. A záchranné složky teď zasahují taky na Kroměřížsku u obce Střílky, na hlavním tahu Brno Staré město. Tady se srazily 2 dodávky.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O nová auta je čím dál větší zájem. Prodej osobních vozů za 3/4 meziročně vzrostl o bezmála 2,5%. Prodalo se jich více než 186 tisíc. 3/4 z nich nakoupily firmy. O lehké užitkové vozy ale zájem klesl.
6: Morava aktuál.
5: Karviná bude mít nové komunitní a společenské centrum. Vzniká přestavbou historických budov v zámeckém parku Boženy Němcové a otevřít by se mělo příští rok na jaře. Interiéry koníren a mlečnice si zachovají historický charakter. Vsetín má nové zmodernizované hřiště s umělou trávou. Areál v ulici Pod Pecníkem teď splňuje parametry pro oficiální zápasy a sloužit bude hlavně pro tréninky malých fotbalistů. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí města Michal Horský.
7: Cílem města je vytvářet kvalitní podmínky pro sportování mládeže i dospělých. Rekonstrukci dosluhujícího povrchu hřiště Pod Pecníkem jsme proto výrazně urychlili. Jde o významný krok ve zlepšení sportovní infrastruktury pro fotbal. Brzy na něj navíc naváže přestavba stadionu na ohradě, na němž si fotbalisté zahrají už v příštím roce.
6: Rádio Čas, sport.
5: Hokejisty Frýdku Místku čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Přerova. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin ve Frýdecko-Místecké hale Polárka. Zítra se můžeme těšit na sluníčko, bude už ale přibývat oblačnosti. Nebe má být polojasné až oblačné a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas a taky moderátorský maraton s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
8: Čas. Rádio Čas. Tak, teď jsme měli něco říct a už řekneme, mikrofony jsou zapnuty. Krátce po 13. hodině, už v druhé půlce prvního dne moderátorského maratonu Rádia Čas a nám po malé pauze, přesně řečeno pauze bez hostů, začíná taková krásná série s velkými srdcaři. Takže Lenča Radim a s námi kdo, Lení?
9: S námi Vašek Uher, tanečník, ME Dance, nebo tanečník, tak, ano, abych to ano. správně řekla, ale vy už nám řeknete potom víc, za koho, jak, jaká organizace, co se plánuje a co bude.
8: Mm-hmm. Tak začneme na úvod, přesně řečeno stále aktivní tanečník, nebo teď už spíš jenom pořadatel, organizátor, protože jako tělem i vzhledem mladý, takže předpokládáme, že se asi ještě hýbete na rozdíl od nás.
10: Ještě se hýbu, jsem trenér a pořadatel, vlastně jeden z organizátorů taneční soutěže Dance Ostrava, kterou děláme každý rok, a když se ptáte na to, jestli jsem i tanečník, tak můžu říct, že ještě jsem, protože minulý rok po 10 letech jsem se rozhodl vrátit na taneční parket, takže jsem absolvoval jednu taneční soutěž v Itálii.
8: Takhle je to populární v showbiznesu comeback.
9: Ano.
10: Ano.
9: A jaký je váš taneční obor? Co tančíte, nebo s čím jste se vrátil?
10: My se zaměřujeme na karibské tance, což je salsa, bachata, merengue, takové hodně živé rytmy.
9: Mm-hmm. Co zouk? Ten jsem viděla teď nedávno, ten mezi ně patří taky, takové mávání hlavou mi to přijde, taky se dá.
10: Začíná to být přesně jak ten Karibik, jako ta salsa bachata, hodně rozšířené tady v Česku.
9: Takže tak, no jo. Mimochodem, chtěla jsem říct, že když Vašek přišel sem do studia, že zatím jsem nepociťovala nějaké známky jako únavy, ale když jsem vešel, tak jsem si říkala, jak je krásně svěží a že my už začínáme být takový pomačkaní od té 6. hodiny raní. Víš?
8: Mluv za sebe, to za prvé. A za druhé, já myslím, že docela nervní, nebo byl nervní z toho vstupu, ale snad už jsme vás z toho dostali, z toho nejhoršího.
10: Jo, v pohodě, já jsem se dneska dobře vyspal.
9: Tak to je.
10: Nevstával jsem na 6, jako vy.
9: Závidíme, ale přejeme. No,
8: znám to od princezny, když jako není vyspalá, jakože, ano, že tady je někdo pomačkaný, ale na duši, tak. Vy jste sám říkal, že jdete takovým tím exotickým směrem, jako to vaše směřování. Byla k tomu dlouhá cesta teď jako najít si, stejně jako doktoři hledají svůj obor, tak vlastně to, co vás v tom tanci jakoby žhaví nejvíc?
10: Já jsem se zaměřoval vlastně od 10 let, kdy jsem začal tančit na latinskoamerické tance, tančil jsem v páru, ale posledních pár let se věnuju hlavně těm karibským tancům se svou taneční partnerkou.
8: A takže taky v páru, ale prostě trošku...
10: Jo, tančíme i v páru, ale na té soutěži teďka jsem byl solo.
9: Jo, no to jsem se ale chtěla zeptat.
8: Máme času dost?
9: Jo, no tak můžeme se o tom bavit. No. Protože salsa, bachata, to jsou přece párové tance, tak jak se v tom jako soutěží samo? To existuje taky?
10: Existuje i samo a je to hodně rozšířené. My jezdíme do Itálie, kde se učíme od těch nejlepších trenérů na světě. A tam je vlastně úplně normální, že všichni ti tanečníci tančí na soutěži jak v páru, ale potom jdou i solo kluci, solo holky a soutěží se i v tomto stylu.
9: Ale to se u nás moc nenosí, ne? Nebo já jsem neviděla takovou soutěž, kde by zrovna v takových tancích se soutěžilo, jo? Nebo že by třeba byl společenský tanec? A byl by ten člověk sám?
8: Já právě říkám, jako vy předvádíte, že držíte partnera nebo partnerku? Jako, že děláte...
10: Ne, to ne.
8: Když nevím, tak se ptám.
10: Tančíme úplně solo, protože i v tom párovém tanci vlastně na soutěži, když se soutěží, tak tam jsou taky nějaké části v choreografii, kdy každý tančí sám, jsme vedle sebe, naproti sobě. A tak.
9: To je skvělé, to se mi líbí. To bychom mohli taky začít tančit.
8: Jo, všechno určitě. Můžeme.
9: Že jo?
10: No jasně.
9: Tak já můžu i bez tebe, když můžu sama.
8: Můžeš přesně tak sama, ano. Lenču neberete vážně, Lenča má tak do hodiny 10, 20, 30 nápadů, ano?
10: A můžete jít vy sám. Já mám lekce i men style.
8: Takže...
10: Solo muži.
9: No tak. Ale tak moment, to teďka mi se líbí.
8: Ne, ty máš...
9: Já mám nápad.
8: Já vím, že máš nápad a já jsem mu právě nechtěl říkat.
9: Ano, ale když je i men style, tak to bychom mohli tady třeba natočit nějaké krátké video, že by ses naučil pár kroků. To bude hezké.
10: No jasně.
9: Že jo?
10: Určitě, já jsem pro.
8: Já jsem si bez legrace, protože já tancuji rád, nevím, jak to máš ty, ale ty máš ty jogy a podobně pohyby. Já mám rád, jako když se člověk doma zatančí, a tak nějak podle sebe, ale vždycky mi vadila taková ta organizovanost. A mám pocit, že jsem pohořel, jak jsem dělal zkoušky na Damu a Jamu, tak tomu se říká pohybová paměť, říkám to správně. Tam člověk přišel do toho sálu a oni... To předvedli to během minuty a člověk to musel hned předvést. Tak jsem tam stále dělal papturu.
9: No, takže... To mám taky, no.
8: Takže jo, uvidíme. Bude co probírat. Naším hostem je Vašek Uher, tanečník, srdcař. A mimochodem, kdybyste měli třeba jakýkoliv dotaz, jo, protože na všechno se nezeptáme, WhatsApp číslo 776612800.
6: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: to potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby, není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi, nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
2: Ano, na TV Relax, ať už dřív nebo později, už zase něco?
3: Maličko jenom, maličko, v klidu. už se normálně směje i náš host.
2: Víte co, já vám něco přečtu. Já vám přečtu, mimochodem naším hostem je a bude tanečník Václav Uher, naštěstí teda opravdu má smysl pro humor a velkou trpělivost. Konec konců svět tance, že jo, tak přesně. Přečtu jenom poslední část, kdy jsme ladili mikrofon. Ještě celé rameno, klence, kousek, mikrofon je cajk, on je cajk. Jen celé rameno, ždíbek, nebo ne, je to cajk, už jsem paranoidní. Jo, je to skvělé, jo, udělej to dobře, jo, asi dobrá, asi jsem měl mrtvičku, jo. A to je poslední část, předchozí měla asi 22.
3: A já bych jenom to uvedla na pravou míru, že my tento rozhovor velmi krásný a příjemný přenášíme taky na televizi Relax. A je potřeba, aby nás bylo nejenom slyšet, ale také vidět. A někdy opravdu ty pokyny z režie, mimochodem zdravíme Jirku do Finska, tak jsou takové hodně expresivní, bych řekla.
2: Ano, souhlasím. Já už se koukám na své materiály, ty materiály se týkají fenoménu a teď se nemůžu nezeptat, protože Dance Ostrava, taneční soutěž vlastně začíná 22. října. Jak dlouho jste v přípravách? Je to na týdny, je to na měsíce, nebo vlastně jeden ročník skončí a hned po týdenní pauze začínáte nový?
4: Přesně tak, už vlastně celý rok pracujeme a letos jsme se posunuli tak, že vlastně už teďka začínáme chystat ten ročník 2027, takže po té soutěži je to trochu klidnější a potom se vlastně postupem času ty přípravy zintenzivní.
3: Pojďme se na Dance Ostrava podívat trošku zblízka. Na co se vlastně můžeme těšit? Tam můžou přijít diváci i jen tak prostě se podívat?
4: Určitě, jsme moc rádi, když diváci přijdou a povzbudí vlastně tanečníky při jejich výkonech. Máme mistrovství světa v karibských tancích a v artových disciplínách, plus světový pohár, budou tam i latinskoamerické tance, ty artové disciplíny jsou moderna, show dance, jazz dance, akrobací tam máme taky a soutěž trvá 4 dny od toho 22. do 25. října a během těch 4 dnů máme letos přihlášených přes 1500 tanečníků.
3: To stihnete?
4: Musíme. Některé dny jedeme i na 2 sály, že se soutěží vlastně na 2 místech zároveň v téhle.
3: No, to já jsem si říkala, jak by to vypadalo, že by ten tanečník jako přišel, udělal jazzové ručičky a vlastně odešel.
2: Jaké bylo to číslo ještě jednou?
4: Přes 1500 tanečníků.
2: A kolik má jakoby ten čas pro sebe, ten prostor plus minus, nebo je to záleží jak pár, tak jednotlivec je to jinak, ale
4: jak
2: plus minus?
4: Jak tančí, jsou kategorie, které, kde jich je vlastně více třeba na parketě, tam tančí na hudbu pořadatele,
2: takhle,
4: ale potom jsou i ti soloví, kteří mají solové vystoupení a mají vlastní hudbu, takže tam jsou vlastně od minuty a půl do 2 minut. Některé velké formace, třeba máme i přihlášený super showcase, kde jich tam je 31 plus účastníků v tom showcaseu, takže tam může být třeba 50 tanečníků na parketě a to už jsou formace, které trvají déle i třeba okolo 4 minut.
2: Vašku, vy jste hlavně a za to velké díky. Mimochodem, mobil máte sebou?
4: Mám.
2: Potom QR kód. V každém případě vy jste... Já se omlouvám, ale... Co je?
3: A bude to s námi čím dál horší, no, no. To je první den, den.
2: Vy jste jedním z prvních vzácných hostů našeho moderátorského maratonu, kdy pomáháme všichni malému Páťovi a v podstatě jeho rodičům, aby přece jenom ta léčba nebo samotné postupy k tomu, aby se měl trošku líp, byly lepší. Všem připomínáme CazRadio.cz nebo naše sociální sítě, kde se pomáhá. I když vy vlastně s těmi životními příběhy, i po té tělesné stránce nějaké handicapy, také jsou součástí té vaší show, že jo?
4: Jsou, přesně tak. 2 roky po sobě už jsme měli možnost přivítat taneční skupinu, kde tančí vlastně děti s Downovým syndromem. Měli takovou exhibici u nás na soutěži a celá ta naše soutěž se nese i v tom trochu charitativním duchu, protože je to memoriál Petra Čubana, což byl spoluzakladatel Dance Ostrava a spolupracujeme s organizací Dlouhá cesta, která se stará vlastně o pozůstalé rodiče a každý rok během gala, které máme letos v sobotu, tak předáváme jim i šek.
3: To je krásné, to je krásné. Mimochodem, mě pořád jede v hlavě jedna otázka. A k tomu tanci, nebo k tomu, že jste vlastně profesionální tanečník a už se živíte jenom tancem. Jo? Uh-huh. Jaké to je se živit vlastně jenom tancem? Mně to přijde taková romantická představa, uh-huh. jo? Že vlastně jenom se jako hýbu a vypadám hezky a tak, ale ono to nebude úplně tak jednoduché, že?
4: Není to jen tak. Je to samozřejmě super, že můžu dělat to, co mě baví. A často mi to nepřijde vůbec vlastně jako práce, ale není to přesně jenom o tom přijít, zatančit si na tu hodinu na tom parketě a potom jako odejít, ale je tam i ta příprava předtím, protože máme třeba soutěžní tanečníky, tak jim musíme vymýšlet choreografie, stříhat hudbu, je tam vlastně i ta organizace toho všeho, takže není to jenom o tom přijít, odtančit si a jít s úsměvem domů.
2: Jsem si právě říkal, jak jsi říkala, jak je to krásné živit se tancem, no. Tak jako jak si to píše na fakturu, jako jestli za jednu čaču, nebo za 10 minut a podobně. Jo, jako,
3: to je dobrý.
2: Ano, ale když už to Lenča zmínila, tak logická otázka, jak moc vlastně ta práce bolí. Vy jste ještě mladý, mm-hmm. vím, jak to bývá u jako, já nevím, baletních profíků a podobně, mm-hmm. ale i u vás asi, jakoby, kde všude už to bolí teď, a to jste mladý chlap.
4: Já bych řekl, že asi všude, jak fyzicky, tak někdy i psychicky.
2: Děti, živte se tancem, je to nádhera.
4: Ale je to nádhera, i když třeba už nemůžu přes ten den, jsem unavený, tak stejně přijdu na tu lekci a po té lekci mám energii, endorfiny a jsem happy.
2: No tak uvidíme, jestli budeme happy. My možná spácháme teď v průběhu malé pauzy jednu challenge, ale ještě jedno povídání bych si dal, protože jedna otázka mi ještě napadla.
3: Aha.
2: Vlastně víc nás napadlo.
3: No, já jsem zvědavá na tu otázku. To bylo jenom jako vyjádření zvědavosti.
2: Dobře.
3: A obdivu.
2: Fajn. Aha. Tak fajn. Vašek Uher, kdybyste měli jakýkoliv dotaz nebo reakce, WhatsApp, Rádia Čas 776612800.
5: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Zmírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na moje hruska.

0: Ráďa. Proč se vás, my začínáme smíchem, směje se i náš milý host Vašek Uher z taneční skupiny Piero Forte, kterou najdete v centru Ostravy. A Ráďa na mě vrhá velmi nenávistné pohledy.
1: Ne, to mě to bavilo.
0: A on vám řekne proč.
1: Co, ne, já právě ne. Víš, proč jsem mlčel? Víš, proč jsem mlčel poslední 3 minuty?
0: Ty nemůžeš popadnout dech. Ano, protože...
1: Ne, protože jsem to přepískl, protože člověk, když my jsme udělali jednu takovou challenge...
0: Takhle, Ráďa chvilku tančil tady s naším milým hostem, s Vaškem. Zatančili se dokonce i společně, samozřejmě důkaz uvidíte na našich sociálních sítích. A zatímco Vašek prostě jako ty pohyby jel taky na 100% mm-hmm. a normálně tady dýchá, funguje a vypadá, jak kdyby prostě vylezl právě ze sprchy a vůbec jako ho to nějak neunavilo, tak Ráďa, který do toho dal 200%, tak jsem se bála, že tě budeme křísit.
1: Ne, takhle, bez legrace, myslím, že jsem se snažil víc.
2: Jo, určitě.
1: Ne, snažil. Vy jste profík, o tom žádná. Ale je to právě proto, že když jsi vedle někoho takového, tak máš tendence, jako já nevím co, přitom víš, jako že úplně ou, jo?
0: Chceš to přebít, no tak to je jasná.
1: Ne, přebít ne. Spíš se neudělat ostudu.
0: Jo, takhle, to je
1: takže
0: pravda.
1: Potom jsem se na 10 minut odmlčel. Vašku, my jsme zmínili ten fenomén tance a nemůžeme se nezeptat ještě na jeden fenomén. Klepe na dveře už v těchto dnech. Co vy vlastně, jak se koukáte na Stardance?
0: No jo,
1: přesně
0: řečeno.
1: Jestli jste byl někdy osloven, nebo jako jestli je to takový ten svět jenom vybraných pražských profíků, a hlavně všeobecně, jako je to dobrá soutěž v tom, že třeba dává povědomí, ještě dojíš, dává povědomí?
2: Tomu tanci.
0: Ale ano. Chápete otázku, že?
2: Ano, chápu. Já jsem oslovený nebyl a hodně často mi třeba mé klientky, co chodí tančit, říkají, ať se tam přihlásím, ať jdu do Stardance, ale zatím mě to nikdy nějak nelákalo, protože bych musel opustit to, co tady máme. Taneční školu, soutěž, všechno tohle. A určitě jsem rád za to, že to tady v Česku máme, protože přesně zvyšuje to to povědomí o tom tanci, více se to přiblíží té široké veřejnosti, což je super.
0: A sledujete třeba taky, protože já mám pocit, že teďka byla 2letá pauza, jestli se nepletu, že nebylo, vlastně Stardance nebylo každý rok, ale sledujete třeba, že ve chvíli, kdy projede ten ročník, že máte třeba větší zájem o kurzy?
2: No, je větší zájem o pro-am tančení, mm-hmm. což je profesionál amatér.
0: Aha.
2: To se hodně, myslím si, že i díky Stardance rozšířilo mm-hmm. v Česku. A jsou jak lekce jen tak pro zábavu, tak v tom vznikly vlastně už i soutěže, kde ve velké části jsou to hlavně ženy, které právě tančí s těmi profesionálními tanečníky, učí se tančit a potom jezdí na ty soutěže. Něco takového podobného, jak je ten Stardance, že se vlastně trénuje, potom se soutěží, takže v tomhle tom určitě vidím, že se to hodně rozšířilo.
1: Sledujete ty jednotlivé ročníky, nebo znáte, jako máte povědomí občas, když jako prostě ty jednotlivé soutěžící?
2: Jak podle toho, jak mám čas. Jako samozřejmě skače to i na sociálních sítích všude. Upřímně teda musím říct, že nesleduju každý díl, nemám na to úplně prostor, ale mám o tom povědomí.
1: Tam jde jenom o to, se chci zeptat, mm-hmm. protože tam se většinou národ dělí a mě zajímá, jestli patříte do té skupiny, která dokáže zapomenout na to, že je profík, že je tanečník a fandí různým těm maršálkům a spol, mm-hmm. takovým těm, jako kterým to zrovna nejde, mm-hmm. jsou dřeva, ale strašně se snaží a dávají do toho všeho a lidi je mají rádi. Mm-hmm. A nebo prostě, když vidíte, že prošel a neprošel někdo, komu to jde, ale třeba národu s prominutím není sympatický, tak jako jde z kola ven.
2: Co? Složitá otázka na mě v tom,
1: fakt?
2: Že...
1: Tancoval jsem já.
2: V tom, že já se přikláním k té skupině, že přesně jsem pro ty, kteří se opravdu snaží a dej jim to. A než když postupujou ti, co mají větší podporu a...
0: Jo, ale to jsme tak stejně.
1: Ceníme upřímnost,
0: no,
1: jo?
0: No. Jo, ale já jsem chtěla ještě něco k tobě, teď mi to úplně napadlo a teď mi to vypadlo. Jestli v podstatě, mm-hmm. jo, to se mi líbilo, jak jste zhodnotil ten Ráďův tanec, to bylo skvělé, že tanec tam moc nebyl, ale rytmus máš skvělý.
1: Nebyl tam ten konkrétní tanec, který byl žádán, takhle jsme se rozuměli.
0: Ano, ale rytmus byl skvělý a já musím říct, že to video vypadá naprosto úžasně, takže možná by Ráďa mohl se zapsat do vaší taneční školy, což mi tak přivádí na otázku, jestli nejenom kvůli Stardance, ale jestli je zájem o tanec, jestli jsme národ, který chce tančit.
2: Je zájem o tanec, hodně jak dětí, tak dospělých chodí tančit a myslím si, že v Česku je to populární. Mohlo by to být ještě jako by lepší, ale určitě je zájem o tanec pořád.
1: Však si můžete ještě jednou zčeknout a navštívit několika denní úžasnou záležitost Dance Ostrava 22. 23. až do 25.
2: Ano.
1: Říkám to správně. Pojďme jenom připomenout, co všechno tam uvidíme, protože vlastně každý den je něco trošku jiného a přitom celek naprostý úkaz.
2: Přesně tak, máme tam těch přes 1500 tanečníků, budou soutěžit od úplně mini kategorií, což jsou malé děti, až po Grand Masters tam máme, takže opravdu po dospělé. Jsou tam jak jednotlivci, tak taneční páry, ale soutěží se i v duech, v duetech, v malých skupinách, velkých skupinách, až po vlastně ten super showcase, kde je 31 a více tanečníků a taneční styly, tam je karibik, moderna, show dance, je tam i latina, standard, takže opravdu je tam zastoupení hodně tanečních stylů a bude to super.
0: To se moc těšíme. Takže Dance Ostrava, pozvánka právě teď na Rádiu Čas.
1: My ceníme srdceře, Vašku, moc krát děkujeme za návštěvu, ať se dílo daří a díky, že jste přišel podpořit i moderátorský maraton Rádia Čas. Ještě tady máte takový milý úkol a teď nežertuju o QR kódu, ale ať už se podepíšete nebo nám namlujete něco na takovou tu památeční, říkáme tabuli nebo plátno, tak budeme rádi. A snad dřív než do roka do dne, já teda na tréninku a vy tady u nás ve studiu. Na viděnou.
0: Děkujeme moc.
2: Já vám děkuju za pozvání, QR kód, já už jsem včera využil toho, že jsem přispěl, takže určitě.
1: Ne, pozor, já jsem vás viděl, my jsme vás dokonce ráno zmiňovali, že
0: jo?
1: Přijdete.
0: Ano,
1: přesně tak, byl jste jeden z prvních, který vlastně odstartoval jakoby ten oficiální moderátorský maraton.
2: Tak to jsem rád, děkuju vám za pozvání, na dveře vám tady namaluju a mějte se hezky. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Myslím, že ve studiu Rádia Čas, mimochodem dobré odpoledne všem v rámci moderátorského maratonu, máme kolegu, my jsme tady několikrát zmiňovali, když se vidíme na obrazovkách televize Relax, kde nás taky zabíráte, protože to je prostě součást naší velké časácké rodiny. Když vidíme některé záběry nebo momentky, tak padáme za vlast. Mám pocit, že náš kolega by tu momentku zvládl, protože mu to sluší všude.
1: Jo, to je pravda.
2: Ale tolik lichotek.
1: Ne, to je pravda.
0: To tak, je to tak, no.
1: Tak je to Mikey, prosím vás.
0: Tebe by i kamera snesla, Mikey, asi ahoj.
2: Krásné poledne, odpoledne už vlastně, já jsem zvyklý začínat poledne, krásné odpoledne.
1: A já si myslím, že taky by ti to slušelo, protože ty máš ty bicáky, tam je prostě vyrýsováno a
0: tam
1: to
0: vlastně
1: vypadá
0: ti
1: dobře.
0: To ukáže sedmkrát větší bicák.
2: Jo, ale to Lení to bejvávalo, já už jsem teďka ve vztahu, já už teďka mám pupíček, víš, místo bicáku.
1: No tak dobře, jako ale tomu říkáš pupíček.
0: Kdo vás doma vykrmuje, přesně řečeno vaří, protože vaření je tvoje jakoby srdeční záležitost?
2: Ano, ale já mám zážitkové vaření. Já když vařím, tak dělám přesně takové stejky, žera za čas a fakt si na tom dám záležet, ale není to takové to vaření každodenní. Takže má partnerka, no. Mě vykrmuje a úspěšně.
1: Jo.
0: V rámci těch zážitkových učí vás nebo učili vás takzvané ty platingy, to znamená, jak to, aby to bylo čačané na tom talíři?
2: No, to je jedna z věcí, která mi moc nejde, upřímně, ale ano, no, snažím se to tam vždycky nějak naaranžovat, ať to vypadá krásně, ale zrovna plating právě není úplně moje silná stránka, ale vařím rád, to je pravda.
1: Mimochodem, já mám takové tušení, že tvoje partnerka nás poslouchá.
2: To je taky slyšet. Pravda.
1: Takže pojď mi říct, co jí nejvíc jde a co nejlépe vaří.
2: Takhle, já jsem po tom, co jsme se dali spolu dohromady, tak mi říkala, že mi udělá koprovou omáčku.
1: Miluju koprovku!
2: No a já jsem říkal, že to se pouští opravdu na tenký led, protože já jsem byl vychovaný na koprové omáčce od mojí maminky. A když jsem měl někde jinde koprovku, tak to bylo ve škole a tam jsem byl hodně zklamaný. Tak jsem říkal, ty, ale tady máš jako konkurenci mojí maminku, jo? A nevím, jestli se do tohohle chceš pouštět. Tak se do toho pustila a obstála. Tak už jsem to přiznal i doma, že
0: no,
2: je
0: to
2: teda
0: právě
2: lepší.
0: To, jakoby maminka teda ví co, že vaří partnerka stejně dobrou, nebo lepší?
2: Já jsem řekl, že lepší, já jsem to přiznal doma.
1: A vidíš?
2: A je lepší, je to
0: Dívej
2: opravdu
0: se
2: tak.
0: Takový vyděděný a šťastný, to no, se mi líbí. Ano.
1: Vyděděný, ale pozor, u partnerky jsi šplhl o tolik, jako, že já si myslím, že teď už prostě jste připraveni na další krok.
2: No tak ty jsi říkala, že poslouchá, že jo?
1: No takže. Jasně.
0: A propos, my totiž víme, kdo je partnerka, a tak se chci zeptat, jako vezme si taky někde z toho, co uvaří, protože nás to trošku sejří, ona jo. Vypadá, jako by si nikdy nic nevzala.
1: Ona vypadá, jako by vůbec nejedla.
0: A nebo má ten dobrý metabolismus, že prostě může všechno a...
2: Má ten dobrý metabolismus a my to pálíme hodně, jakože jezdíme na brusle, no, jsem chtěl říct,
1: jasně,
2: a podobně,
1: jasně,
2: takže,
1: to je brusle,
2: takže
1: ne,
2: potom
1: jasně.
2: Už se to jasně. Jako...
1: Jak dlouho jste spolu, prosím tě?
2: No krátce, zatím tak, čtvrt roku oficiálně ve vztahu.
1: Tak prej brusle, jo.
0: Máš je ten zamilovaný výraz.
1: No, ano, prej mi to pálíme,
0: počkej,
1: no, to
0: Lenka
1: věřím, to věřím.
0: V každém případě, Mikey, dneska se ptáme tak plus minus všech, jak ty ses dostal vlastně do té naší časácké rodiny, jaká byla cesta sem?
2: Ta moje cesta začala už v mém dětství, protože můj taťka byl tehda DJ a moderátor a já jsem byl fascinovaný tou prací, toho moderování a mluvení do mikrofonu, tak už v 6 letech jsem stál před zrcadlem, měl jsem takový obrovský nafukovací mikrofon a zkoušel jsem si to. No a ta moje dráha začala někdy v 16, v 17 letech, kdy jsem vyhrál konkurs do rádia tehda Relax, rádio, které už dneska nevysílá. Tam jsem nějaký čas působil, no a potom jsem přešel už tady pod naší časáckou rodinou a tady jsem pokračoval, no a teď už je to 7 let, co jsem tady.
1: To je takový hezký příběh.
0: Já nemusím konstatovat, my máme spoustu kolegáčků srdcařů a každý je moderátor trošku jiný. A Mikey, a to říkám i Honzovi, a říkám to vlastně Alešovi, máte ten dar navíc, vy jste ti venkovní, nebo vy se umíte prodat na veřejnosti. A vy jste jako jedni, tak jenom říkám, protože co cením, tak ta pracovitost v rámci těch akcí a podobně toho té show venku. Jo, to jsou věci, které já neumím, prostě mi v tom není dobře. A
1: my to vlastně můžeme tak rozdělit, že vy jste jako ti, a teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu, jo, že i, ale vlastně ti outdooroví.
0: Reprezentanti i naven. No.
1: A my jsme ti indooroví. Tak jak tebe, co tě vlastně baví víc, venkovní akce nebo vnitřní akce?
2: No
0: nebo pozor,
2: nebo
0: vnitřní,
2: unešen,
0: protože svatba bývá taky někdy vevnitř.
1: Jo, tak jako podobně. Prostě myslíme rádio, že jo?
2: Já si myslím, že každý má svoje, každý v něčem jiném září, něco bude více, něco méně. Já miluji každou část té práce, každá mi dává něco jiného, je to úplně něco jiného tady, být ve studiu, skoro okolností teďka už za 2 dny moderuju právě Mustang Arenu, kde budou derby hokejové mezi Ostravskou univerzitou a Vysokou školou báňskou. A je to zase neskutečný zážitek moderovat pro 12 000 lidí, ale ta nervozita je tam úplně jinačí, protože přece jenom nade mnou je obrovská kostka, míří tam kamery, je tam spousta posluchačů, které vidím, což tady u nás ve studiu není, všechno má své kouzlo. Asi bych neřekl, že je něco lepší, něco horší, řekl bych, že je to jiné.
1: Já jsem si představila tu Mustang Arenu a tu kostku, udělalo se mi trošku špatně.
2: Taky tě to čeká.
1: No a tak jako na minutu a budeme tam spolu, tak to je něco úplně jiného. Ale moderovat celou akci, tak to ne. A nebo tam vůbec nebudeme. My prosím vás, my mluvíme o Mustang Aréně taky v souvislosti s naším megakoncertem Rádia Čas 21. listopadu.
0: Majky, proč jsi tady? Přesně řečeno, v rámci jako moderátorského maratonu. Pojďme našim posluchačům říct, proč vlastně takhle moderujeme ranní s našimi úžasnými kolegy, jedou non-stop. Takže jenom jestli máš povědomí vlastně, proč jsi tady.
2: Ano, samozřejmě pomáháme dobré věci. Patriček to je. No a samozřejmě, abychom tady byli co nejdéle a vybralo se co nejvíce penízků. A když jsme u těch penízků, tak já jsem přemýšlel, jakou částkou přispěju já. A tak nějak jsem došel k tomu, že mě v poslední době je hodně blízké létání. Nedávno jsem se dokončil pilotní výcvik. A zrovna zítra, kdy bude den otevřených dveří, tak předtím, než dorazím sem, tak půjdu lítat, mám tam další část zkoušky a řekl jsem si, že za každý kilometr, který naletím, dám 10 korun.
1: To je hezké. A kolik tak nalítáš, jakože?
2: No, zítra to bude dlouhý let. Čeká mě let v letové hladině, poletím v třídě D a podobně vysoko. Mělo by to být tedy z Mošnova do Krnova, z Krnova do Zábřehu a z Zábřehu zpátky do Mošnova. Takže počítám nějakých, no, 150-200 kilometrů.
1: Paráda, krásné.
0: Děkujeme moc za Patrička. Mimochodem to podstatné sociální sítě, kde jsou i QR kódy, teď to řeknu, nesmíš se tomu, reprezentativní účet.
1: Transparentní
0: účet, jo, já hledám pořád nové názvy, ten mozek mi to tak generuje. A samozřejmě to nejpodstatnější CZ Radio.cz, kde je celý Patričkův příběh je celé rodiny. Protože jasně, chápeme, teď je takový ten čas poobědový a pracovní, ale když se k nám vrátíte, zatím máme přes 46 000 korun a různé takové, jako dáváme si challenge, kdybychom dosáhli nějaké částky, tak uvidíme, no.
1: Mhm. Já jsem se úplně do tebe zaposlouchala.
0: Jo, poslední že otázka, vlastně, protože jako, na to bude krásně vědět, jak si plníš přání, tak slovo závěrem, třeba i v rámci jako těch leteckých záležitostí ještě nějaký level, kterého můžeš dosáhnout, nebo v rámci v uvozovkách amatér, nebo takhle, ty jsi profík?
2: Já jsem amatér, zatím spadám pod leteckou amatérskou asociaci, no a těch levelů je tam spousty a spousty, to je jako takový koníček, že kdyby se člověk hodně nudil, tak kdykoliv může cokoliv přidat, je tam potom další licence, private pilot license. Potom je tam noční létání, dva motory a další a další a další, až se člověk dostane třeba k dopravnímu pilotovi a podobně. No, takže těch úrovní je tam spousta a spousta, no a co ukáže, nebo jak to bude dál, tak to ukáže už čas.
0: Takže
1: se může stát, že třeba do budoucna poletíme někam na dovolenou, třeba do mého milovaného Tajska, normálně nás poveze Majky.
0: A nebo se může stát, to taky život přináší, že někdy poletíme. Ale zatím jsme tady, Majky, moc krát děkujeme, za chvilku vyrážíme za muzikálem, na prkna, která znamenají svět. A však se vidíme, konec konců, ještě rychlé pozvání, i zítra můžete Majkyho potkat na dní otevřených dveří ve studiu.
2: Je to tak, moc se těším a ať vám to udíká.
1: Děkujem.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: Stále jsou problémy v Ostravě Zábřehu. Na Výškovické ulici bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky na dálnici D48. Na cestě z Frýdku Místku na Český Těšín. Za odbočkou na Frýdland tady stojí odstavené nákladní auto. Nehoda se řeší taky v obci Zlaté hory na Jesenicku v ulici Krnovské, kde se srazila dvě osobní auta. Záchranáři zasahují v Blansku v ulici Sadové. Osobní auto tu srazilo motorkáře. A na bouračku si musíme dát pozor taky ve Znojmě v ulici Pražské. Bouralo tu nákladní auto s osobním.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Vinaři sčítají škody. Na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní a letošní úroda hroznu bude nižší než obvykle. Důvodem je především dlouhodobé sucho. Sklizeň na Moravě a v Čechách tak bude v průměru o zhruba 30 až 40% nižší.
1: Morava aktuálně.
0: Havířov čistí ulice od vraku a posílá do dražby prvních 5 aut, o která majitelé ztratili zájem. Zapomenutá vozidla radnice podle zákona zabavila a lidé si je teď můžou koupit přes internet. Pokračuje mluvčí města Rozálie Seidl Pokorná.
2: Havířov připravil veřejné dražby několika dlouhodobě odstavených vozidel. Ta zabírala parkovací místa a jejich provozovatelé přes opakované výzvy úřadu situaci neřešili. Město při jejich odstranění postupovalo v souladu s platnou legislativou.
0: V Kroměříži roste zájem o senior taxi. Jízd v září přibylo. Službu teď pro město zajišťuje soukromý provozovatel, a to třemi vozidly místo dosavadního jednoho. Můžou tak pokrýt zvýšenou poptávku cestujících seniorů v ranních hodinách.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají hosty z Kolína. Zítřejší utkání se hraje od 17.30 na zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. A taky moderátorský maraton s Lenkou Líškovou a Radibem Soběslavem Bednářem.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: strašně nerad překládám názvy anglických písniček, ale teď se to tak jako sešlo. Robbie Williams.
1: Mě to taky napadlo, taky.
0: A She's the One na Rádiu Čas v moderátorském maratonu. Takže Lení, promiň, teď jsme nemysleli tebe.
1: Aha. No tak, já jsem myslela, dobře, no nevadí, ne, my tady máme milého hosta, samozřejmě naším úžasným a teď i vlastně velmi ceněným hostem je herečka Natálie Tichánková. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne i vám.
1: A mimochodem děkujeme, že jste vážila cestu až z Holomouce za námi.
0: Já teda nevím, jestli to je aktuální, jo? Byla to nominace opera, jo, ale to je jedno, ale aktuální držitelka ceny Itálie, kategorie muzikál.
2: Je to tak.
0: Tak gratulace za Evitu.
1: Děkuju. Já se musím zeptat, jo, jaký to je dostat Itálii? Jaký to je pro herečku dostat Itálii?
2: Tak já myslím, že to je nejlepší možné ocenění, které jako u nás je, takže je to takový divadelní Oscar, takže je to neskutečná čest a hnací motor dál. A upřímně, já tomu pořád nevěřím, já to mám v mlze, já teďka jdu takový maraton podobně jako vy, takže...
0: Ty dojezdy taková.
2: Až jak se pořádně vyspím, tak možná mi to všechno začne docházet, ale teď si říkám, fakt se to stalo, nebyl to sen.
1: Je to třeba něco, o čem jste snila, anebo naopak to bylo něco, co přišlo tak nějak mimochodem s tou dřinou a prací a poctivou prací vlastně v tom, co děláte?
2: Víte, co snila, nesnila? Já si myslím, že každý herec a kecák, kdo ne, by byl rád za jakékoliv ocenění jeho práce. A být oceněný odbornou kritikou a povšimnut a nejen diváky, tak je to asi ta nejvyšší možná meta, takže možná někde vnitřně v hloubi duše jsem si říkala, že jednou bych si to fakt přála.
0: To nejpodstatnější nutno dodat, že ta Evita je aktuálně doma v Moravském divadle Olomouc. Doufám, že mám dobré informace, protože to není jako z nějaké chytré inteligence, ale naposledy to bylo 11 let zpátky za operu, říkám to správně, pan Procházka. A... Je možné, že vlastně Olomouc se teď dočkala po takové době?
2: Itálie?
0: No.
2: Itálii podle mě u nás za muzikál nikdy nikdo nedostal.
0: Ne, myslím všeobecně, jakoby pro tohodle jakoby, ocenění divadelního.
2: A dva roky nebo tři roky zpátky šel na balet, podle mě.
0: A balet tam byl ještě, takže mám špatné informace.
2: Balet,
0: ano,
2: a předtím to byl Jirka Přibyl za operu, paní Machytková určitě za Hello Dali, ale nevím, jestli už to bylo rozdělené jako muzikál, nebo to bylo jako nějaký operetně operní žánr, nevím, jak to bylo dřív, to byl 97.
0: Uděláme ještě jednu takovou bulvární, on to každý řeší a nevím, do jaké kategorie patří cena Itálie, co se týče opravdu váhy, hmotnosti. Takže jako máte sval, máte biceps, nebo je to jedna z těch lehčích, které už jste přebrala?
2: Ne, je to dobrá cvičební pomůcka. Jako je to fakt těžké. Myslím, že pronese se. A ještě když se z nich chcete napít, tak...
1: Mimochodem, já teda, jak se na vás dívám, jo, tak mně to tak přijde, že je tady ta Itálie vlastně první pro vás, ale v podstatě před vámi je ještě tak dlouhá cesta, že ještě ne poslední, si myslím. Protože my jsme se dívali na video z muzikálu Evita a byli jsme velmi očarováni. Tak jaký vztah k tomu muzikálu máte? Jak ho máte ráda? Protože může se stát, že třeba si řeknete, no tak jako zrovna mě moc nebavil, ale zaklaplo to, že?
0: Jestli máme dobré zdroje, tak vy jste se vlastně s Evitou seznámili, jako pomyslně, že jste si podali ruce až během zkoušek, že předtím vás moc nelízla, že jo?
2: A je to tak, já vlastně jsem sice vystudovaný muzikálista a samozřejmě vím a znám Andrewa Lloyda Webbera a jeho díla Evita, ale Evu Peron jsem znala jenom jako osobnost, věděla jsem, co se zhruba děje, Argentina a tady tyhle všechny věci, ale ten muzikál jsem fakt znala jenom Don't Cry For Me Argentina a od Madony You Must Love Me, ty písničky. Takže já jsem si začala nastudovávat a zžívat a prožívat až se začátkem zkoušení. No.
1: Mimochodem, to mě ještě napadlo, když jsme u toho muzikálu, protože vy jste studovala muzikál v Brně.
2: A jsem z Havířova.
1: A jste z Havířova. No, já jsem z Brna, takže... Takže já mu moc dobře znám, ne, že bych se tam teda myhla, ale jenom mi tak jako napadlo, protože přece jenom muzikál, tak Brno je považováno za takovou kolébku muzikálu, tak nenapadlo vás někdy si tam tak jako zůstat na muzikálové scéně?
0: To je pravda, každý, kdo studoval v Brně, nakonec bude hrát v Brně.
1: Ale tam je prostě jedna z největších muzikálových scén.
0: Pozor, jako mají to jméno? Je. stejně jako teď muzikálová scéna Moravského divadla, ona všude cpe Brno.
2: Ale to je
0: připravená,
2: to je úplně v pohodě, jako já mám Brno ráda, no. takže v pohodě, nebojte. A já jsem tam, já vzpomínám na ta léta jako s velkou láskou, já jsem hostovala na scéně Městského divadla Brna. A teďka v červnu jsem se tam pomyslně po nějakých, já nevím, 7 letech, co jsem tam stála naposledy na Prknech, vrátila právě s Evitou, tak to byl takový nostalgický zážitek, ale já si myslím, že se to všechno tak snoubí, ta cesta tak, jak má, takže... Jak to bude? Necháme si překvapit.
0: Přesně tak, všechno je před vámi a teď mi došlo, že jasně jedno hásem, jedno tam, ale vy vlastně tu svou budoucnost nebo aktuálně současnost máte už ve jménu, protože Natálie.
1: Jo, to je pravda.
0: Takže uvidíme, co bude dál. No. Uvidíme, co bude dál. Rádio Čas, moderátorský maraton, pokračujeme. Kdybyste měli jakýkoliv nejenom divadelní dotaz, tak 7766 12 800.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas non-stop s vámi od rána od 6. do 18. hodiny za ranní dvojku, ale spousta úžasných hostů k tomu pro dobrou věc, pro malého Páťu Kašpara, dvouletého bojovníčka, jak říkám a připomínám jeho příběh na cazradio.cz na našich webovkách. No a další úžasnou osobou, která nám přispěla pro dobrou věc, ale hlavně svou přítomností, je herečka, čerstvá držitelka Thálie, konkrétně za výkon v muzikálu Evita, ale pozor, taky to hezké slovo s přihlédnutím z Hello Dolly v mém rodném městě Opavě, Natálie Tichánková.
1: Krásné odpoledne ještě jednou.
0: Já musím konstatovat jenom jednu věc. Nevím, jestli to Leni vnímáš stejně, protože jako pár hostů, jako už jsme společně měli, nepřišla hérečka.
2: Jo, to je pravda.
0: Jo, jestli, to je pravda. Si, jestli si rozumíme, nepřišla hérečka a v... Co si budeme povídat, občas to člověk vidí i na premiérách a podobně, takže díky bohu, pořád nohama na zemi, nebo takhle, měla jste někdy v životě nějaký moment, že vám někdo z blízkých řekl, vrát se zpátky, jako zpátky dolů?
1: Díky bohu ne, já si myslím, že se dost statečně zvládám vracet sama, že ten bič na sebe mám jako někdy až moc velký, takže ne, díky bohu ne a myslím si, že ta přirozenost a autenticita je prostě nejvíc.
0: Můžu? Mm-hmm. Nebo můžu jednu osobní věc?
1: No zkuste.
0: Ale já nebudu jmenovat, jo? To by nebylo fér, ale doufám, že vám to pomůže. V rámci toho, jak se bičujete, jak říkáte, protože já to mám stejně. Já vás nedávno viděl. A viděl jsem vás v něčem, že vím, že jste si tam... Ježmara, jsem se úplně dojal, pardon. protože já jsem nevěděl, jaké myšlenky máte kolem toho. Nespadlo nic do mé emoce. A nás vždycky, já jsem hrával amatérské divadlo, a nás vždycky učili, že se musí hrát pořád.

0: Já jsem úplně mimo, ale děkuju. Já doufám, že mi to pak řeknete.
1: Cože, jo, jo, ano, mimo záznam určitě, jo.
0: Jsem úplně jako dojatá, taky.
2: Já teďka taky.
1: Víme, jo, dvě slova, tak jo.
2: No, já děkuju.
0: To jo, tak já teďka já na tím budu přemýšlet.
1: Teď nemůžeme ale týzovat, o co šlo, se dozvíte za 10 minut na rádiu Část, bude mimo záznam. Ne.
0: Ale asi ti, kdo jako vás sledují, tak možná budou vědět. Dá
1: ne, ne, myslím, ne, myslím, že ne, že ne. To je takové jako privátní, ale tohle jsem musel říct, tak jenom ať víte.
2: Že jste to řekl.
1: Výborně.
0: To krásné. No dobře, tak pojďme se teda vrátit do té divadelní branže.
2: Ano.
0: A mě vlastně napadla ta otázka ještě předtím, než se Ráďa dojal, a to je, že ta branže vlastně v podstatě není vůbec jednoduchá. Tak jak se vám tam žije, plave, jak vás to baví, protože když člověk chce dělat to, co ho baví a to, co miluje, tak to nepřináší jenom ty jednorožce a duhu, ale taky k tomu patří spousta jiných věcí. Tak jak vám to prostředí sedí?
2: Tak ti jednorožci a duha by byli skvělí, kdyby byli pořád. Ale jako myslím si, že v mém srdci a v mojí jako duši a v mém světě to pořád jednorožci jsou, byť se tam děje spoustu různých věcí a je to prostě dřina, je to řehole. I když to vypadá, že si jenom jdeme takhle zahrát divadlo jako jen tak večer, co by, baví nás to přece, že jo, ale je zatím spoustu věcí, které třeba nejdou vidět a to víte, že jsem to kolikrát chtěla jako třeba vzdát nebo si říkat, že nevím, jestli tenhle svět je úplně pro mě a pro mou duši, mm-hmm, jako v rámci různých věcí, ale ta láska k tomu je prostě pořád silnější a já si neumím představit, že bych dělala něco jiného než divadlo a hudbu.
0: Mně to právě přišlo, že s vámi sem do studia Rádia Čas přišlo nejenom to umění, ale taky taková zvláštní, bych řekla, něha. Taková jako něžnost a jemnost.
1: Takhle jo. Nehrajete to?
2: Já tohle jo, neumím ve svém životě. Jo, takhle ne. Ne, že by. Ne. Já myslím si, že člověk má být jako doma sám sebou a nechat si to na jeviště. No, já to neumím ani.
0: No, tak jsem si právě říkala, jak třeba prožíváte ty vstupy a návraty do těch rolí. Jestli vás to nějak ovlivňuje třeba i v tom osobním životě, anebo dokážete přesně udělat to, že končí představení, hotovo, zavírám šuplík a jdu domů prostě takhle, jako Natálie.
1: Teď bude Evita, teď někdy budete hrát, se vlastně dneska večer. Aha, to znamená, večer. Až dohrajete, půjdete potom ještě v noci domů na balkon a budete promlouvat Olomouci, nebo
0: Olomouci.
2: Ne, to ne, ale jako já jsem srdeční herec, ne jenom rozumový a musím se snažit vyvážit tu rozumovou část i, ať mě to úplně jako nezničí ty emoce, protože třeba každý den umírat na jevišti není úplně jako top strop, ale když to člověk prožívá srdcem, ale já neumím svoje role jako neprožívat, nebo nebýt tam i jako, nedát tam kus toho svého srdce a mít to jenom technicky nebo nějak jako rozumově nebo postavené, jo. Takže, ale domů se to snažím nebrat, což se mi ne vždycky daří a myslím, že partner je hodně šťastný, že se mnou sdílí někdy ty věci, o kterých prostě nechce slyšet.
1: Já bych možná teď dal jako bonus zvukovou ukázku, jenom ať víte, o co go. Ono to není přímo, možná budete vědět, protože takový ten krásný záznam, ty krásné bílé šaty, jak tomu říkáme, je to live, je to komorní verze, protože je to s klavírem. Kde se to vlastně natáčelo, to, co si teď pustíme? Jestli mám ukázat, víte, o čem je řeč?
2: Asi, jo? Ano, vím, o čem tak, to bylo slavnostní zahájení divadelní sezóny. To bylo ještě předtím, než jsem vlastně měla naskoušenou Evitu, to bylo ještě úplně na samém počátku.
1: A to už jste věděla? Jakože,
2: věděla jsem, že budu obsazená, protože to bylo tak, na tu budoucí sezónu, ale ještě jsem nic moc nevěděla.
1: Čerstvá, opravdu čerstvá držitelka ceny Thálie právě za Evitu, Natálie Tichánková právě teď. Dá se říct zprostředkovaně live na Rádiu Čas jen pro vás.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vybavujete domácnost?
3: Jo.
2: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
0: Moderátorský maraton Rádia Čas.
9: Jo, jedeme. Někdy by bylo dobré možná poslechnout si i mimo záznam, ale to zase jako vždycky to kořeníčko bokem je nejlepší, když zůstane skryto, ale pozor, jako to hlavní odkrýváme, všechny ty zásadní informace. Natálie Tichánková, herečka, zpěvačka, srdcař, to tu máme z Lenču hodně rádi, a čerstvá držitelka Natálie za muzikál Evita. Ještě jednou ve studiu Rádia Čas, dobré odpoledne.
10: Krásné odpoledne.
9: My jsme mimo záznam společně s Lenčou načali věk, jo, protože jako co si budeme vypadat, mladší, hodně mladší.
10: Děkuji.
9: Takže taky jsme mysleli, jako, že vlastně mladý talent jako dostal Tálii.
10: Já teď jsem to ještě nepozor. Říkala.
9: Teď to ale vyznělo, jako, že teď si povídáme se starým talentem.
10: Ne, to ne, ale ne, prostě jsme jako minimálně o, já jsem se sekla v podstatě o kolik, o 11 let v podstatě. Mm-hmm. A musím říct, a ještě teď ta věta, jo, teď se úplně tak jako, mám takovou introspektivu, že na začátku v tom prvním vstupu jsem říkala, no tak první Tálie, to máte ještě před sebou, ještě dalších 10 prostě v tomhle věku, že?
9: Ještě se můžeme zeptat Natálky, kolik typuje nám,
10: ale... víte, co říkala Hegerová? Stará, ale dobrá. Tak, děkujeme.
9: Takže ne, Lení, v pořádku, ne. To dáš.
10: To bylo na mě, proboha, ne na vás. To je v pohodě, ale my známe realitu.
9: Když jsme to načali z vaší vlastní zkušenosti, takhle, vy jste sama řekla, ale tak to byla jasně studentská léta, že v podstatě teď slavíte nějakých pomyslných 20 let u toho poslání, říkejme tomu poslání, protože to je nádherná věc. V tom divadle řeší se spíš teda ta občanka, anebo občanský průkaz, co se týče některých rolí, anebo kdybyste vypadala v 45 dobře a jako dívčí, tak se prostě dávají ty šance. No z vaší vlastní zkušenosti, jak to vidíte. Pořád takhle, pořád hrajete děvčata, dívky, slečny?
10: No, jako teď se to trošku překlenulo.
9: Mm-hmm. Evita už byla vdaná.
10: Evita, ano, přesně tak. Už se to trošku překlenulo. Ale zase teďka budu zkoušet Šileně smutnou princeznu a budu hrát 18-letou Helenku Vondráčkovou, takže asi to jde. Takže z mojí zkušenosti asi záleží. Já si myslím, že hlavně je to věc typu vždycky. Ať už je to jako televize nebo divadlo. Mm-hmm. Prostě jestli jste typ na to, tak je podle mě jedno, jaký máte věk.
11: Já jsem se na tu mladou Helenkovou Dráčkovou vůbec nepozastavila a ani když to teďka vím, ten váš věk, tak se nad tím stejně nepozastavuji.
10: Fakt? Tak ne, to jste vůbec. Mě uklidnila.
11: Opravdu krásné. Mimochodem, napadla mě ještě otázka, taková možná trošku filozofická, ale jaké je to být ženou u divadla?
10: To je zajímavá otázka. To je super. Pro mě to je absolutně jak neskutečně přirozené. Fakt si to jako sedí, jako je to tak součástí mě, že já si neumím představit, že bych to dělala jinak. Ale samozřejmě myslím si, že to mají muži trošku snazší u divadla. Mm-hmm. Protože mužských rolí i hlavních rolí je prostě mnohem, mnohem víc než těch ženských hrdinek jako velkých.
9: No a co ti, kteří ovládají ty pomyslné loutky, teď myslím ty režiséři, protože tam je to taky asi na prstech jedné ruky, co se týče jako právě žen v tomto světě? No, nebo se to dorovnává?
10: Začínají být podle mě jako víc slyšet ženské režisérky a víc se jim dává prostor, než to bylo dřív. Ale pořád si myslím, že ten prim jako drží muži, no.
11: Mně s tím ženským světem ještě vlastně napadlo to, že to divadelní prostředí je právě taky hodně zaměřené na ten vzhled a na ten typ, jak jste říkala. Tak je to něco, co třeba taky sama u sebe řešíte, nebo řešila jste, nebo bylo to nějaké období třeba na divadelní fakultě a tak, protože podle mě, pokud je člověk vidět, je v profesi, kde je prostě vidět, kde nějakým způsobem musí fungovat, vypadat, tvářit se, reprezentovat, jak bych to takhle popsala, tak v nějakém období to může způsobit takový nějaký tlak a musí se s tím podle mě nějakým způsobem vyrovnat. Tak jestli třeba jste si tím taky prošla, a nebo ne, prostě je to tak, jak to je a v pohodě.
10: Určitě jsem se tím prošla a procházím, protože si myslím, že my ženy obecně jsme se sebou vlastně věčně nespokojené. Takže to s tím jako určitě souvisí a třeba můj takový taková vlastně teď už možná humorná historka byla, že já jsem čekala na přihlášení se do všech castingových agentur, jako vždycky, až zhubnu, až budu vypadat tak. Takže já nikde téměř nejsem zapsaná, protože pořád čekám na svůj ideální stav.
11: Tak plakat, to není možné. To takže, není možné.
10: Takže možná to bych to mohla začít zkusit změnit, že to není jenom o tom, ale jakože nejsem se sebou spokojená vždy, jako...
9: Já bych si dal s dovolením teda ještě minimálně jedno povídání.
11: 100%.
9: Kdyby něco WhatsApp, Rádia Čas 7766 12800, ale chceme jenom připomenout, že Natálie přišla taky svou účastí úžasnou a děkujeme za to podpořit skvělou věc. To znamená to, že sbíráme penízky a mimochodem nemálo zbývá do 50 000 korun pro malého Páťu Kašpara a jeho životní příběh, jeho rodiče, rehabilitace, takže kdyby něco, naše webovky cz.radio.cz, naše sociální sítě, kde samozřejmě je i transparentní účet, mě to slovíčko dělá problém, případně QR kód a díky, že jste s námi a Tálko, děkujeme, že jste s námi vy, jste tak normální.
11: A za chvilku bych se podívala taky, my se bavíme pořád o divadle a za chviličku bychom mohli probrat taky hudební scénu, protože tam taky máme nějaký srdcový projekt.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
11: Bez

0: A nebo víte co, holky, s prominutím tedy oslovení všech holky, ale...
1: Už jsme se tady tak seznámili.
2: Pohodě.
0: Uděláme to jinak, uděláme to jinak. Hity, které milujete na Rádiu Čas, dáme si nejdřív jednu písničku a potom k nám ní... Ne, aha, to už jde poznat, že vysíláme o česti. Nám k ní, to je správně, Natálie Tichánková, Natálko, ještě jednou krásný den, dobré odpoledne, řekne něco víc. Domluvíme se takhle?
1: Ano, jo? Dobře.
0: Jo, jste úplně překvapená, jako žádné překvapko, tohle je vám asi povědomé, ne?

0: Zrozena z popela a For Good, společně s Natálí Tichánkovou, aktuálně tak jako mimo záznam, nejenom herečkou, zpěvačkou, ale taky čerstvou držitelkou ceny Thálie za muzikál Evita. For Good, projekt Vaše srdcová záležitost, Natálko. Dobrý den a dobré odpoledne ještě jednou ve studiu Rádia Čas.
1: Krásné odpoledne vám i posluchačům. Je to absolutně srdeční záležitost. Já jsem si vždycky přála mít autorskou kapelu a jsem vděčná za to, že tam mám kluky, jaké mám. A že vznikají tak krásné věci, jako je právě Světlo a stíny nebo celé album. Mm-hmm.
2: Takže píšete třeba i texty, hudbu, nebo jak to máte, jak se tam realizujete nejvíc?
1: Já zásadní podíl v tomhle má můj partner a kytarista Jaroslav Dževnovák. Ten to celé píše a ten je takový guru v tom. Já jsem udělala pár textů a většinou to pasujem nějak společně na nějakou moji melodii a věci, které cítím, takže to je takové jako, on mě umí hezky nacítit, takže myslím, že vychází hezky z toho.
0: Nicméně skvěle jste nacítila Evitu, co si budem, výsledek bylo sobotní předávání Centálie. Nemůžu se nezeptat, jak moc velká pěvecká výzva to je, protože už jsme zmiňovali Madonu, přiznám se, já jsem to tenkrát v tom 96. viděl třikrát za sebou, ale vím a říkali zajímavosti, že vlastně pro Madonu to snižovali nějak. Ty,
1: ano. Nevím,
0: co to je, či tóny, nebo jak se tomu říká podobně.
1: Ona
0: je docela vysoko, že jo, ta Evita, takže samotné, jako je to těžký part?
1: Rozsahově to je velmi náročné určitě a je to nevždy úplně melodické, takže je to jako hodně disharmonické, i takové intonační cvičení, kolikrát si člověk říká. Takže náročný part to je a je to celospívané, no, takže určitě, ale já jsem ten film nikdy neviděla.
0: A teď je promiň, můžeš ještě
2: jednou,
0: že já vypadám jako chlap, jo, ale co kostýmy, co jako, teď mě zajímalo, jakoby, co střídání šatů, protože někdy, to je asi během řádu vteřin nebo desítek, v tomhle muzikálu, ne?
1: No já tam vystřídám podle mě, kolik jsme to počítali, 6 nebo 7 kostýmů, takže a první půlka je na to náročnější, ale děje se to třeba i na scéně, no. Nemůžu odejít. Jeden mám vlastně vzadu a pak na druhou půlku, jinak se převlíkám přímo na scéně, no. A to je rychlovka.
2: Já jsem moc ráda, že jste zmínila to, že je to trošku disharmonické, protože já se přiznám, jo. Ne, já se fakt přiznám.
0: No.
2: Já jsem byla na Evitě a to už je ale 100 let dozadu, jo, to je pravěk. Tehdy ještě éra spirály v Praze.
0: RF?
2: Taková ta...
0: RF?
2: Ano, jo, ale to mě bylo prostě míň, že? To bylo takové, to my jsme sedli na ten autobus a jeli jsme do té Prahy
0: a tak. Na ten zájezd.
2: A to my jsme to viděli jak po Jesusovi. A já vím, že já jsem normálně, a teď už jako samozřejmě ne, ale v té době jsem trošičku trpěla. Protože když vylezl na pódium čte se to, že? Če?
1: Ano.
2: A začalo něco, já si říkám, je to furt nezní, co tam jako, něco mi to tak nějak, jo, že to není taková ta tklivá, jak prostě, že z kraje superstar, víme, kde ta písnička začíná, kde končí. Tak já jsem normálně, teď se mi ulevilo, že jsem tomu tehdy nerozuměla a že to tak fakt je.
1: Protože Andrew Lloyd Webber napsal ty recitativy vlastně do melodií. Tam nejsou mluvené party, to jak je to celospívané, takže on ale vlastně brilantně tím dokázal odrazit náladu, kdy vám má být ta Evita protivná, tak je tam taková protivnější melodie, kdy má být prostě líbivá. A vlastně to pak, když se člověk do toho ponoří, tak zjistí, že to je vlastně absolutně geniální dílo. Ale je pravda, že pro diváka, co to ne úplně vždy zná, se mu může třeba líbit až ta druhá půlka, která je trošku jak kdyby melodičtí, jako
2: jo.
1: Taková srozumitelnější pro jako člověka, který v tom jako nechodí.
2: Vraťme se ještě k tomu vašemu srdcovému projektu For Good, ať to ještě nepřeskočíme, protože to byla otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat taky předtím. Co dělá partner? Protože přece jenom jste tedy oba dva, jak jste prozradila z umělecké profese, tak jak to u vás doma vypadá?
1: Tak teď momentálně se řeším asi jenom já. Takže je mi ho trochu líto v tomhle, ale ne, vypadá to u nás. My jsme v krásné symbioze. Partner je kytarista, taky hrává v divadlech, v kapelách, u mě v kapele, takže já myslím, že tam si to vlastně sedlo, tak se to propojilo krásně. Já jsem vděčná, že to se mnou vydržel.
2: To je krásno.
0: Musí vám předčítat, když zkoušíte nový part?
1: Ne, to ne.
0: Byl jsem v parku. Byl jsem v parku. Já tam byla též.
1: Ne, to ne, to ne. Ale já mám díky bohu dobrou paměť a rychle se učím.
0: Tak to klobouček, to jsem se vždycky chtěl zeptat, jak se to všechno láduje do hlavy. Je to dar? To asi musí být dar, ne každý to má, ne?
1: Jako tohle u mě je, já to beru jako dar, protože mi to ušetří spoustu času a já mám hrozně dobrou hudební paměť i tu textovou.
0: To zaklepem na dřevo.
1: Takže doufám, že mě to neopustí, protože to nechci.
2: Mimochodem, kolik her vlastně naraz musíte nosit v té hlavě, protože to je taky celkem velká disciplína, když hostujete v různých divadlech a máte nastudováno více kusů, tak je to tak, že přijdete, uvidíte kulisu a hned tam naskočí ten text, nebo jak to máte, kolik toho unesete v podstatě?
1: Jako poplést se to nedá. Teďka se to docela, nebo pro mě, teďka se to docela skrouhlo. Spoustu věcí mělo derniéru, ale teď mám podle mě na repertoáru 14 her.
2: Jo, tak to se skrouhlo.
0: Tak to je maso. To je 14 her. Takový malý stroj, ale v dobrém slova smyslu, že? V té hlavičce.
1: Takže tak různě i s těma hostovačkama je to zhruba 14 her, no, pokud to dobře počítám.
0: No, takže teď otázku, jestli jako slovo závěrem, Lenča měla také, ona má takové bláznivé nápady, jo, ale ta challenge tam měla být jako ve vysílání nebo mimo záznam?
2: Já už se trošku bojím, jo.
0: Právě, protože já se Evita bojím. Musí do divadla, Lení, jo?
2: Ano, no, já vím. No ne, my jsme chtěli jako pár tónů, ale já mám trošku trauma z toho odpoledne z Michala Davida, který se mi vyloženě nepovedlo.
0: Ne, to byla, to nebudem vůbec.
2: To byl hodně velký průšvih, Tak já nevím, aby jsme to jako nějak úplně neskonili, protože...
0: Aby si nikdo nemyslel, že zpívá třeba Natálie Tichánková.
2: No to ne. Ale tak jako kdyby jsme zjemnili a byli jako jemní, kdyby jsme do toho nešli tak, jak do Mariah Carey, chápeš, jo, jak my to umíme.
0: A
2: tak,
0: jaký je tedy nápad?
2: Že zaspíváme kousek Evity a Natálka nás rozsoudí, kdo se přiblížil aspoň na 100 kilometrů.
0: A ty teď myslíš s českým textem? Aha, tak to já musím něco najít. A kterou? Argentínu?
2: No, Argentínu, no.
0: Dobře, protože ona je několik překladů, že jo?
1: Tak my máme, no. to nevím, jestli je více překladů,
0: takže
1: Bůh ale...
0: Takže s tebou má Argentínu, nebo...
1: Utiš svůj pláč, Argentínu.
2: Utiš svůj pláč. Máme,
1: já si myslím, že všechno to jsou překlady Michaela Prostějovského, úžasného, našeho muzikálového, nejen muzikálového.
2: Já mám spoustu jako nápadů a nejsem si jistá, jestli tenhle byl dobrý.
1: Ale dejte si jakýkoliv...
0: A máte paruku, že jo, během Evity.
1: Na začátku ne, ale až ona
0: protože
1: se obarvila...
0: Tak na začátku budete muset mít zašedí, víte teď. Tak
2: jo,
0: jenom říkám,
2: jo, takhle.
1: Ne, já se těším, já miluji tady ty výzvy.
2: To je tady to Utiš se má Argentino, vždyť byla jsem stále s tebou.
1: Ano.
2: I v této těžké.
0: No tak prosím, zaspívej si princezno a potom něco brouknu já, no.
2: Proč to dělám?
1: Já se těším, proč to je skvělý.
0: A to budeš mít na kamerách, na relaxu to budou opakovat však, jo.
2: Vidíte, co mi člověk neudělal pro rádio. Jako
0: a pro Páťu. Pro
2: a pro
0: malého
2: Páťu hlavně. Hlavně pro Páťu.
1: A Páťa si to zaslouží, já věřím, že do toho dáte srdce.
2: Není to vůbec lehké. A prosím vás, ale fakt amaté, jako neumíme, jo?
0: Hele, a můžu potom já, protože já to mám o té Madony, teda s prohnutím jako anglicky, tak
1: můžeš.
0: Já potom
1: jasně,
0: si hodím ten anglický
1: dejte si
0: text.
1: Dobře, znáte.
0: Takže takhle ní začni, já si to budu hledat.
2: Utiš se má Argentino, vždyť byla jsem... Stále s tebou i v této těžké, neklidné době své sliby plním, přiviň mě k sobě. Ty to vůbec nevím.
0: Natálka mi připomíná svým výrazem, jestli jste někdy viděli Caruso Show nebo Doremi, jak jsou tam ti porodci
1: pravda.
0: A dělají.
1: To není pravda, já vám fandím.
0: Co já tady dělám?
2: Ne. Přesně.
1: Ne, já vám fandím.
2: A já jsem to úplně, vždycky, když jsem viděla ty výrazy.
1: Ano.
0: Takže Mařenko, máte krásné šaty.
1: Tak ještě v divadle se používá, bylo to zajímavé.
2: Bylo to zajímavé. Děkuji.
0: To se vždycky ano. Říká na trhlý nápad, no přesně tak. Ne všeobecně.
1: Ne, to je skvělý.
2: Ale Ráďa umí.
0: Je mi úplně úzko, ale opravdu.
2: Mě taky, mě bylo strašně.
1: Já vám držím
2: úzko.
1: Palce, jak ne. Se říká v divadle, tvůj zlom
0: vás. Tak jenom tím polospěvem a holky, můžu vás poprosit, jenom můžete zavřít oči?
2: Jo, já jsem to měla taky, no.
0: Ale já se třesu, takže to není dobré.
2: Mě se taky třásla hlas.
0: Vlastně to je dobré pro Evitu, že jo? Don't cry for me, Argentina, the truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance. A stačí, dobrý.
1: Teda já vám ale fakt leskám. Já vám tleskám za odvahu, za všechno, co tady děláte, a já myslím, že nám přibyly do divadla dvě nové alternace, takže v pohodě. Ale přemýšlím, jestli jsem někdy slyšela, jako muži zpívat Argentinu, takže super.
2: No.
0: Ne, super byla vaše návštěva, protože
2: moc děkujeme.
0: Díky bohu za to, že lidi můžou být srdcaři ještě tak normální, jako jste vy. Natálko, dobrý dojezd do cíle, teď do Olomouce, protože dneska tam hrajete Evitu, ať každý váš další sen se splní a je o něco zase výš na té cestě ke vnitřní spokojenosti. Jo?
1: Já vám moc děkuju za pozvání, děkuju, že jsem mohla přispět na tady tuhle dobrou věc, protože to jsou věci, které mají smysl. A já věřím, že Páťa dostane nejen tu částku, která tam je, ale i víc, protože má kolem sebe milující lidi a co ho podporují. A jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí tohoto projektu a držím vám palce na váš maraton. Vydržte, jste skvělí.
2: Děkujeme.
0: Natálie Tichánková a závěrem takovéto klasické Zlomte vás.
1: Čert vás vem.
3: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
4: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
5: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz. Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
16: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
17: Mega sex Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
18: Vážná nehoda se řeší u Bruntálu na Opavské ulici ve stoupání na výjezdu na Opavu. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Stále se zdržíme na dálnici D48 na cestě z Frýdku Místku do Českého Těšína. Za odbočkou na Frýdland nad Ostravicí stojí porouchané nákladní auto. Nehoda se stala taky v Ostrožské Lhotě na Uhersko-Hradišťsku na ulici Chřib. Tady bouralo osobní auto s autobusem. Vážná nehoda se řeší taky v Brně na Renéské třídě. Tady osobní auto skončilo v kolejišti, na místě zasahují hasiči. S komplikacemi musíme počítat taky v Bystřici pod Hostýnem na ulici Holešovské, kde bourala dvě osobní auta. A stále je nehoda ve Znojmě v ulici Pražské, tady bouralo osobní auto s nákladním. Dále se pak můžeme zdržet v Bzenci na Hodonínsku na náměstí Svobody. Tady totiž nefungují semafory.
19: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
18: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní zima by mohla být mimořádně teplá. První sezónní výhledy meteorologů naznačují mírnější počasí na velké části evropského kontinentu. Ani nadprůměrně teplá zima ale nevylučuje epizody se silnými mrazy a vydatným sněžením.
19: Morava aktuál.
18: V Ostravě Zábřehu vyroste u základní školy komunitní chov slepic s názvem Dorčin Kurník. Vzešel z programu Tvoříme prostor. Školáci a místní rodiny se budou společně střídat v krmení drůbeže i sběru vajec. Více řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
20: Cílem projektu je vybudovat kurník, který propojí děti a jejich rodiny s přírodou prostřednictvím každodenní péče o slepice. Děti se díky pravidelnému zapojení prakticky seznámí s chovem, principy udržitelného hospodaření a původem potravin. Do projektu se zapojí také místní základní škola, která bude kurník využívat v rámci ekologické výchovy.
18: V Olomouckém kraji přibývá kyberpodvodů. Obyvatelé už letos kvůli nim přišli o bezmala 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců evidují už více než 1000 skutků. Dosavadní škoda je teď vyšší než za celý loňský rok.
19: Rádio Čas, sport.
18: Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcazarovi 6-7-4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál český Davis Cupový reprezentant za hodinu a 630 minut. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný a nejvyšší teploty se mají v průběhu zítřejšího odpoledne pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas a taky moderátorský maraton s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: WhatsApp Rádia Čas, který vám osvětlí, co se právě děje a proč slyšíte toho či onoho. Aktuálně Lenka Radim Rádio Čas, píše nám Andrejka. Přeju hodně sil časíku a jsem moc ráda, že můžu touto cestou QR kódem přispět Patričkovi na účet nějakou tou kačkou. Super, že pořádáte takové akce, jen houšť. K tabuli půjde Líšková.
1: Už zas, proč každý den musí mít k tabuli já?
0: Dneska si byla zatím jenom jednou, tak se nevstekej. Tak. Proč ranní dvojka smrdí ve studiu Rádia Čas? Ještě krátce po 15. hodině odpoledne.
1: Já bych řekla, že doslova už smrdíme, protože jsme tady od 6 od rána. Takže my to vlastně nevíme, my to nepoznáme, jak jsme spolu pořád.
0: Někteří byli upřímní, vyvětrejte si.
1: Jo, někdo jsem přišel, vyvětrejte si. Ano, ale prosím vás, my to snášíme samozřejmě velmi rádi, protože v rámci moderátorského maratonu, který probíhá ode dneška, dnes máme první den našeho maratonu až do pátku, tak vybíráme penízky na malého Páťu Kašpara.
0: Páťa se vlastně de facto společně se svými rodiči, úžasnou Andreou a Petrem, potýká s dětskou mozkovou obrnou a ještě tam pár komplikací navíc. Mimochodem i viróza, která teď jako celou rodinu v podstatě zastihla teď, tak ještě jakoby zhoršuje, že jo, ten stav, tak se nám tady Bobek trápil, když nás byli navštívit dopoledne. Možná na úvod jenom, protože ten transparentní účet, na který přispíváte, tak tam krásně vidíte, jak penízky přibývají. Občas bude nějaké to mínus a to právě využívá Páťová rodinka. Pojďme se, nebo připomenout si, díky právě tátovi, na co?
2: Tak vlastně všechny finanční prostředky, které se vyberou, tak půjdou na jeho rehabilitaci, to znamená na cvičení. A vlastně, jak už jsme ukazovali v tom videu, nebo říkali, jezdíme cvičit do Pokroku v Ostravě, vlastně za klukama, kteří jezdili dokonce i na kolečko spojuje, za to, že jim děkujeme. Další cvičení vlastně probíhá v Novém Městě na Moravě, kdy cvičíme se specialistkou přímo na dětskou mozkovou obrnu, která si sama prošla, takže... To je trošku z jiného hlediska, nebo respektive prochází, takže máme takovou jakoby dvoufaktorové cvičení, které teďka momentálně probíhá s malým.
1: A já mám obrovskou radost, protože začali jsme v 6 ráno a už teď na transparentním účtu jsme přesáhli částku 50 tisíc, což je skvělé. A přátelé, my vás chceme motivovat, že ještě nadále posílejte a posílejte, protože nás čeká první meta a to je 100 tisíc korun. A tu, když pokoříme, tak Ráďa sní tvarůžek.
0: Nejsem si jistý, přesně řečeno, já vám věřím, ale my jsme nějak logisticky řešili s úžasnou Niky, která nám tady obstarává všechno, jakoby kauzu tvarůžky, jakože by měla nějaké pořídit. Niky teď na chvilku odskočila, protože tady s námi non-stop má moderátorský maraton. Dala nám povědomí, že v ledničce třeba něco takového smrdí, nebo
1: ne? Já myslím, že to poznáme, když otevřeme ledničku.
0: Tak jako, no tak no. V nejhorším, kdyby tu nebyly tvarůžky, tak já s ním třeba makronku... Já strašně makronky nemám rád.
1: Jo, to není pravda, se tady cpeš vždycky, když ho zbydou po hostech. Dostanu CRS.
0: Jakoby výraz cpeš se tady po hostech neplatí na mě, ale dobře, Lenko Líšková, tento výraz neplatí na mě. Ne, bez legrace, prosím vás, Leni, jak přispět, nebo kde najdeme ty potřebné údaje?
1: Časradio.cz, tam najdete všechny potřebné informace, taky samozřejmě QR kódy, přes které můžete přispívat. Mimochodem, 50 tisíc korun, 650 korun, zatím aktuální částka za dnešek, ano, na transparentním účtu. Každopádně těch 100 tisíc je ještě klidně možných. My jsme se dali hranici do 5 hodin do večera, aby tam byla ta částka. Protože už se tady i stalo, že myslím, že někdo se jménem Pavel Petr, a teď my jsme nevěděli, odkud vítr
0: vane. Jako jestli ne z Pražského hradu, ano.
1: Tak poslal 11 tisíc korun. To znamená, že klidně ještě někdo může se tak nějak jako odvázat.
0: Je nám úplně jedno, mimochodem ještě taková perlička druhá z našeho mediálního domu, nebudu prozrazovat jméno, přišla nejmenovaná kolegyně Denča Gália. A říkala, je ten QR kód, já to vyzkouším, poslá penízky, za chvilku přišla znova, ona je blond, ona je na to hrdá a říká, mi se to nezobrazilo, to je asi špatně. A my říkáme tady, je to jméno tvého manžela, jo? Říká, aha, ježmada, musím Jirkovi říct, že přispěl. Jo. No a za chvilku přišla znova, teď před chvilkou, jak jsme řešili jako nějaké logistické věci a říká, mi by to nedalo, já musím přispět za sebe. Tak přispěla znova, teď tady Denča cvakla, jo? Takže jo. Díky bohu za ty dary a prosím vás, i symbolická stovka potěší, jo, a strašně moc pomůže, jo. Takže sledujte i naše sociální sítě, máte to i s bonusem. Řekni, jaký nový taneční bonus tam je, prosím tě.
1: Ty jsi je krásně odvázal s naším jedním hostem, tanečníkem Vaškem, ano. Který se tě snažil naučit pár kroků salzy.
0: Takhle, to byl tvůj nápad, ale já jsem potom řekl, že vedle Vaška budu jenom tancovat.
1: Já mám pořád dobré nápady.
0: Promiňte, teď musím. Strčí štětku do komína a hup, a je to hotový, jo. Jako tam, co k tomu mám říct. Takže co bychom neudělali pro malého Páťu a celou jeho rodinu? Mimochodem ještě ve velké spolupráci třeba i s Kolečko spojuje, což je ta krásná akce, kde to vlastně všechno začalo, odkud dostali první penízky a Rádio Čas je tam s vámi u toho. Takže poslouchejte nás, rádi připomeneme, ale jak říkám, naše webovky, případně sociální sítě Rádio Čas to jistí a dozvíte se.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 20.

0: 15 stupňů Celsia.
1: Jeden mikrofon, druhý mikrofon. Před chvílí jsem, mimochodem dobré odpoledne s Rádiem Čas, před chvílí jsem dostal tady od Lenči takový dotaz, klidně ho řekni, doslova 10 vteřin zpátky.
2: Já si nepamatuju, co bylo 10 vteřin
1: zpátky. Jak se cítím.
2: Jo. Prosím vás, už to začíná najíždět trošku, jo. Moderátorský maraton, dneska jsme tu od 6, ještě nás čekají 3 dlouhé dny a já už se ani nepamatuju, co bylo před 10 vteřinami, každopádně. Ano, Ráďo, jak se cítíš?
1: Cítím se fajn, utíká to tedy neuvěřitelně rychle, začali jsme v 6, jdeme do 18 hodin a stejně tak ještě v úterý ve středu, pardon, to je dneska, ve středu ve čtvrtek, jenom připomínáme, není to proto, jako, že bychom si chtěli honit trika, jak se říká, ale v podstatě se snažíme i s našimi kolegy z Rádia Čas Rok přispět pro Páťu, pro malého Páťu Kašpara, jeho životní příběh, ta hlavní osa toho všeho je dětská mozková obrna, řada komplikací k tomu, jsou to velcí bojovníci i z rodiči. A já víme, že opakování matka moudrosti, ale třeba se teď někdy kolem 3:30 vracíte z práce a říkáte si, ježiš, to mě zajímá. Jednak Páťu si můžete prohlédnout i na webu cz.radio.cz, kde najdeme, co všechno Lení.
2: Najdete tam celý Páťův příběh a jeho rodiny samozřejmě. Taky tam najdete odkaz na transparentní účet, kde se můžete podívat, jak to pěkně frčí, a QR kód, kde můžete samozřejmě přispět na jeho léčbu a rehabilitace.

0: Se všech dobrých duší dneska ptáme, kdy nebo jak často přispíváte na dobrou věc nebo kdy naposledy. Pája přes WhatsApp Rádia Čas píše, tak pro mě je úplně přirozené koupit si bílou pastelku pro nevidomé, tkaničky pro vozíčkáře, žlutou kytku pro lidi nemocné onkologickým onemocněním. Je to taková tradice už několik let. A taky jsme ještě jako vyběhli do ulic Moravy a Slezska a poptali se vás, tady je výsledek.
1: Jo, asi jsem přispěl, když jsem kamarádce i rodině přispíval na opravu domů po povodních. Ale jako fakt symbolickou částkou a spíš jsem odkaz prostě sdílel, ale to je tak asi všechno.
2: Naposledy jsem přispěl asi někdy minulý rok na nadaci bílou pastelku.
3: Tak, jakoby jsem přispěl na dobrou věc, o co se vybral pro nějakou klučinu, co je na vozíčku, na akci Friendly Festu, takže jsem tam přispěval.
4: Naposled jsem o menší částkou přispěla známým, kteří bohužel vyhořeli. Tak na opravu domu.
0: Tisíc lidí, tisíc příběhů a naší takovou alfou omegou je teď příběh malého Páti Kašpara.
5: Mm-hmm. Na kterého vybíráme penízky na jeho rehabilitace. Mimochodem byli tady ráno, i maminka, i tatínek mají úžasného pejska, Balua, a naprosto krásná rodina, která bojuje velmi statečně.
0: Takže kdyby něco, jak říkám, mrkněte na naše sociální sítě cazradio.cz a my rádi pošleme dál další informaci. Už takhle jsme překonali částku 50 000 korun. Já zvažuji, jako jestli tu tvarušku nemám sníst dřív.
5: Ne, já pořád věřím. Jo? Máme ještě hodinu a půl a já věřím na zázraky. Já věřím, že prostě teďka někdo poslouchá a říká, jo, tady se mi válí 100 tisíc, nevím
0: prosím vás, jako jestli mezi vámi nějaký mecenáš, který neví co s penězi a nějak ho rajcují muži s knírem a brýlemi,
5: kteří jedí tvarůžky,
0: jedí nejzdravější český sýr, přihoďte nějaké peníze. Dobrý den.
6: Čas. Rádio Čas.

0: Prosím vás, uvěříte nám, když vám teď něco přečtu, jinak Lenča, Radim, Rádio Čas, moderátorský maraton, jednak mě napadlo, já jsem se teď jakoby rozhlédl kolem, jo? Všiml si, taky to máme bordel.
1: Jo.
0: Já jsem si tak jako říkal, jako toto začalo tak úpravně, ještě nám tady načenčili kytky a tak, a tady už se mi teď válí čaj, který jsem si nestihl zalít a podobně, ta se tu krmí,
1: jo,
0: jo,
1: tady...
0: a podobně, káva nevypita, takové jako je to...
1: Už je to takové celodenní.
0: Jako v obýváku u manželů po 20 letech.
1: A je to tak. A musím říct, že teďka, jak si začal ten vstup, tak víš, co jsem chtěla říct?
0: Ne.
1: Že přejeme krásné ráno.
0: A takhle, my jsme začali ráno v 6, za chvíli bude 16 hodin, takže jedeme 10 hodin s vámi,
1: no.
0: A hodláme tak i s kolegy z Rádia Čas Rok jet ještě zítra, stejně tak, mm-hmm. ve čtvrtek stejně tak a velké vyvrcholení taky v pátek. Nicméně, teď nám přišla zpráva a to prostě nevymyslíš, jo? Nějaký Petr jsem viděl. Jste skvělí, stejně taky kluci z Čas Rok, posloucháme i v práci s kolegou Péťa, otec Patrička.
1: Oh.
0: Takže Petr Kašpar, mimochodem, dopoledne byli tady, celá rodinka, ještě navíc jakoby moribundus na ně přišel, ale přišli a teď ještě běžel do práce, takže Péťo,
1: máváme.
0: Slyšíme, máváme, jste zlatý. A kdybyste chtěli vědět vlastně nebo znát celý ten příběh Patrička a celé rodiny, tak mrkněte na naše sociální sítě, poslouchejte nás a nebo na cazradio.cz, to jsou naše webovky a tam to máte z první ruky.
1: Mimo jiné, tam najdete taky transparentní účet a QR kód, přes který můžete přispívat právě na malého Páťu a na jeho rehabilitace a léčbu.
0: A už to zase stouplo necelých 52 tisíc korun od 6. hodiny raní. Zlatí jste, díky moc.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Za chvíli bude 16 hodin, čerstvé zprávy Rádia Čas, ale taky to nejlepší z dnešního Víš, nevíš na Rádiu Čas. Ptal jsem se já, odpovídali Lenča s kolegou Martinem. Nicméně, když máme ten moderátorský maraton Rádia Čas a když vlastně to je taková jakoby silvestrovská nálada, mimochodem Lenča už tak jako zní, jo? Tak
1: já jako, už nebo, jsem úplně jako, no, na odpis.
0: Anunk.
1: Ale zajímavé je.
0: Můžu?
1: No.
0: Nebo takhle všeobecně, jak ty si prožívala, protože jasně, že teď kromě práce máš i mateřské povinnosti, jak si prožívala sérii Víš, nevíš, takhle se tě zeptám.
2: Sérii Víš, nevíš, no.
0: Den, co? Kdy s náma si, no jakoby Víš, nevíš, taky si chodila na Víš, nevíš.
2: Ano, tak, chodila, no.
0: Tak jak jsi to prožívala, těšila se na ně?
2: Takhle, když jsme začínali, tak jsem se na ně těšila. Pak po nějakých eskapádách, které už bych nechtěla vůbec jako vyslovovat, tak to trošku jako šlo ke dnu.
1: Jako já si myslím, že třeba na Víš, nevíš, člověk ztratí jako hodně jako sebedůvěry.
0: Sebeúcty.
2: Ano, hlavně té sebeúcty.
1: Ale dobré je, že se tak jako otříská, že už pak je mu to jedno.
0: Jo.
1: Že už v podstatě si říká,
0: každý
1: že ale...
0: Každý z nás má zářez.
1: No, každý. No.
2: A někdo jich má víc.
0: Nedávno třeba já, Marička Gombitová.
2: Ano. Takhle, Ráďo, moc tě prosím, neříkej přesně, co to bylo, ten můj zářez, ale zkus to nějak jakoby navázat na toho Jirku. Jenom jakože řekne, že Denča něco řekla.
1: Mě to musí
0: Den,
1: říct,
0: já
1: co
0: musím,
1: to bylo.
0: Asi. To víš, co, tak chceš odejít z pokoje a já to řeknu.
1: Ne, řekni to,
0: ale
1: řekni to.
0: Jsme to říkali stokrát.
2: Ale tak asi já, můžeš, já, tak
1: dobře.
2: Jako...
1: Mě to pořád baví.
0: Dobře, no tak logicky, to bylo jednoduché. Ptal jsem se na složení karamelu, z čeho se dělá karamel?
1: No, cukr, ne?
0: Dobře, tak...
2: A já myslela, že tam má být ještě něco.
0: Denča nevěděla.
1: No. Karamelizuješ prostě. Cukr, no.
0: Ano, přesně no. Tak. Jenomže Denči to vrtalo hlavou a říká si, můžu? Přece nejsem tak blba. Tak počkala, až přišel partner domů. A tak jako nechala tomu pár hodin a Jirka pomýval nádobí, čepaně, jak se říká. A Denča tak se postavila mezi dveře. A říká, Jirko, z čeho se dělá karamel? A Jirka od toho nádobí je z cukru. A Denča... A počkej, říká, tak ho nachytá. Jenom z cukru? A on se tak otočil, uprášil si ty ruce a řekl, to bylo ve Víš, nevíš? Co jsi zase řekla?
1: A co se tam ještě přidala?
0: Ne, já myslím, že jsi nevěděla, z čeho je karamel.
2: Ne, tak. Já jsem myslela, že jsi tam ještě něco přidává a právě jsem nevěděla, jako, že z čeho, no. Tak,
0: no.
2: Ale je to hodně let zpátky už, tak
0: jo, jasně,
2: už je to vtipné.
0: Už je to promlčené, ano, přesně tak, no. Dívej se, ale to nepřipadá. Jo,
1: ale mě to jako oproti tomu, co zaznělo od nás, já myslím, že jako oproti tomu, že Ráďa předběhl Usaina Bolta a potom, co jsem měl tu Esmeraldu a Otela.
0: Na stovku nějaký.
2: No to já bych ho asi taky předběhla.
1: Jo, Marička Gombitová.
0: Je zvláštní, že zmíníš jenom mě.
1: Já jsme je radši nepamatuju.
0: No přesně tak.
2: Hele, ale řekni ještě Lenči to s tím hrachem a hákem to znát, od Peťky.
0: Hele, oni to měli párkrát.
2: Když už já taky ona.
0: Jak byl, ty víš, jak byl popraven Janošík?
1: Na háku?
0: No tak Denča prozradila pointu, přesně tak.
1: A tak
0: byl,
1: já to vím.
0: Ano, přesně tak, jakoby napíchnut.
1: Na hák.
2: To může říct každý.
1: A to je pravda.
0: A pro změnu další z kolegyněk měla jako vždycky nápovědu maminku, která ji v rychlosti psala. Jo? Akorát jí nápovědu napsala té devítkou, takže ty dvě nevěděli, typovali, to bylo samé a podobně najednou se ta Peťa koukla do toho messengeru a řekla hrách! A já říkám, takže naplnili velkou mísu hrachem, nacpali to do Janošíka a on druhý den buch. A do toho Petra četla od maminky. Hák, spletla jsem se, té devítka, hák. A ona, mámo. Podobně. No tak vidíš. No,
2: ale co? Můžu já ještě poslední.
0: Jo. To je nebezpečná věta u Denči.
2: Bude to krátké. Jednou Peťa nemohla, to bylo někdy po...
0: Nemohla.
2: Po tom karamelu. Ano. A já jsem z toho byla špatná, že Peťa tu nebude s mnou, protože jsme aspoň byly dvě na toho Ráďu.
1: To je vždycky lepší dvě.
2: No a maminka od Peti byla tak zlatá, že mi řekla, že místo Peti bude ráno psát mě.
0: Mimochodem to nevím doteď.
2: Ano, ty si, no počkej, a prostě to ráno bylo všechno jako super, nahoru některé otázky jsem věděla.
0: Mimochodem.
2: A některé mi mamka právě napsala, a víš, co bylo nejhorší? Ta Peťa nevěděla, že to Ráďa nevěděl, že jsem mu to neřekla. A teďkom Ráďa, Denčo, to bylo super. A teď jenom asi bylo před koncem směny, teď Ráďa vyšel ze studia a ty jsi řekl něco ve smyslu, já už se s tebou nebavím.
0: Přiznávám se, Lení, poprvé jsem odešel z těla. Pro tuto chvíli, přestávám vnímat, ano, takže tak. Protože Denča řekla ještě jednu, to je vždycky špatné znamení.
1: Prosím vás, ne, já bych jenom chtěla říct do záznamu, jestli teda ještě můžu, že úplně chápu tu historiku od Denči a přijde mi velmi vtipná. A ještě bych chtěla říct, ještě by našim posluchačům, prosím vás, my vlastně jedeme tento moderátorský maraton po druhé, jo, po dvou letech. A já nevím, co se děje, ale my jsme v tomto stavu všichni byli před těmi dvěmi lety. Třetí den.
0: No, pozor, já jsem OK.
1: A to si jenom myslíš.
0: Jenom Denča, no, jsem, ale tak Denča dneska zní, jakoby ale i teď dneska, probudili.
1: Ale dneska jsme v tom stavu první den.
0: Neříkej jsme. Já jsem v pohodě. Mimochodem, nemenuje se tatínek Mirek?
1: Můj?
0: No?
1: Ne, Radek.
0: Aha, dobře.
1: Ahoj, tak tati.
0: Nějaký váš pan jmenovec přispěl, víš, právě teď na... protože to všechno, to zvěrstvo, které slyšíte, pomáhá malému Patričkovi.
2: A pod to příspěvek, prosím, už nemluvte.
1: Jo, aha, Miroslav, že můžu to říct, že?
0: Ano.
1: Asi. Miroslav Liška.
0: Ano.
1: Mirku, ahoj, jestli jsi z rodiny, přihlas se mi.
0: Lení, já už tě vypnu.
2: Pošta pro tebe.
0: Denčo, tebe taky. A jinak připomínám příběh Patrička z radio.cz, to je špatné. To už je takové to, jak se bude smát čemu a nebude vědět čemu. Ale to dáme. Příběh Patrička na cazradio.cz, sledujte naše sociální sítě a mimochodem po 16. hodině ve studiu Rádia Čas. To bude hlasů.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: Vážná nehoda se stala u Bruntálu na výjezdu na Opavu. Ve stoupání osobní auto srazilo cyklistu, na místě zasahovali záchranáři, stále jsou tady policisté. Velké problémy jsou taky v Brně na Reneské třídě. Tady osobní auto skončilo v kolejišti, na místě zasahovali hasiči. Nehoda dvou aut nás potrápí ve Znojmě v ulici Pražské. Srazilo se tu osobní auto s nákladním a s komplikacemi musíme počítat i v obci Bučovice na Vyškovsku. Na křižovatce ulic Legionářská a Komenského se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Čechy čím dál víc trápí psychické potíže. Loni se s nimi setkalo bezmála 80% populace. Nejvýrazněji zasáhly ženy a mladé. Terapii se lidé nebrání. Podle televize LTV Plus jim v cestě nejčastěji stojí peníze a dlouhé čekací lhůty.
8: Morava aktuálně.
7: Ostrava podpoří sociální služby. Město svým příspěvkovým organizacím poskytne mimořádnou finanční pomoc ve výši více než 30 milionů korun. Sociální služby ve městě nabízí 73 organizací. V Brně bosonohách vznikl z bývalé historické skládky nový park u panenky Marie. Lokalita se po 4 letech proměnila v zelenou oázu s novým rybníkem, opravenou památkou a zázemím pro odpočinek. Více nám řekl starosta Martin Černý.
9: V rámci revitalizace vznikla nová vodní plocha bosonožského rybníku, napájená pramenem, která má v nejhlubším místě přes 2,6 metru a voda v prameni je pitná. Přibyly nové vstupy do parku, dřevěná lávka a mobilia. Obnovou prošla také historická socha panenky Marie, která dala parku jméno.
8: Rádio Čas Sport.
7: Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekatirinu Alexandrovovou. Loňskou finálovou účast tak neobhájí. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6-2-6. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. A taky moderátorský maraton s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
10: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
11: Rádio Čas krátce po 16. hodině, to znamená už víc než 10 hodin moderátorského maratonu pro dobrou věc. Pardon.
12: To je ono. No.
11: Teď jsem vdechl ne slinu, ale vlastní dech, což je strašně zvláštní. Nicméně takový důkaz toho, jakože to tělo dělá své, ale děláme to pro dobrou věc, děláme to pro malého Páťu Kašpara, kterému přispíváme na péči a vlastně celé rodině, aby se měli alespoň trošku lépe. No a další z těch, který nám teď bude vydatně pomáhat, Leni?
12: Tak je Zdeněk Barnett, vlastně herec, moderátor, ale hlavně imitátor.
13: Přesně tak se to řekla, jo, no.
14: Ano, já zdravím všechny posluchače Rádia Čas.
12: A teď vlastně si musíme vybrat, že který ten hlas je opravdu váš?
14: Tenhle je můj. Já vždycky na konci vystoupení říkám, tohle je můj hlas, jestli mě chcete imitovat, tak můžete.
12: Tak a věří vám na konci, že to je fakt ono?
14: Já končím Karlem Gottem, tak ten Karel je taky tak trošku na dechu, ale můj hlas je trošku ještě níž.
11: Já mám pocit, že některé otázky se asi budou opakovat, ale zase posluchači Rádia Čas neslyšeli. Já se zeptám možná trošku netradičně na úvod. Nemáte nejtypičtější příjmení? Pletou vám často příjmení? Říkám jenom s proměnutím třeba Baret a podobně, že slyšíte a tak dál.
14: Občas, jo, no. Někdy se to stane, nějaký ten moderátor na té akci, když mě uvádí, nebo nějaký ten organizátor, stane se.
12: Kým jste třeba byl, co vás hodně pobavilo, když vás uvedli, tak co se třeba stalo?
14: Já nevím, jako úplně si to přesně nepamatuju, protože to jsou takový přeřeky, jako že řekne Bartek nebo Barnet, Barnavý mi někdo někde řekl, taky takový zvláštní, jako.
11: Zdenku, jak jsi řekl ty akce, my už jsme se bavili mimo záznam, protože ty jste zmínil třeba i Ples, na kterém jste vystupoval.
14: No.
11: Představení, které vyděláte, co si budeme povídat, jako chce trošku pozornosti toho diváctva. Jsou Plesy nebo takové ty hromadné akce, večírky jako vděčné, protože vy to musíte vychytat tak, jako aby lidi to ještě vnímat, ne?
14: Přesně tak, on tam záleží takových aspektů, jako například v kolik vás hodin, v kolik hodin vystupujete a jak ty lidi jsou v náladě a tak dále. Ale naštěstí já začínám vždycky písničkou. Prokládám to své mluvení písničkama různých těch osobností, takže se tak nějak na těch Plesech je lepší jako snažit se zpívat a i když končím i tím Karlem Gottem, tak roztančím ten Ples, tak tam si udržíte tu pozornost. Samozřejmě i nějaký ostřejší slovo taky může zpozornit ten člověk, co poslouchá.
12: A která ta hodina je taková nejvděčnější? To by mě zajímalo, jestli se to třeba můžete dát do smlouvy, prosím vás.
14: No.
12: Do šesti nevystupuju, až po šesté.
14: Nejhorší je, že já si vždycky říkám, že je něco mezi nebem a zemí a jak jsou rozložený hvězdy. Někdy to tak krásně zaklapne, no a nikdy to prostě je těžký, že se musíte víc snažit, aby ty lidi s váma jako jeli, no.
12: Jako taky zažíváte akce, kdy se lidé velmi baví a radují vnitřně.
14: No, tak jako jsou takový akce, že vy tam vystupujete a ta paní jde za tím zvukařem, můžete to stlumit, my bychom si rádi povídali.
11: tak to já třeba...
14: To se ke mně dostane pak zprostředkovaně, ale jako stane se, no.
11: Já teda varuju dopředu, nebo omluvám se dopředu, já třeba se vsmiju vnitřně, Lenča to ví, že
12: jo? Ano, ale opravdu, rádi se raduje vnitřně.
14: Já právě... Je třeba, ale mě to, já to neocením, no. Ten člověk, co tam vystupuje, tak má rád tu reakci hned, smích, potlesk a tak dále. Pak samozřejmě takovýhle pár němejch tváří, na konci pak najednou přijdou, my jsme se tak bavili.
12: No.
14: A já říkám, že jsem to neviděl.
12: No, oni fakt, mimochodem mě tak jako napadá, protože už jsme tady slyšeli nějaké hlasy, které imitujete velmi dobře. Funguje to třeba i tak, že dokážete zaimitovat někoho, koho vidíte na první dobrou, že třeba bychom řekli tady, že by vysílal Ráďa a Ráďa?
14: Úplně takhle rychle to není, takhle úplně, jako že by to bylo...
13: Jako ten Zeman už posazený za ty roky, jo.
14: Tam bych akorát si něco odslech, třeba by mi přišel ten hlas nějak zajímavý. Samozřejmě se to dělo na školách, na základních školách, na střední... Tak tam jsem prostě viděl ty učitele, jak mluví a když se poslouchali každý den, tak třeba jsme měli na nějakou elektrotechniku, já jsem teda elektrikář vyučený a ten...
13: A ten mluvil takhle, ten učitel pomno se mi zdálo, že neměl ty horní zuby a takhle mluvil.
14: Jo, tak tam jsem to jako odchytil, ale úplně, že bych si na první dobrou hned odposlech, tak jenom nějaký náznaky by tam byly. Trvá to díl. Chce tomu dát větší čas.
11: Zdeňku, jakou máte aktuální škálu v uvozovkách nabídku hlasů, protože něco mi napadlo. Ano, přesně.
12: Rádě má nápad.
11: Plus minus?
14: Já si myslím, že plus minus jich je kolem 20.
11: Dobře, já právě nechci, jako ať všechno vypipláme z toho důvodu, že bychom si potom mohli dát malou challenge, třeba 4 nebo 5 si schovejte a že byste nám něco předvedl a my bychom museli poznat koho.
12: Ano.
11: Jo,
14: to já jako třeba nejsem takovej, že nerad na akcích, když imituju, říkám, a teď budu imitovat tohodle.
11: Ano.
12: Jo, tak...
14: Já to nemám rád, prostě takže, tam by to měl ty lidi poznat a jakmile to nepoznají, buď jsou neskušený v našich českých osobnostech, anebo třeba jim to nepřijde, že to dělám tak dobře.
11: Mimochodem, když jste to řekl, mi to tak připomnělo, konec konců, jako, jak vedete rozhovor, skáčou vlastně ty lidi intuitivně, který je zrovna potřeba, tak to tam hodíte?
14: No, tak samozřejmě za ty roky už...
11: Je prorostlý, ne?
14: Je to tak jakože automatizovaný, že ten Zeman to, jak mohle někdo na mě tamhle zakřičí na ulici, tak nazdar, už slivovičku a cigérko. To mi tam skočí hned, pak někdy na mě volají Babiš, no tak čau lidi, a tak volá. A Kájo, já to jsem nečekal.
11: počkej.
12: Já mám otázku, jo. Aha. A to mě fakt zajímalo. A když to tam skáče automaticky, a teď je to váš denní chleba, je někdy nějaký den, kdy nezaimitujete jako vůbec ani minutu nikoho?
14: Já myslím, že to jsou moje všední dny skoro, jako občas, protože přece jenom moje náplně taky třeba se prezentovat na těch sociálních sítích, tak já třeba mám natočený hodně materiálu svých vystoupení, který sdílím na sítě, nějaký jenom vždycky segment, takže jsem sám sebe jsem už okuk.
12: Už
14: jako nemám na sebe averzi, to je většinou ten začátek, když se na sebe furt dívat, říkat, ježišmarja, to je hrozný, ale tak už jsem si na sebe tak nějak zvyknul, ale samozřejmě imitace je spíš teď, jako když ty všední dny, tak spíš nějaký nový hlas, jako musím furt tak jako nějak zkoušet, třeba jako další politiky, kteří jsou na naší scéně, já nevím, jestli vám to mám říkat, nebo vám to mám nechat, až budete hádat, jelikož je to právě novinka.
11: No, pozor, jestli to bude politické spektrum, tak já nevím, jestli nepohoříme jako všeobecně můj přehled, jo.
12: No.
14: Tak já se snažím dělat takový ty jako zajetý a ty, co tam jsou dlouho, no.
11: A díky bohu za ty dary. Takže máme se na co těšit, mimochodem máme jednu takovou otázku ze života. Můžeme se ptát, nechci říct, že na cokoliv, ale na cokoliv, jako tak decentně.
14: Mějte se, dobře, buď fajn. Vám odpovím za sebe nebo za někoho jiného.
11: Jo, dobře,
14: no, mě tak, to takhle.
11: Tak už za chvíli, na Rádio Čas, Deník Barnett.
8: Moderátorský maraton Rádia Čas, právě živě ve studiu.

0: No to přiznejme, tak jako máme domluvy mimo záznam, protože jasně, jednak jako 10 hodin vysílání, ale vzácní hosté jeden za druhým. A co pak jsme ladili logisticky, protože už tam opravdu dohrávala Riana. Rádio Čas, mimochodem Zdeněk Barnett, muž mnoha hlasů a talentů ve studiu Rádio Čas. Dobrý den.
1: A bavili jsme se o výjezdech, protože vy hodně jezdíte na štace a tak bavili jsme se o vystoupeních a taky o tom, že nejnáročnější v podstatě na té profesi je od někud někam se dostat. A myslím, že co zaznělo do éteru, co nám tak jako uteklo v tom zaplém mikrofonu, tak bylo slovo dálnice. Takže můžete klidně říct i číslo, kterou tu dálnici máte nejneraději.
2: No tak teď jsem jel po Hradecký a jsem na Ostravu. No tak dneska to šlo, výjimečně, dneska to bylo v pohodě, ale furt já nevím, proč chtějí ty dálnice zužovat, furt tam něco vymýšlejí a furt jsou zužený a tam se to vždycky nejvíc zpomalí.
1: Tak, to opravuje, no.
2: No jo, ale tak musí to opravit, ale mně se tak špatná nezdála. No.
1: Ale vidíte, to je to jo, to si člověk řekne, imitátor, ten má krásný život, jezdí si po kulturních domech, po kulturních akcích, prostě všude ho rádi vidí, každý se s ním rád zasměje a největší problém jsou dálnice. No,
2: problém, úplně bych to nebral, ale já jedu vždycky hodinu před vystoupením a kolikrát se ještě přidám další, takže 2 hodiny před vystoupením, ale a najednou tam prostě přijedu stejně pozdě.
1: No.
2: To je takový absurdum, že jako si říkáte, tak já už nevím, kolik mám, nebo asi budu to dělat tak, že třeba přijedu den dopředu a prostě tam budu muset přespávat. No.
0: Hlavně víkendy jsou teda hodně divoké na štace. Když máte jeden zátah, prostě třeba jeden opravdu pracovní den, kolik třeba stihnete zastávek?
2: No, teď jsem měl rekord, že jsem stihnul 3, ale jakože tak různě po republice poskládaný, no. Jedna naštěstí byla tak hodinu od sebe, ale tam ta druhá byla už pak ta poslední hodinu 40, no, tak to bylo to takové veselý, no. Je. Jsme asi končili někdy v 10:30 večer.
1: No jasně. No každopádně pojďme od toho, co je náročné, k tomu, co je to veselé. A to jsou samozřejmě různé hlasy. A my jsme si říkali, že bychom si tedy mohli dát nějakou challenge a nějaký kvíz, takže to bychom mohli rovnou, ne?
0: Pojďme a asi, ať se nepřikřikujem, tak na střídačku prostě...
1: Dobře.
0: Víš co, dáma má přednost, tak první si typneš ty a já, když tak řeknu, jo, má pravdu nebo ne.
1: Dobře.
0: Jo,
3: Jo, tak přátelé, já vás zdravím, jo, oni mě mají prej poznat, jo, já nevím, jestli radši neodejdu, jo.
1: Tak to je Luděk Sobota.
3: To jo.
0: Jo, já už jsem zatleskal.
3: Tak hodinu. To mám radost, že mě ještě pamatujou takovýhle mladý holky, jo.
1: Tak teďka Ráďa, teďka pro Ráďu něco speciálního.
3: Naše vláda vysílala jasné signály.
4: A já jsem v dupě.
3: No a samozřejmě můžu vám taky říct, že moje vláda byla nejúspěšnější vládou, co kdy Česká republika měla. A díky tomu i Česká národní banka chtěla vydat známky s mojí podobiznou. Ale bohužel je musela nechat stáhnout, protože občané nevěděli, na kterou stranu mají plivat.
1: Jo, já jako přemýšlím.
0: To je to nejhorší, když člověk ví a neleze mu to, má to jenom na tom jazyku.
3: No to jste rychle na mě zapomněli, na to, že tam nejsem jenom půl roku.
0: Ježíš Krista! Pardon, já to teda prožívám hodně teda.
1: Já vím, jajky, Petr no, Fiala.
3: Ano.
0: Tak já si dám někdy na to. Lení klobouček.
1: Ale teda to mi trvalo, protože no, to mi trvalo tak.
0: To je taková ta kategorie, je ale pravda. Znám.
1: Ale prosím vás, ale to není tím, že byste ho špatně dělal, jo? To bych jenom chtěla říct.
0: Ne, no.
2: Jako je pravda, že když jsem začínal imitovat Petra Fialu, bylo to takový náročný, na čem se tam uchytit, no. Protože ten hlas je takový monotónní a taková ta dikce je tam taková výrazná, ale... Já si beru ještě brejličky, když ho imituju.
1: Ne, je to skvělé. Fakt, není to tím, že bychom ho nemohli poznat podle vás. Dobře, jdeme na další.
0: Číslo 3.
5: No, já vás zdravím. Já doufám, že politici jsou vaše slabé téma. Nevím. Ale já jsem byl nejlepším prezidentem, co kdy Česká republika měla. Tak já doufám, že znáte. No, nevím.
0: Václav Klaus?
5: Mm-hmm. No samozřejmě, děkuji.
1: Dobré, tak to jsme uhádli rychle.
0: Tak pojďme ještě tak, ať máme do parky, jak říkala moje babička, ještě jeden hlas.
6: Což jako dobrý den.

0: talentu. No, prostě neuspěl, že jo, to jsem nebyla vůbec já, tyjo, porotě se to nelíbilo, že
1: jo. No a mě za trest poslali do semifinále, no.
2: Jedeme dál. Pro dobrou věc, možná se chvilku připomeneme taky proč, ale rozhodně zůstává ve studiu Rádio Čas Zdeněk Barnett. Rádio Čas.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
8: www.podpovrchem.com.
7: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: 30 stupňů Celsia.
1: Moderátorský maraton Rádia Čas.
2: Jedna za druhou, hity, které milujete, a taky naše společnost, tedy ranní společnost Lenča a Radim, i když teď už v odpolední čas, protože v rámci moderátorského maratonu přispíváte a jste naprosto úžasní, když tak mrkněte na CZ Radio.cz, kde je to všechno podstatné, naše webovky pro malého Páťu Kašpara, a přispívají i ti, kteří k nám došli, aby vás pobavili, aby vás potěšili, my se něco nového dozvěděli.
3: Zdeněk Barnett, imitátor, herec, moderátor, naším milým hostem na Rádiu Čas, ještě jednou krásné odpoledne.
4: Přeji taky krásné odpoledne.
2: Možná bychom se mohli zeptat, protože už tam říkáte, taková ta jízda, která opravdu je úspěšná profesionální, trvá 13 let, ale kde byl ten pomyslný začátek takový ten pomyslný schůdek, kdy to začalo fungovat ještě víc? Byla to právě soutěž Československo má talent, nebo kde si vás všimla ta širší obec, dá se říct?
4: No, nevím, jestli to přesně dělám od prvního vystoupení. To možná vlastně 13 let, máte pravdu, protože jak se na nás na vyšší odborné škole učili na moderování, prý, jakmile za to berete peníze, už jste profesionál. Tak můj první honorář byl 250 korun, tak od toho to začalo. A já už před covidem celkem nějak jsem vystupoval docela dost na maturitních plesech. Tam najednou mě objevili jako ta moje jako generace. A je zajímavý, že oni furt mě všichni tak škatulkujou, že jako je to humor pro seniory, jo. Že jako ty seniori to znají všechno. Ale já měl na těch maturitních plesech jako velký úspěch, že ty lidi, ty moji souputníci, jako vždycky jsem říkal, to není možný, že já jako je takhle celý maturitní ples třeba roztančím, rozesměju a tak dále. Samozřejmě byly tam ty babičky, rodiče, ale i ta silnější převaha, ta mladší generace. A ten Československo má talent po tom covidu, kdy jsem dva roky pracoval jako v tom covidu dva roky jako elektrikář, tak tam si člověk uvědomil, jako, co bych chtěl dělat, a nejhorší bylo, že v tom covidu jsem nemohl vystupovat, jenom jsem pracoval, tak jsem říkal, jak z toho ven, no, tak se mě napadla herecká škola, no, tak mě tam přijali a tam nějaká možná odvaha nebo všech těch mých spolužáků nebo těch různých učitelů možná stouplo trošku a oni říkají, proč neskusíš to, Československo má talent, a já už tam jednou byl, už je to dávno, neozvali se. No tak jsem tam šel po druhý na ten casting a říkám na konci toho vystoupení, a ozvěte se, mě by zajímalo, jestli teda postupuju nebo ne. No, oni se ozvali. A to Československo má talent, myslím, že pro mě byl nějaký odrazový můstek, ale zároveň vám to dá nějaký jako takový razítko, potvrzení, hele, asi něco umí. Potvrzení, takový punc kvality svým způsobem.
3: My se bavíme v podstatě o nějakých komerčních vystoupeních, plesech, akcích, televize a podobně, ale děláte třeba i nějaká charitativní vystoupení, protože to je i vlastně dnešní téma našeho moderátorského maratonu, protože jsme tady proto, abychom malému Páťovi pomohli. Tak je tohle taky ve vašem portfoliu?
4: Tak vlastně můj čas, který teď trávím teď tady v rádiu, vlastně vám pomáhám. Tak to mám radost, a samozřejmě benefičních akcí a charitativních, jak pro psy, tak pro děti. Třeba jsem byl v Praze na Helpesu, nebo různý, v České Lípě tam bylo zpívání z balkónu a tam se vždycky vlastně ten výtěžek dával na někoho, na nějaké dítě, které je právě postihnuto nějakou nemocí. Takže za ty roky, a pro seniory, já jsem dělal Ježíškovi vnoučata velice často, i když teď se to nějak zkomplikovalo, ale často si mě třeba přáli ty seniori a já jsem jel do toho domova seniorů bez nároku na honorář. Takže ano, určitě to bylo a já doufám, že i bude v nějakých jako mých jako programech a tak dále.
3: Skvělá.
2: Já ještě, máš myšlenku, pojde.
3: Ještě mám myšlenku, jenom když jsme ještě byli u těch osobností, které imitujete, tak jestli máte v těch 20 hlasech zhruba, co máte v portfoliu, někoho vyloženě oblíbeného, koho fakt nejraději děláte?
4: Já se budu opakovat, ale prostě
5: ten Zeman je tak dlouhodobě mým. No, děkuji vám, že jste mi sem dali vodu, jo. Když se mě lékaři ptali, co dělám, když mám nějaký zdravotní problém, jo, tak já říkám, pane doktore, když mě bolí hlava, piju hruškovici. Když mě bolí břicho, piju bílé víno. Když mám jakýkoliv jiný zdravotní problém, piju slivovici, jo. A pan doktor by odvětil a říká, pane doktore, teda pane Zeman, vidíte, jak já už jsem z toho mimo. A kdy pijete vodu? A já říkám, pane doktore, tak na hovno mi ještě v životě nebylo, no.
2: Jo. To byla umělecká licence. Jo, něco zaznělo a ještě zaznělo.
4: Tak ten Zeman, protože jelikož ho fakt dělám od začátku a myslím si, že s ním jsem rozesmál
2: hodně lidí.
4: A pak na konci, jelikož já vždycky se říká, že divák si pamatuje začátek a konec, tak toho Karla Gotta. Je to příjemný, když za váma někdo přijde a ještě vám samozřejmě řekne, je to znělo jako Karel Gott, ten zpěv, ty vejšky. A pak když vám přijde nějaký divák a řekne, no, já Karla Gotta neměla ráda, ale vy jako zpíváte, tak to se mi líbí. Tak to je taky.
2: Myslím, že by to chtělo ještě jeden vstup a půjdeme do finále. Ten neuvěřitelně utíká, dívej se, 16.40. Lenča, Radim a hlavně Zdeněk Barnett ve studiu Rádia Čas. Pro dobrou věc, když tak sledujte sociální sítě. A kdybyste měli náhodou nějaký dotaz
3: ano.
2: na Zdeňka, tak WhatsApp číslo 776612800.
1: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě.

0: Ozdravení stanečního parketu Rádia Čas, odpolední program a stále pokračuje moderátorský maraton na Rádio Čas. Stále ještě se vzácným hostem mužem mnoha hlasů, ale i talentů. Zdeněk Barnett je s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Ještě jednou krásné odpoledne. Říkali jsme si, že takhle vlastně na závěr našeho povídání milého, tak bychom mohli navnadit naše posluchače, protože proto tady vlastně všichni jsme k tomu, aby malému Páťovi pomohli a poslali nějakou hezkou částku, samozřejmě takovou, jakou můžou. Jinak všechny informace i QR kódy jsou na časradio.cz. A právě jsme vybírali z těch hlasů, které by se k tomu nejvíce hodily. A jeden z nich nás napadl, že Jirka Korn by mohl se hodit, tak můžeme nějak povzbudit naše posluchače?
3: No, určitě bychom měli zaspívat nějakou píseň, která by k tomuto veselému a částečně i smutnému, že někoho takhle něco postihne. Jedna píseň, kterou zpívám hned na začátku svého koncertu, a to znáte, před týdnem kvůli jedné makmazel, v prachvítném stavu jsem se nacházel, zničen zradou, jet jsem chyt z hůru bradou, chtěl jsem být. Žál se odkládá změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád. Pošlete penízky a zvládněte to s námi, jdeme na to.
0: Jirko, Zdeňku.
2: Krásná.
0: Úplně závěrem, protože Zdendo, jako jezdíte po republice a lidi vás budou poznávat víc a víc a občas si zajdete na nějaký oběd, tak se nemůžeme nezeptat, jestli narážíte jako... Pokud jste poznán na takovou tu jako typickou a zahrajte nám něco, řekněte, představte nám někoho. Už jste měl tu čest, tu zkušenost?
1: Měl a i na benzínkách hlavně. Tam prostě, ale to je ten, co mění, ten dělá toho Babiše a to tak naštěstí chtěli to udělat, natočit na video, vyfotit se se mnou, podepsat fotku, pak jsme někde zastavovali taky na benzíně, kupovali jsme si burčák a tam taky nějaký pán, nejste vy ten, co mění ty hlasy, takže stane se to, potěší to.
2: Já si myslím, že po dnešním dni a odpoledni se vám to bude stávat ještě více a taky doufáme, že nám se bude stávat ještě více, že díky vám taky ty penízky na malého Páťu budou přibývat na našem transparentním účtu, kde pomáháme společně. Takže já myslím, že my se splněná. Moc vám děkujeme za čas a za návštěvu a za to, že jste s námi takhle on air pomohl dobré věci a držíme pěsti, ať ty vystoupení jsou pořád tak úspěšná a tak oblíbená jako doteď.
1: Já doufám, že se nevidíme naposled, že ještě někdy sem třeba zabrousím, ale moc děkuju za pozvání a za příjemný rozhovor.
0: Aktuálně přes 53 tisíc na transparentním účtu pro Páťu i díky Zdeňkovi a ať se dílo daří.
4: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
5: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklů BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vybavujete domácnost?
10: Jo.
9: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Poledne ve firmě.
10: Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
11: Obědovka Rádia Čas.
10: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
11: Když posloucháš, máš vyhráno.
10: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
12: Tak když spolu spíš.

0: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
4: vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: S velkými problémy právě teď musíme počítat v Havířově v ulici Těšínské. Srazila se tady 3 osobní auta. Problémy jsou taky v Hlučíně na ulici Ostravské, tady bourala 2 auta a nehoda se řeší taky v obci Šenov na Ostravskou ulici Frýdecké. Osobní auto tady narazilo do středového Ostrůvku. Problémy jsou i v Kostelci na Hané v ulici Smržické, tady bourali 2 osobáky a vážná nehoda se stále řeší v Bučovicích na křižovatce ulici Legionářská a Komenského. Tady se srazila 2 osobní auta. Policisté stále taky vyšetřují nehodu na Bruntálsku, na výjezdu z Bruntálu ve stoupání na Opavu. Tady dnes osobní auto srazilo motorkáře.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O nová auta je čím dál větší zájem. Prodej osobních vozů za 3/4 meziročně vzrostl o bezmála 2,5%. Prodalo se jich více než 186 tisíc. 3/4 z nich nakoupily firmy. O lehké užitkové vozy ale zájem klesl.
1: Morava aktuálně.
0: Začala obnova železniční trati mezi Opavou a Hlučínem. 2 roky po ničivé povodni je stále nefunkční. V těchto dnech probíhá demolice těžce poškozeného mostu přes řeku Opavu. Nahradí ho nová estakáda, lépe odolná vůči velké vodě. Vsetín má nové zmodernizované hřiště s umělou trávou. Areál v ulici pod Pecníkem teď splňuje parametry pro oficiální zápasy a sloužit bude hlavně pro tréninky malých fotbalistů. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí města Michal Horský.
2: Cílem města je vytvářet kvalitní podmínky pro sportování mládeže i dospělých. Rekonstrukci dosluhujícího povrchu hřiště pod Pecníkem jsme proto výrazně urychlili. Jde o významný krok ve zlepšení sportovní infrastruktury pro fotbal. Brzy na něj navíc naváže přestavba stadionu na ohradě, na němž si fotbalisté zahrají už v příštím roce.
1: Rádio Čas, sport.
0: Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcazarovi 6-7-4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál český Davis Cupový reprezentant za hodinu a 36 minut. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas a taky moderátorský maraton s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: Tak opět ne dva, ale tři mikrofony ve studiu Rádia Čas. Načínáme 12. hodinu s vámi v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas. Konec konců je Rádia Čas rok, den první a s námi za náš tým, teď jako přijde spousta kolegáčků, aktuální Honza Gavelčík, ahoj. Ahoj.
1: Hezké odpoledne, přátelé, já vás zdravím. Skoro jsem řekl málem hezké ráno, když vás vidím a slyším, ale prostě člověka to tak nějak evokuje, ten okamžik to říct prostě hezké ráno.
2: Já už jsem to taky tak nějak měla na jazyku jednou, že takhle večeru už jsem říkala hezké ráno. Každopádně ty zníš velmi svěže, Honzi.
1: Ano, já tady na rozdíl od vás nejsem od 6 od rána, ale jsem tady jenom od 10.
2: No tak to je dobrý, no tak to je v pohodě.
0: Honzi, ty zdoláváš, a říkali jsme to i kolegovi Mikeymu, hromady, stovky akcí, jste v tom fakt dobří a podobně. Nacházíš se taky právě na podobných jako charitativních nebo benefičních akcích s tím silným příběhem?
1: Ano, já jsem strašně rád, když můžu pomoci jakékoliv nadaci, komukoliv, kdo pomáhá druhým. Teď zrovna z okolností budu moderovat někdy, tuším, 1. listopadovou neděli, tuším, že to je zrovna na prvního jednu benefiční akci. Bude to souviset s Movembrem, který se vlastně blíží. Mm-hmm. A pořádá to jedna nejmenovaná nadace tady v Ostravě v místě, kde kdysi byla porodnice, kde jsem se narodil.
2: Aha, tak to bude takové jako příhodné. Ano. Mimochodem, mně se líbí ten tvůj drive, jo. Já bych toho využila, protože to moderování máš až zítra, takže bychom se přesunuli na dnešek.
0: Počkej, já bych hlavně vyzkoušel teda pana kolegu.
2: No právě to jsem chtěla, no, aby on motivoval vlastně, kdybychom dělali venkovní akci, ano, tak jak bys vlastně nemotivoval ty lidi na té venkovní akci, aby posílali příspěvky na malého Páču?
1: Dámy a pánové, je to neuvěřitelné, že jsme se tady potkali v tak velkém počtu. Jsem strašně rád, že všichni máme tak pozitivní náladu, sluníčko svítí a my všichni můžeme pomoci jednomu úžasnému člověku, který to potřebuje. Tak pojďme do toho, pojďme všichni a pojďme si to užít.
0: Výborně, jméno toho úžasného člověka, Honzo.
1: No, Patrik?
0: Jo, ano, přesně tak, ano. Páťa Kašpa. Měli jsme tady i nápovědu, která představovala Kašpárka, ale dobře, Páťa Kašpár.
1: Ano, máme tady Kiki Střelcovou.
0: Však ji uslyšíte brzy.
1: Ano, který dělá nám tady Kašpárka.
0: Oslavil druhé narozeniny Rádia Čas. Jeho příběh a vůbec příběh celé rodiny je opravdu silný. Takže když tak doporučujem mrknout na naše sociální sítě, na našem webu cezradio.cz, jak příběh rodičů samotného Páti, tak hlavně místo, kde pomáhat. Jo? To znamená, ať už je transparentní účet nebo QR kód, kde prostě 21. století vás krásně navede.
1: A je to nádherné, že vlastně se tady všichni můžeme takhle semknout v moderátorském maratonu. Kolik lidí už tady dneska bylo. Mm-hmm. Zítra, pokud se nepletu, přijdou posluchači, viděl jsem to na Facebooku. Takže my všichni pomáháme Patrikovi Kašparovi a chceme, aby prostě všechno dobře dopadlo.
2: A jak Honza jako nevyskočil z té venkovní role, jo? To jsme ještě pořád na tom stadionu, ale my jsme velmi rádi, protože doufáme, že ten velký stadion lidí, kteří nás právě teď poslouchají, tak pošlou nějakou pěknou částku na transparentní účet.
1: Máme už nějakou hodnotu, víme už, jak se to vyvíjí.
0: Na celých 54 tisíc.
1: No to je úžasné, přátelé.
0: Za Rádio Čas všichni, rok, přesně tak.
1: Kdyby každý z našich posluchačů poslal aspoň korunu, tak si myslím, že jsme hodně vysoko.
0: To Honzi, poslední otázka, protože my se tady budeme vydávat třeba i zítra, jak jsi sám říkal, během dne otevřených dveří. Ptáme se všech kolegáčků, jak ty jsi vlastně dostal do těch rádiových vod, myslím do Rádia Čas, do naší velké rodiny.
1: No, tak ten příběh je složitý, spletitý, ale byl jsem v jednom studentském rádiu, pak v jednom dalším rádiu, no a pak mě oslovila tehdejší paní ředitelka, protože jsem zrovna tak nějak byl volnej k dispozici, abych dělal zprávy pro náš tehdejší okruh na Valašsku a na Zlínsku. No a tak nějak jsem se dostal k různým rozhovorům se známými osobnostmi a přesto přece všechno, u těch zpráv jsem tedy zůstal a dostal jsem se až k moderování těch venkovních akcí a vlastně mezi ty lidi, což je to, co mě nabíjí, protože tady ve studiu je to super, ale to venkovní setkávání s těmi posluchači, to je nejvíc.
0: A tak to máme hezky rozdělené, protože my jsme rádi v té budce a mimochodem, jako co si budem, Honza už dlouhé roky mimo jiné i tváří dnu na to za tým Rádia Čas, co by hlavní moderátor.
2: Takže my to teďka klobouček. Máme vlastně, jsme to tak rozdělili na outdoorové a indoorové moderátory. Mm-hmm. My jsme jak takové ty pláštěnky, nebo no. víš, jak jsou takové ty outdoor obchody, ano. Jo? Tak něco je dovnitř, něco je ven.
0: Přesně řečeno, na profíky a podivíny. Takže tak. Honzo, díky moc, vidíme se, krásný zbytek směny a doufáme,
1: no
0: že
1: a těším se zítra ráno, protože chystám víš, nevíš a věřím, že to bude hravé už po 7. Tak nás poslouchejte neustále.
0: Jestli chcete vidět, nebo jste to přeslechli, kdo Honzovi napovídal, tak o tom už za chvíli. Na Rádiu Čas.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Tak já se tedy přiznám, jinak moderátorský maraton Rádia Čas s Lenčou a Radimem. S námi ve studiu kolegyně Kiki Střelcová. Kiki, ahoj.
1: Ahoj, moji milí, ani nevíte, jak jsem ráda, že vás takhle vidím a že tady si teďka s váma můžu dát takovou trojku, protože já ještě v době, kdy vy jako vysíláte, nebo respektive končíte, se probouzím, jo. Mm-hmm.
2: Tak to děkujeme, že jsi přišla, že jsi nám to řekla. To nevím. Měj se hezky a uvidíme se zase.
0: Právě nevím, jestli mám,
1: ráda jsem vás viděla.
0: Jestli se mám přiznat, protože Kiki přišla tedy a říkala veselou historku. A znáte, ne, neboj se, Kiki.
1: Ne, v pohodě, znáte, když tak zdravím paní prodavačku z Havířovského obchodního řetězce v Šenově.
0: Znáte třeba scénu ze Simpsonu a podobně, když Homer občas mu někdo něco říká a on tam má takové ty opičky v té hlavě.
2: Ano, ano.
0: Já jsem to měl hlavě, když jsi říkal tu historku.
2: Ale prosím, to se neber osobně, protože to se děje, my už jsme tady 12.
0: Tady,
2: hodinu.
0: No,
1: Radulko, to no. Si vůbec neberu osobně, protože
0: pointu
1: mě
0: znám,
1: je doma no? Říkáno mou drahou druhou polovičkou, že mě ty opičky v hlavě jako často tam dělají
2: jo,
1: tohle.
2: Ale
1: úplně v klidu a to nemusím být ani přetažena, to je normální stav u mě.
2: Tak to je fajn, já bych třeba radši někdy měla ty opičky, než to, co tam mám jako jít.
0: Ale tak, když se bavíme tak upřímně, tak jenom pojďme to načíst, protože ty se netajíš tím, nebo tak celý náš mediální dům. To je taková kolegyně zajímavých zářezů životních a podobně.
1: Jo, no.
0: Jako, a ty navíc jako to umíš tak jako krásně přiznat, no já jsem, můžu? Já jsem blbá a podobně.
1: Jo,
0: a podobně.
1: Jo, tak já, víš co, já vždycky říkám, že já úplně nejsem nejostřejší tuška jako v penále, no, ale zase zároveň jako asi úplně blbá nebudu.
0: Ale čím je to logistikou, nebo protože jsem slyšel, že máš třeba tři různé kalendáře pro jako tři různé situace, příležitosti a podobně.
1: No,
2: fakt?
1: Jak bych to řekla, no já mám prostě o kolečko asi míň, mi bylo prostě do vínku dáno o nějaké to kolečko míň, protože já celkově prostě mi všechno jako trvá, zapaluje mi to pomalu a proto já třeba říkám, že nejsem si jistá, jestli patřím za volant, protože tam prostě musí být opravdu člověk hodně pohotový a já jsem fakt jako opravdu zpomalená a vnímala jsem to už třeba, jenom uvedu takový krátký příklad, v dobách na střední škole, kdy prostě všichni v těch 17 už byli zralí na to dělat ten řidičák, já vůbec a začala jsem to tak třeba vnímat až opravdu po hrubě po 20. A fakt jako vnímám to, že i kolikrát, když mi prostě něco řekneš, tak já jako mám tam tu tichou prodlevu, než si to zpracuju a až pak třeba odpovím. S tím se doma třeba setkávám, že jako vnímáš mě nebo posloucháš mě a já jo, ale přepočítávám.
0: Ty máš in progress takzvaný.
1: Jo, přesně, to bude tím, no. No. Ale chápeš, my to máme s tou mojí psici úplně stejně, protože ona je to stejné v bledě modrem, co jdeš a ona prostě jde přes sloup, jej to jedno, jo. Takže já vždycky říkám, že my jsme buďte blond v akci duo.
2: No, já jsem chtěla jenom tak jako naznačit, že ne ve všech životních situacích jsi úplně zpomalená.
1: Jo, které myslíš na mysli?
2: Protože vlastně v podstatě jenom tak, to myslím v tom nejlepším slova smyslu, že když jde o lásku, tak to tady šlo ráz na ráz.
1: Ty ta Lenka rádio poví taky, co nepoví.
0: Jo,
1: no ale to jsou ty životní jako osudy, jo, rozumíš, to zase nenaplánuješ. To jsou takové ty věci, které prostě člověk nenaplánuje. Stejně tak, že když já mám hodně energie, tak jsem jako zrychlená.
2: No.
1: Jo, ale co se týče té hlavy, tak tam to zapaluje později.
0: Ale já si myslím, že zrovna v tomhle tom, co jsi načala, tak jí to přišlo úplně v ten pravý čas na cinklu, jako kdy tam chyběl ten pomyslný paclík, aby člověk začal nějak znova, ne?
2: A tam
1: vy
2: si neváhala.
1: Miláčci.
2: A tam si neváhala.
1: Jo, no, tak to jsou prostě takové ty věci, ano, které opravdu jak nám asi všem bylo v takovém tom útlém věku říkáno, všechno má svůj čas a ono to vždy přijde ve správnou chvíli. Ale jasně, když nám je náct, tak to člověk tak jako nebere, ale potom, když člověk už si něco zažije, odžije, prožije, tak už k tomu začne přistupovat jinak. A jo, no.
2: Pak to přijde pohledné, sympatické,
1: napovídané,
2: namakané. No.
1: Schopné hlavně do života, pracovité.
2: A je to tam. A i Kiki Střelcová se zrychlí jako prostě namydlený blesk.
0: Do posilovny to vrátí.
1: Jo, ano, to jsme se tady vlastně bavili.
0: Tohle jsme se potkali, mám pocit, o víkendu s Kiki a už jsem to pak nekomentoval, ale všiml jsem si, jestli jakoby dotyčný, nebudeme jmenovat, ale není blízko, protože si chystala svačnu a pak se dívám a tam byly takové různé misky, nějaké proteiny a nějaké druhy. Je to možné, nebo už si takhle jako papáš ty teď?
1: No, tvaroh, řecký jogurt, jo.
0: Neviděl jsem tam žádný pytlík s proteinem, nebo už jsem úplně mimo?
1: Ne, to asi ne. Ne, počkej, to myslíš, jak jsem dělala kavčo, ledovou kávu. kávu nám.
0: Jo, takhle, aha, tak
1: to byla ledová káva. Ale proteiny jako nejedeme, my se spíš snažíme teda ty přírodní zdroje proteinů do sebe ládovat, no, protože přece jenom, co je,
0: za ty dary, no.
1: Co je jako už takové to umělé, tak to není úplně pro to tělo jako, jako nejlepší, no, takže tak, ale teda, když si začal to cvičení, přátelé, musím se vám pochlubit, jo, já jsem teďka zhruba asi, nevím, 14-15 kilo činku od mého milého jsem vzala a normálně s ní dřepuju. Já, která jsem ještě před pár měsíci jako měla problém uzvednout tu dvoukilovou činku, jako jo.
2: Normálně na ní má dobrý vliv.
0: Jo.
2: Normálně na ní má dobrý vliv.
0: Já bych něco řekl, ale já nevím, jestli můžu.
2: Vstoupil jako do dveří a hotovo, konec.
0: Ona je to jako pochvala.
2: No. No řekni.
1: No řekni, no.
0: Já nevím jak, protože takhle.
1: To tak upřímnost, ne, tak já snesu všechno.
0: Kdyby nás partner poslouchal, tak ví, že já jako vůbec, jakože takhle ne, jo, dobrý.
1: Jakože nám nepolezeš do zelí, nebo
0: no,
1: teď
0: no ne,
1: ti nerozumím.
0: Já nevím, jestli, tím, jestli jsi změnila šatník po tom cvičení, nebo něco, máš nádherná prsa.
2: Jo, to je pravda.
0: Jo.
2: Ale to jsem si ale
1: jako
2: všimla.
1: Fakt, ale ne, nezměnila,
0: já,
1: ne.
0: Já si nosíš něco jiného, hey, já neříkám.
2: Jo, ne, jo. Jo, a Ráďa má pravdu, ty jsi vstoupila do dveří, máš bílé tričko, vyslekla jsi s nějakou, já nevím, mikinu.
1: A vestičku,
2: já
1: se, jo, jo, jo.
2: A první, co mě napadlo, bylo, hej, baby, tak to je skvělý.
0: Mě pak napadlo ještě něco jiného, já vím, kde se prsa zvětšují, ale jakoby to...
1: Ne, všechno je u mě v pořádku, nic se nemění, jakýkoliv stav a teda... Moc krát děkuju za pochvalu, protože teda prsa pro mě byly vždycky takové jako spíš na obtíž a nikdy se mi nelíbily ani na druhých ženách a už to začínají natáčet, ano, tak to se posluchači teda opravdu pobaví.
0: Jakmile náš rejža slyší tohleto slovíčko.
1: Tohle tak okamžitě to tam zapíná. Ale musím říct, že já jako nerada nosím výstřihy, jo, to víte, že já většinou vždycky jako co nejvíc ke krku, ale... Byť jsem na muže, tak normálně, když vidím ženu s opravdu krásnýma prsama a inteligentním, decentním výstřihem, že to není jako sprosté, vyzývavé, tak si řeknu, wow, ta má
2: krásná.
1: Dobré prsa.
0: Kiki, máš výmluvnou, jednak děkujeme, že jsi za námi přišla, ale hlavně mohla bys tak jakoby ještě trošku popostrčit naše posluchače, kteří se tak plus minus buď to vrací domů, nebo už jsou doma, a ještě než mrknou na tu telku a dáme si všichni pauzu od prvního dne moderátorského maratonu, aby pošoupli i poslat penízky tomu Páťovi.
2: Protože máme to k 55 tisícům.
1: Takže
2: za
1: už
2: dnešek.
1: Se to zase teďka
2: tak
1: navýšilo.
2: Zatím to máme o prsa. Tak pojďme.
1: O prsa. Navnadit. Takže, přátelé, jo, vykašlete se na nějaké plastické operace prsou všeho možného, než teďka třeba půjdete k tomu cvičení, k těm činkám, tak prosím vás, uchopte místo činek teďka do rukou svoje mobilní telefony, najděte si všechny potřebné údaje na tuhletu úžasnou akci, kterou tady náš mediální dům pořádá a já teda ještě bych chtěla smeknout klobouček, protože je to opravdu krásná akce. A prosím pěkně, jak to tady před chviličkou někdo z nás říkal, kdyby, ano, to byl Honzík, že kdyby každý z našich posluchačů poslal jedinou korunu, tak se nám ta částka neuvěřitelně navýší. Takže budeme rádi, když přispějete k dobré věci pro malého Páťu a jeho rodiče a taky budeme moc rádi, když za náma zítra dorazíte. A tady tohle všechno, vlastně, co jste teďka slyšeli, tak to budete moci od 14. do 17. hodiny odpolední zažít naživo. A já jsem moc ráda, že můžu být součástí. Ani nevíte, jak jsem vděčná, že jsem

0: a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
10: Přijdete domů.

0: potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Klid, klid denní.
1: 55 tisíc, téměř 55 tisíc za první den moderátorského maratonu Radiočas. Radiočas Rok pro dobrou věc. Přesně řečeno, to není žádná věc. Mm-hmm. Je to malý človíček, silný človíček, jmenuje se Páťa. Teď se přiznám poprvé, že jsem málem řekl Kačer. Kašpar, Páťa Kašpar.
0: Prosím vás, ale to je opravdu 12 hodin, skoro bezmála půl hodinky, tak vysíláme tady s vámi na Rádiu Čas. Jinak nejsme tady sami, já jsem říkala denní neboj, protože je tady s námi i naše milá kolegyně Denča Gália. A mimochodem, já musím tady všechny uklidňovat, jo. Protože Rádia občas tak nějak jako... něco řekne, ale on to taky nemyslí, chapeš, jo.
2: A já potom znám.
0: Někteří lidé jsou z toho takový přišlí, ale to nesmíme být. On je strašně hodný srdcař, úžasný člověk, ale tak občas tam pošle něco, co prostě...
2: Ale já to mám na něm ráda.
0: Že jo, já taky.
2: je to takové přímé.
1: Teď jsem to nedávno řekl v jednom rozhovoru, až já řeknu, co si opravdu myslím, tak už myslím tady nebudu. Bez legrace.
2: Máš mě rád?
1: Tebe? Jo, teda takhle, mám, ano.
2: Tebe.
1: Dobře, takže, Radiočas, prosím vás, tady to nejpodstatnější, klidně si s námi moderátorský maraton můžete dát na casradio.cz, i kdybyste jeli do světa, kde najdete jak příběh malého Páti, tak samozřejmě všechny potřebné údaje, nekoukej se tak na mě, já tě vnímám, QR kódy, transparentní účty, říkám to správně, Lení.
0: Ano.
1: A možná bychom mohli připomenout, že ten transparentní kód najdete i v našem studiu Radiočas a budete si ho moci omrknout takzvaně live.
0: Už zítra nás totiž čeká den otevřených dveří. Mimochodem, já jenom připomenu, že my jsme tady měli tvaruškovou výzvu, která sice zatím nepadla, protože ta hranice je 100 tisíc. Až bude 100 tisíc, tak Ráďa sní tvarůžek. Dneska do 17 nepadla, ale to vůbec nevadí. My totiž víme, že vy se za námi chystáte, protože na den otevřených dveří nejenom, že nás potkáte všechny, budete tady s námi moci pobít a tak nějak se podívat do zákulisí rádia, ale vy určitě čekáte taky na QR kódy na náš megakoncert Rádia Čas, protože kdo přijde a naskenuje QR kód, tak taky může si koupit lístek na megakoncert Rádia Čas 1+1. Jeden dostane zdarma.
1: Bylo to hodně populární, jak jsme slyšeli i na Dnech na to, kde jsme vlastně tuhletu akci zavedli. Takže už to klepe na dveře, jednak... Někde jsem viděl zkratku DOD, jakože máme mluvit o DOD, den otevřených dveří, zítra mezi 14. a 17. hodinou. Taková logistická, kdybyste za námi jeli autem, hodně, nebo ne zlobí, ale taková je zrádná docela navigace, takže i když jsme na stavební ulici, tak prý stačí zadat deny Radiočas, že jo?
2: Radiočas, ale třeba my, když se tady objednáváme oběd, tak já... Tak já tam dávám, myslím, že francouzská 3.
0: Jo, jo, Vjezd a já zadávám, když objednávám oběd, Vjezd z ulice Francouzská. A většinou to opravdu pochopí.
2: A ještě konkrétněji naproti parkovišti u Alberta.
1: Jo, přesně tak, i tak si nás najdete. Bude to, doufám takhle, protože máte to s balíčkem, vysíláme poprvé i s kolegy z Rádia Čas Rok, takže si opravdu obejdou celý mediální dům, uvidí i televizi Relax. A mám pocit, že takový ten komplet balíček, já mám pocit, že jsem měl ještě jednu myšlenku, ale ta mi teď vypadla. Takže myslím, že to je tak jako základ pro tuto chvíli.
0: Mm-hmm. Jo, já myslím, že jsme řekli všechno. Jenom teda připomínám, že ještě stále tak nějak finišujeme s tou hranicí 55 tisíc, protože nám chybí pouhé 300. Pouhé 300 k 55 tisícům.
1: Dobře, jsi to řekla, protože tam byly ještě další mety na ty pomyslné částky. Když si teda povídáme upřímně, tak mi dneska volala maminka a málem to vypadalo na vydědění, když se dozvěděla, že Ráďa by měl jít na blond, jo? Takže jako v tu chvíli mě moc nepodpořila.
2: To je teď moderní.
0: No.
1: No, ona si myslí, že bude vypadat jako strašidlo. Tak jsem jí řekl, že dvakrát za život už jsem to tak měl, tak nevím, jako jestli to vnímala, nebo ty dlouhé vlasy to tak nějak jako víc skrývaly, ale... Zatím to nehrozí, takže pokud se chcete, aby jako paní Bednářová se zlobila, tak přispějte taky.
0: A to si myslím, že je větší motivace, než to, že budeš jíst tvarůžky.
1: Tak je to česká povaha, že?
0: Mimochodem, jenom teď jsme to řekli a Lukáš poslal svůj příspěvek a máme aktuálně na kontě 55 700 korun.
2: Nádhera.
1: Zlatí jste, děkujeme moc a jdeme dál. Ještě pořád jdeme dál.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádio.

0: Pohodový podvečer, ladíte Rádio Čas a ještě stále moderátorský maraton od 6 do 6 je tady s vámi ranní dvojka Radim Lenča a přispíváme na dobrou věc na Páťu Kašpara a jeho léčbu a rehabilitaci. No a dostali jsme se do takového bodu, kdybychom vás potřebovali trošičku postrčit.
1: Ano, přesně tak. My si na chvilku dáme pauzu v rámci té 12 hodinovky, kterou máme za sebou a zjistili jsme, že na tom transparentním účtu za vás úžasné časáky za tým času i čas roku je aktuálně 57 400. Tak jsme si říkali, že než nám skončí ta směna, mezi námi jakoby ještě jeden song a potom už další díl pořadu Energiemi, tedy podcastu Energiemi, že bychom jako tu 60 mohli docílit tím, že já přemůžu vlastně veškeré své zábrany a...
0: A sníte varůžek, protože prosím vás, ono opravdu jako končíme za 6 minut.
1: Já se přiznám, ale že mi fyzicky opravdu zle z té představy, fyzicky ze strachu. Jako.
0: No, končíme za 6 minut a Ráďa sní varůžek, když tam bude ta 60 do 6.
1: Ne, já ho právě sním, aby to poslali.
0: Aby to poslali. Dobře, tak prosím vás, pošlete to. Jinak, Ráďo, já myslím, že bude stačit, protože já tě vidím, jak je to pro tebe náročné. Já myslím, že bude stačit, když si kousneš. Mě tě úplně líto.
1: To jsem se právě pokoušel v dětství, jo. A už tak jsem kousl, tak jsem věděl, že to chutná tak, jak mi to voní. A to říkám ještě výraz voní. No. Já ho schválně musím odaplikovat tady, protože přece jenom nemůžeme dělat product placement.
0: Mě je úplně líto. Fakt. To je, jak kdybych já jedla tlačenku krvavou.
1: Mám dovoleno zacpat si.
0: Můžeš si zacpat, co chceš.
1: Tak jo, tak jenom Ježíši Kriste. Lidi, ale fakt jako, promiňte, já vás nechci napadat, nechci používat slovo, ale... Navštívujte terapeuta, vy, kteří jako pojídáte. Niky, která nám je pořizovala, tak říká, a ty nemáš rád? Já říkám, a kdo jo? A Niky, já jo.
0: Já taky to miluju.
1: No přesně tak.
0: Já miluju tvarušky. Každopádně jenom připomínám, 57 400 korun na našem transparentním účtu pro Páťu Kašpara. Potřebujeme se dostat na 60 000. Ať můžeme jít spát v klidu. Máme 5 minut do konce naší dnešní 12-hodinové směny. Ráďa jí tvarůžek, prosím vás. Pojďte do toho s námi.
1: Tak jo, na zdraví a na Páťu, jo, a celou jeho rodinu.
0: Rád to fakt zmaštil. Ty zvuky, to je opravdu realita. Ale už vám nebudu říkat, co se děje dál. No, teď se mu začalo navalovat. No, prý to mám zastavit.
1: No, to omlouvám. Já jsem si dal malou challenge. To opravdu není hrané, já jsem si dal malou challenge a zkusil jsem se během toho nadechnout. Lidi, já vás obdivuju. Cením, že to je nejzdravější český sýr, ale pravděpodobně asi nebudu nikdy zdravý. Tvarušky se laví a tak co?
0: Zatím to moc na to nepohlo.
1: Tak vám pěkně děkuju. Jo, a musím ještě odkliknout písničku, akorát mám pracky od tvarušku.
0: Ale já si myslím, že to teprve posílají, však za chvilku se na to podíváme ještě. Transparentní účet, časradio.cz, QR kódy tam jsou.
1: Mimochodem dojezd je takový jako hodně jako slaný sýr,
0: ano.
1: Ale jenom dojezd.
0: Ano.
1: Ale to předtím je jako kopnutí do zadku.
0: Ale já to miluju. A ještě si bolí.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: První meta byla zdolána, přesně řečeno, jednak moje Tvarůšková, snažili jsme se dosáhnout částky 60 tisíc pro malého Páťu Kašpara, ale budeme vybírat dál. Mimochodem, to, že si dáváme teď pauzu na přespání a třeba i na kave, já kupodivu dneska neměl moc kave, jen tak
1: já
0: na okraji za tím rádio čas,
1: no.
0: Tak to neznamená, že nemůžete přihazovat na transparentní účet právě pro Páťu a máme ještě pohled zvenčí vlastně.
1: No, mimochodem jenom ještě než se dostaneme k tomu pohledu zvenčí, tak krátká informace. Jirka psal, že to nestihl natočit, jakýž ten Tvarůžek, takže to prý budeme muset zopakovat znova.
0: No, Jirka už tam má video, protože jsme byli prozíraví a to video jsme mu pustili, přesně tak, nebo propůjčili.
1: Ne, já už bych do toho znovu nešla, protože Ráďa opravdu jako šel přes sebe hodně. Jinak připomínám ještě pořád, já mám tu naději, že na časradio.cz se dostaneme k těm 60 tisícům, ovšem teď už ve studiu Nikča, naše nejúžasnější vlastně dáma tady v mediálním domě, protože díky ní máme co jíst, máme co pít a ona se o nás celý den tak nádherně starala, že já mám pocit, že odcházím z hotelu all inclusive.
0: Navíc Nikča si ještě odskočila jakoby v rámci svého životního inclusive dodat svému tělu a mozku nějaké zkušenosti, nabrat zkušenosti v rámci vysoké školy. Dneska vám jenom přednášeli, nebo jste byli zkoušeni, či co?
2: Ne, dneska jsme měli jenom přednášku, takže jsem vlastně hodinu a půl poslouchala pana docenta.
0: Bylo to jímavé? Nebo jímavé, bylo to zajímavé, poutavé, promiň, špatná výběr slova.
2: Bylo to zajímavé, ale je pravda, že něco z toho jsem úplně tolik asi nepobrala, jak bych měla, tím, jak to byl pohled právě od, nebo jako z praxe, tak tím pádem to bylo jako o to zajímavější, ale na druhou stranu ten člověk, když o tom jako ty věci ví a zná to i právě nějakou terminologii, tak je to potom jako složitější trochu jako předat a pobrat pro toho člověka, který o tom tolik neví. No,
0: to připomíná, naše moderátorské začátky, to asi zažil každý, pokud ho školil nějaký kolega, který už to měl jako psaní na stroji. No tady to zmáčkneš, tam to pojdíš, ne? Tady vyhledáš a podobně, vždyť jako co na tom nechápeš?
1: No. A můžeme prozradit, jestli to není tajné, jaké téma bylo té přednášky?
0: Akorát no to. A pan děkan teď cestou z práce, no počkej.
2: Jo, teď se bude vyhledávat to moje.
0: Ne, tak nám řekni jenom obor.
2: Ne, my jsme dneska měli v rámci managementu, takže jsme se učili management třídy a celkově jsme právě řešili, jak to bývá, co je třeba Česká školní inspekce, jak vypadá to školství celkově.
0: Mhm.
1: To bych taky byla ztracená úplně.
0: Takže, no, to je pentalína. No.
2: Tam nějaká jako střední škola je jako hezký pojem, všichni si představíme, že člověk jde jako po té základní škole, ale ono to vlastně znamená úplně něco jiného. Takže
1: v podstatě bychom mohli říct, že nás se poslouchá trošku lépe a jednodušeji, že jo?
2: Že rozhodně. No. Já jsem se fakt tak moc těšila zpátky, jo, já jsem, mohla se být domů, jo, nebo jako... Tohle co, ale já jsem fakt, normálně jsem chtěla tady zůstat, už jsem psala, jenom nemůžete mě někdo zapsat, prosím, že tam jsem.
0: Neprozrazuj všechno.
2: No,
1: možná pane.
2: A i tak jsem tam došla.
1: Pan profesor možná poslouchá.
0: Byla poctivá je. A já v podstatě si velmi rád dám opáčko, nejenom z Niky, ale taky s Lenčou a vlastně s celým naším týmem kolegáčky. Vy se přidáte zítra mezi 14. a 17. hodinou v rámci dne otevřených dveří. Pro Páťu, takže tímto jedno pomyslné kolečko končí. Pro vás k poslechu třeba i další díl podcastu Energiemi. Neloučíme se, jenom se nadechneme a v 6 ráno na značkách naslyšenou.
1: A moc se na vás těšíme a já pořád věřím, že přes ten večer a přes tu noc ta 60 prostě padne.
3: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
4: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
5: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
10: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
11: S komplikacemi teď musíme počítat. V Šenově na Ostravsku v ulici Frýdecké osobní auto tu narazilo do ostrůvku. Problémy jsou i v Havířově na ulici Těšínské, kde se srazila 3 osobní auta. A v Hlučíně na ulici Ostravské tady bourali 2 osobáky. Policisté stále zasahují u Bruntálu ve stoupání na Opavu. Na ulici Opavské tady dnes osobní auto srazilo motorkáře a stále se vyšetřuje taky nehoda v obci Bučovice na Vyškovsku. Na křižovatce ulice Legionářská a Komenského dnes tady bourala 2 osobní auta.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Vinaři sčítají škody. Na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní a letošní úroda hroznů bude nižší než obvykle. Důvodem je především dlouhodobé sucho. Sklizeň na Moravě a v Čechách tak bude v průměru o zhruba 30 až 40% nižší.
3: Morava aktuálně.
11: Havířov čistí ulice od vraku a posílá do dražby prvních 5 aut, o která majitelé ztratili zájem. Zapomenutá vozidla radnice podle zákona zabavila a lidé si je teď můžou koupit přes internet. Pokračuje mluvčí města Rozálie Seidl-Pokorná.
12: Havířov připravil veřejné dražby několika dlouhodobě odstavených vozidel. Ta zabírala parkovací místa a jejich provozovatelé přes opakované výzvy úřadu situaci neřešili. Město při jejich odstranění postupovalo v souladu s platnou legislativou.
11: Centrum Znojma se otevírá veřejnosti. Skončila roční rekonstrukce nejstarší části náměstí Svobody. Vznikly tu nové chodníky, vysadila se zeleň, přibyly nové lavičky a taky moderní kašna a vodní trysky pro ochlazení v horkých letních dnech.
3: Rádio Čas, sport.
11: České barvy na mistrovství světa dráhových cyklistů v Šangaji bude hájit 12 reprezentantů. Ve hře budou i první body do žebříčku pro zajištění účasti na olympijských hrách v roce 2028. Šampionát v Číně se uskuteční od 14. do 18. října. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 18. hodině pokračuje úterní, teď už podvečer, na Rádiu Čas. A taky moderátorský maraton s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Energiemi. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
13: Vítám vás u podcastu Energiemi. Mým dnešním hostem je člověk, který propojuje svět biznisu s přírodou, tradicí a hlubším přesahem.
3: Posloucháte podcast Energiemi a Martinem Riglerem.
13: Ředitel rodinné firmy Serafin Byliny, která už více než 20 let pomáhá lidem pečovat o zdraví přirozenou cestou. Do firmy nastupoval už v mladém věku, prošel si vším od výroby až po vedení a dnes ji posouvá dál jako zástupce druhé generace. Je to člověk, který nevnímá podnikání jen jako čísla, ale jako službu lidem. A zároveň někdo, kdo se vydává i do míst, kam by se většina z nás nikdy nepodívala, třeba hluboko do amazonského prolesa. Mým vzácným hostem je ředitel a jednatel rodinné firmy Serafin Byliny Petr Gasparik. Petře, ahoj.
14: Ahoj a děkuji za pozvání.
13: Tak já se přiznám, že bych tu epizodu chtěl otevřít vlastně tou jednoduchou větou. Co si jel hledat do Ekvádoru?
14: No, jedna otázka je, co jsem měl hledat, druhá otázka je, co jsem našel, ale vlastně my jako firma Serafin sem dovážíme už skoro 10 let dračí krev. Tuto dračí krev my vykupujeme fairtradeově za fairtradeovou cenu od Indiánů právě z Ekvádoru přes našeho prostředníka. A hrozně moc mě a můj tým vlastně, co jsme tam jeli, zajímalo to prostředí, ty Indiáni, ta kultura, ten strom, ta míza, jak to vlastně získávají. A chtěli jsme vlastně na to získat ten ucelený pohled a ucelený názor, tak právě proto jsme se vydali do Ekvádoru za těmi Indiánami a za to dračí krví.
13: A já bych u toho ještě zůstal, možná se budeme ještě doptávat zpětně. Vybavíš si svou první emoci a ten pocit, kdy jsi tam vlastně vstoupil do toho Ekvádoru? Jaký to byl pocit?
14: No, Quito je jedno z nejvýše položených letišť na světě mezinárodních, jo? Tam přistáváš skoro v 3000 metrech, takže takový jako první pocit byl, jako kdybych vylezl nahoru. Ale jinak byl jsem vlastně poprvé v Jižní Americe, což byl taky trošku můj sen. A první pocit... Hnedka na tebe dýchnou ty lidi. Taková určitá jako pohoda, klid, vstřícnost, tak jako jsou tam pomalejší, ale v dobrým slova smyslu. Jo, když vlastně jsme startovali z Amsterdamu, kde to bylo jak mraveniště a vzuko, tak přistaneš tam a když tam bylo dost lidí, tak to bylo všechno takový pomalejší, klidnější, takový pro mě příjemnější.
13: Takže ta realita byla jiná, než jsi představoval?
14: Ne, tohle to jsem si představoval.
13: To jsi čekal. Uhum. A teď pojďme už třeba malinko k těm Indiánům, jak vlastně probíhala ta cesta, jak ses k ním mohl vůbec dostat, protože já si představím, přiletíš na letiště a teď si řekneš, OK, tak jdeme za Indiánama. Ono to asi takhle nejde, že nemáš tam žádného turistického průvodce, který tebe mává nějakou vlaječku a řekne si, jo, tak pojďte se, dáme do autobusu. Jak to probíhalo?
14: Mm-hmm. No jak říkáš, ono není jednoduchý se k ním dostat a určitě by to nešlo tady tím způsobem, že turistický průvodce, protože to je ta komunita, kde jsme byli my a od který to nakupujeme, ale jich celkem 14, od který to nakupujeme, tak je zhruba 2 hodiny chůzí do džungle od nejbližší cesty. Jo? Ale my máme velký štěstí, že se nám podařilo skontaktovat Zdeňka, což je Čech, který před už 30 lety utekl, nebo prostě šel do Ekvádoru, on sám říká utekl, našel tam ten svůj domov, to své zázemí, už má dneska ekvádorské občanství, má ekvádorskou manželku i dítě a přes tohohle pána, přes Zdeňka, my vlastně, on nám dělá toho prostředníka a on od těch komunit vykupuje tu dračí krev. A ono to funguje tak, že těsně vlastně před tou vstupem do té džungle je město Puyo, ve kterém je obrovský tržiště a tyhle ty zástupci těch kmenů, jsou jeden, dva, který umí španělsky, tak jedou do tohle Puya a vlastně nabízí tam ty svý produkty, které z té džungle, ať už to jsou korálky, je to častokrát tapiok, nebo nějaká třeba papája, nebo právě ta dračí krev, tak to tam právě nabízí na tomhle tržišti. Takže vlastně tam na tomhle tržišti ten Zdeněk našel některé ty komunity, které pro nás teďka tu dračí krev stáčejí a s jednou z nich se domluvil, že by byla vlastně možná návštěva u nich přímo v té vesnici, že by nás přijali a že by nám ukázali vlastně celý ten proces.
13: Jaké bylo teda první setkání už přímo na místě?
14: Se Zdeňkem nebo s Indiány?
13: Klidně i se Zdeňkem.
14: Jo, Zdeněk je takový své ráz, takže dobrý, ale sedli jsme si, co je specifický pro Jižní Ameriku, že to, co bys tady ujel autem za hodinu, tak tam jedeš 5 hodin, takže vlastně cesta a ještě vlastně z Quita do džungle jsme museli přejet asi 4 sopky, takže tam uděláš asi 3 nebo 4 tisíce veškových metrů, tak je to dost náročný pro to tělo na začátek. Ale je to zajímavé, jak vlastně ty v tom Ekvádoru zažiješ moře, nebo oceán respektive, pak přijedeš 5-6 tisícový hory a najednou si jedeš do té džungle, kde je vlhko, vedro, máš tam taky jako docela velký extrémy během opravdu několika hodin, tak to je taky jako první pocit, že ty jako Evropa na to nejsi zvyklý a dost se s tím srovnáváš. No a první setkání s Indiány, my jsme se vlastně s tím prostředníkem nebo s takým, on to není jako šaman ani náčelník, je to prostě jeden z těch chlapů, který se naučil španělsky, chodili na nějakou školu, jako myslím, že v Kitu, a jmenuje se Antonio, tak s tím jsme se právě setkali v Puyu a potom jsme jeli dlouho, dlouho, asi 4-5 hodin prašnou cestou už džunglí, těma menšíma vesnicema. Je to strašně zajímavý to vidět, jako opravdu strašně zajímavý. Na jednu stranu, jak vlastně pro nás, jako ty lidi žijou v chudobě, ale v chudobě materiální, ale zase třeba v duchovní nebo takový tý vnitřní obrovský bohatosti, spjatí s přírodou, souzní s tou přírodou, jako se mnou to neskutečně pozitivně rezonovalo.
15: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Petrem Gasparikem a za malou chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Petrem Gasparikem.
1: Jaký byl pocit, když jsi viděl ten proces, když jsi viděl, když vytéká vlastně ta dračí krev z toho stromu, protože předpokládám, že kvůli tomu jste tam jeli mimo jiné.
2: Já ti řeknu úplnou pravdu, jo. Oni pro nás tam ukazovali, jak to si sbírají pro sebe. To znamená, oni k tomu přijdou, ten strom naseknou mačetou, protože bez mačety se v džungli neobejdeš a začne z něj vytékat ta míza, což fakt jako vypadá jako krev. Jo, vlastně španělský sangre de drago, fakt to vypadá jako krev. Je to strašně zajímavý, ten strom vlastně krvácí, hodně rychle to z toho stromu teče a oni to tam sbírají na bavlnu. Nicméně, my jsme říkali, dobře, ale to, když také naseknete a my od vás potřebujeme desítky litrů, tak jak to vlastně děláte, že jo? To tady musíte naseknout hodně stromu. Oni říkají, ne, my ten strom pokácíme. A tak my tam na ně koukali, říkáme, ty brďo, ale to jako my takhle nechceme a to. Tak oni nás tam tomu jednomu stromu vzali, ten strom, já jsem ho skoro neobjel, jo, že to bylo opravdu jako u nás statný buk, 60-70 let. A ten Antonio říká, no, a tomuhle stromu je 5, možná 6 let. Jo, takže vlastně tam, jak to roste strašně rychle, tak oni si vlastně vytipujou ty stromy a ten strom umírá v 8-9 letech, takže oni ho vlastně před tím jeho dokončením životního cyklu toho stromu, tak oni ho pokácí a vlastně postupně nařezávají, dají pod něj takovou jejich vaničku a musí to teda občas ještě přikrýt plachtou, protože nesmí do toho natýc voda, ono tam často prší a vlastně do toho stéká ta míza a pak ji stáčí do kanistru.
1: Tak to je pro mě velké překvapení, protože předpokládám, že jsi to vnímal jako ten ekologický koncept, že proč bychom tady kácali strom, který tady roste tolik, protože my víme, že u nás ty stromy fakt rostou leta letoucí. Takže ten pocit byl překvapení.
2: No jednoznačně, my jsme měli chvilku pocit, že děláme ekologickou katastrofu, ale oni nám ukázali, že ten pokácíme, rovnou ukázali 10 dalších stromů kolem toho a říkali, a za 4 roky tady ten bude ten dospělý, který budeme kácet, jo, že navíc v tom Ekvádoru, co se mi zase na druhou stranu hodně líbilo, je, že tam ta vláda asi před 10-15 lety vrátila všechnu tu půdu, nebo tu džungli právě tady tím etnikům a tady tím indiánům, tady tím komunitám. Takže oni jsou opravdu ty zdraví správci, protože oni vědí, že vlastně jim to slouží, že vlastně to potřebují, že to živí, že jim to dává ten život. Takže tam jsou opravdu ty zdraví správci a věřím pevně tomu, jak jsem to viděl, že ty indiáni by si nedovolili narušit nějakým způsobem tu symbiózu nebo tu přírodu, aby jim to nějakým způsobem to tam poškodilo.
1: Ještě se pojďme možná k těm indiánům trošičku vrátit. Předpokládám, že když si vlastně jel do těch míst, do té džungle, tak je to určité vystoupení z komfortní zóny, na kterou jsme zvyklí. Bylo něco, co tě třeba překvapilo v rámci toho vystoupení z té komfortní zóny, nebo co ti úplně třeba nemuselo dělat v ten okamžik dobře, anebo naopak, ještě možná jinak. Je něco, na co nejsme zvyklí, si většinou, když jsme nějakou dobu někde na místě, tak si řekneme, ale když to je vlastně v pořádku, že to tak je. Bylo něco takového?
2: Tak pro každého je výstup z komfortní zóny co jiného. Já musím říct, že se snažím chodit na vandry, přespávat i v našich lesích, venku, beru také ty děti, tímž mám pocit, že mám dobrou průpravu. Co mě hodně překvapilo, bylo čistota řek. Já jsem si vždycky myslel, že když člověk vidí dokument o Amazonce, tak to je taková zakalena, ale ty menší říčky, tam jsou nádherně čistý a průzračný a ty indiáni přímo z té řeky pijou. To mě jako fakt překvapilo. Tu vodu nepřevaří, jo, když si dělá nějaký vývar nebo tak jo, ale jinak přímo z té vody pijou, což teda nás upozornili, ať radši jako neděláme, nejsme na to zvyklí, že nám ji převařovali tu vodu, ale jinak jako to pro mě bylo překvapení, jo, že prostě také někde v džungli a rovnou se napijou. A samozřejmě, co je ten výstup z komfortní zóny, tak poprvé jsem spal opravdu také hluboko v džungli. Ta džungle je v noci jako hodně, hodně hlasitá a když na tebe večer přijde, že potřebuješ na záchod, tak to není úplně komfortní jako vylíz tý moskytiéry a nevíš, jako nevíš na co a kam šlapeš, protože ta džungle žije hlavně v noci, jo? Takže právě upozorňuje, že přes den úplně v pohodě, ale v noci můžou být hadi, pavouci, velký mravenci a tak, takže to jediný pro mě bylo takový, jsem si jako fakt jako večer rozmýšlel, jestli z té post, nebo ani ne z post, byla jenom taková jako pryčná s moskytěrou, jestli z toho vylezu, ale jinak jako musím říct, že oni, jak jsou v té symbioze s tou přírodou, tak já jsem se jich ptal, jestli někdy uštkl had nebo kousl pavou, počítám se hodně tarantule třeba, říkají, že ne, oni prostě to ani oni si to ani nepřipustí, že by se tohle to mohlo stát.
1: To je asi jako když my tady vidíme na ulici někde kočky nebo psy, tak pro ně jsou pavouci, hadi, naprosto běžná věc. A ještě možná k lidem, jak vás přijali vlastně ti Indiáni?

0: na stranu, skoro jako bychom tam nebyli a jsme si jako říkali, jestli nás přijmou. A tady zahrál jako skvělý faktor, zahrali děti. Jo, jak jsou prostě ty, jak jsou otevřený, takový spontánní, tak ty se nás okamžitě ujali, hnedka se tam s náma chtěli hrát, všechno nám ukázat. A když jsme si je chtěli fotit, tak viděli poprvé možná, nevím, mobil nebo foťák, tak se furt chtěli fotit. A ty vlastně takovou s tím svým nadšením a tím elánem, takovou to přirozenou radostí spustili to, že nakonec po 4-5 hodinách už vlastně jsme seděli všichni v jednom kruhu nebo všichni tak nějak společně. No to teda byla malá komunita, asi o 40 lidech, ale kdo se s náma nechtěl setkat a nesetkal, byl šaman jich, měli svýho šamana a i jsem jako později pochopil proč.
1: To nás zajímá.
0: Jo? Co je strašně zajímavé je, že ty indiáni by chtěli mít náš život. To pro mě bylo tak jako, takový jako šokující zjištění, že oni by chtěli dolary, který se tam platí, chtěli by mít televize, chtěli by mít telefony, chtěli by mít svou motorku a my zase chceme mít jejich život, že jo? Nebo já bych ho tak chtěl mít, takový ten klidnej, v symbioze s tou přírodou, takový opravdu komunitní, velmi důležitý vztahy, krásný vztahy. A myslím si, že ten šaman se s náma nechtěl setkat, protože my bílí to tam zavlečem, že jo, tohleto. A oni vlastně přijdou o tu svoji autentičnost. A myslím si, že to je nevyhnutelný.
2: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Petrem Gasparikem a za malou chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Vždyť je jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v zákrý. Hity, které milujete. Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Petrem Gasparikem.
1: Pojďme se teď dostat k tomu asi nejzajímavějšímu, a to je dračí krev. Už jsi nám popsal, jakým způsobem se tam získává, jakým způsobem se pravděpodobně nějakým způsobem se dostává k vám, ale co to vlastně je dračí krev?
2: Ta dračí krev je pryskyřice. Je to vlastně míza z toho stromu, která opravdu vypadá jako krev, a oni vlastně tuhle tu mízu, což je zajímavý, používají hlavně na vnější užití, protože ona je skvělá za prvý, když tě tam něco kousne nebo štípne, jako oni tam to jich nepoštípou komáři, jako spíš pokoušou mravenci, a když si tou dračí krví to potřeš, ten štípanec, tak on za prvý nesvědí a za druhý ti poměrně rychle zmizí, ale vlastně v džungli je trošku problém, když se nějak řízneš, škrábneš víc, jo? Že je tam 100% vlhkost, infekce a podobně, a ta dračí krev, když si to dáš do té rány, tak ti fakt udělá jako stroupek, takový filtr. Jo, do 15 minut ti tu ránu jako krásně uzavře za celý, a na tohle to primárně indiáni používají, protože oni neznají chřipku. To je taky zajímavý. Oni jako neznají chřipku a tyhle ty nemoci, které my tady máme běžně a na který to užíváme, jako i ty virový onemocnění. Takže použije to primárně vnitřně a občas na trávení. Jako na, jo, oni sice jedí velmi jednoduše, což se mi taky moc líbilo, ale ty stařešiny už občas s tím trávením taky mě problém, tak si tu dračí krev dají na to trávení.
1: Mm-hmm. Takže ty jsi nám teď popsal vlastně to, jak se to používá tam přímo, na co to používají ti indiáni, ale pojďme se podívat, jak se dá využít, když to vozíte sem do Evropy, do České republiky a vlastně do celé Evropy, tak jaké to má účinky, když si to, já obyčejný smrtelník si řeknu OK, tak chci používat teď dračí krev, k čemu ji můžu využít?
2: No, ona je úžasná v tom, jak je širokospektrální. Já ji vždy všem doporučuji mít v KPZC i na cesty právě do zahraničí, jak je univerzální. A můžeme ji využít přesně tak, jak ji používají indiáni, to znamená na štípance od komárů, od ovádu, i pro děti, skvělý. Ale co my můžeme jako Evropani vytěžit z té dračí krve, je to, že ona je perfektně protizánětlivá a antivirotická. To znamená, funguje opravdu skvěle na viry v těle. Dám příklad třeba herpes viry, kdy, když se mi prostě udělá opar, tak opravdu jako skvěle na to funguje, jak na to vnější, tak na to vnitřní užití. Nebo třeba EB viry, dneska docela, co se rozšiřují. Takže skvěle antibakteriální, antivirotická a protizánětlivá.
3: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Já možná posluchače podcastu Energiemi doplním o jednu věc. Petr tady použil takové krásné slovíčko. Nejsem si jistý, jestli to všichni vědí, to je KPZ-ka. Mm-hmm. Jo, to je krabička poslední záchrany. Mm-hmm. My jsme na tom vyrůstali, takže já třeba jsem jezdil nahoře a měl jsem KPZ-ku, ve které jsem měl ty spínací špendlíky a zápalky a tak dále. Ale pro jistotu, kdyby náhodou nikdo nevěděl, protože víme, že zmizela morzovka, možná, že někteří třeba neví, co je KPZ-ka, i když já se přiznám, že jsem je viděl, že se prodávají přímo jako hotová věc v některých sportovních shopech. Ale to je jenom taková lehká odbočka. Jaký je rozdíl mezi dračí krví, kterou třeba dodáváte vy, protože nejste jediní, a mezi třeba dalšími produkty, které jsou na trhu?
2: No, on ten rozdíl asi buď nebude žádný, nebo minimální. Já doufám, že už si dneska žádná firma netroufne tu dračí krev ředit. To doufám, že ne. Ale co se může stát, na co my si dáme velký pozor, je, že se ta dračí krev naředí při tom sběru tou dešťovou vodou, protože tam jsou monzunový deště. Ale to si zákazník může poměrně rychle ověřit, jestli ta dračí krev je kvalitní. A to udělá tak, že si na ruku za palec nakape 2-3 kapky a začne ty 2-3 kapky dokrouživě rychle rozmazávat. A pokud mu to během 10-15 vteřin udělá takovou jako bílou pěnu, tak je to kvalitní nezředěná dračí krev. Pokud tuhle tu bílou pěnu nebo nahnědlou, bílohnědou pěnu neudělá, tak ta dračí krev je nějakým způsobem naředěná vodou, což nemusí udělat ten dodavatel, což se může stát při tom sběru. A druhou, co já považuji spíš jako takovou morální, nebo respektive, nevím, jestli říká výhodou, je právě ta fair tradeová cena. protože samozřejmě dračí krev se stala trendy a ty firmy to dneska vykupují z Peru od velkých nadnárodních firm, který to od těch indiánů koupí za pár šupů a pak to prodávají za vysokou cenu. A to mě třeba morálně nepřijde úplně v pořádku, proto my to chceme vykupovat od těch indiánů za tu reálnou cenu, kterou bychom zaplatili týhletý velký nadnárodní firmě, aby jsme nějakým způsobem, možná si budou protiřečit, tu komunitu podpořili, ale samozřejmě tím, jak jsem říkal předtím, můžeme i trošku ničit, protože se tam dostanou ty finance.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Petrem Gasparikem a za malou chvíli budeme pokračovat.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas a dneska si povídáme s Petrem Gasparikem.
1: Ještě možná zpátky k těm Indiánům. Ty jsi říkal, že oni žijou v souladu s přírodou. Odnesl jsi si ještě něco jiného, třeba kromě toho, že ty jsi tam měl cíleně za tu dračí krví, věci týkající se té přírodní léčby, bylinky. Sám si řekl, že oni chřipkama netrpí, ale pravděpodobně asi se tam taky objeví nějaké věci. Jakým způsobem k tomu přistupují oni, přímo ti Indiáni, a jestli jsi něco vlastně dovezl zpátky tady do Česka od nich z této oblasti?
2: No, to, co mě hodně zaujalo, my jsme tam teda byli necelý 3 dny, jo, na to nešlo moc díl, ale za ty 3 dny jsem neucítil, že by oni měli strach, jako jo, že by se mě dobavil, že má strach z té nemoci, nebo že by ty nemoci vůbec řešili. Ale třeba, co mi přišlo nádherný, bylo jejich vztahy. Jo, vztahy v té rodině k dětem. Když si představíte, tam běžná rodina má 2 až 3 děti, ty děti tam běhají v té džungli bosí, jenom s nějakou rouškou kolem pohlaví, a nebo kolikrát i nahatý, a prostě třeba 2-3letý dítě tam běží se koupat do řeky, která ale má poměrně, jako je prudká, nebo tam prostě běží do té džungle a ty rodiče tam v poklidu sedí, nikdo tam je nekontroluje, nikdo nevejská, oni mají naprostou důvěru, že to bude v pořádku. To jsem si vůbec nedokázal představit jako evropskou rodinu, že by to takem bylo, protože když jsem viděl to 2letý dítě, jak běží do toho proudu, tak jsem byl já napjatej a pozoroval jsem ty rodiče, jestli nějak zareagují, a oni byli opravdu úplně, ani tam jako neviděli, jo? Ale věděli o tom, že tam je, takže to bylo velmi zajímavý. A co třeba jako mě jako muže nadchlo, protože mám taky děti, že tam jde vidět, že oni se nejprve starají o ten vztah partnerský a pak jsou na řadě ty děti. A to ne, že by je zanedbávali. Oni tím dětem dají hodně, protože na to mají čas. Oni že ho nepracují. Oni prakticky celý den, nechci říkat, že to, ale oni se věnují tomu, aby něco buď ulovili, nazbírali, pak to uvařili, ale jsou hodně v té komunitě, takže mají čas, ale primárně se sobě věnují jako partneři. Že? Takže u nás v Evropě to je tak, že se narodí děti, ten muž je jako odsunut na 2., 3. kolej, nebo omlouvám se své ženě, ale u nás to tak chvilku bylo. A pak se to jako pomalu vrací. V těch zdravějších vztazích určitě se to vrací, v těch nezdravějších se to třeba i rozpadne, ale tam to tak vůbec není. Tam prostě první je ten partnerský vztah, pak jsou ty děti a pak ještě velmi krásný vztah napříč těma generacema, k těm rodičům, k těm prarodičům. Tak je vlastně ta symbioza nebo ty hluboký vztahy v tom kmeni, to se mi hodně líbilo a to bych si rád přenesl i sem.
1: Ty o tom mluvíš úplně nadšeně a je to úplně to z tebe cítit, když o tom mluvíš, protože co si budeme namlouvat, tak opravdu tady nebudu mluvit za ostatní státy Evropy, ale v České republice víme, že to je úplně diametrálně jinak. Jak se říká, dítě je zkouškou vztahu, ale vlastně tím, že se těmi tématy zabýváme, tak víme, že opravdu to partnerství i ten vztah k těm generacím by měl být úplně jiný. A to by si chtěl přinést tady do České republiky, tuhle věc.
2: No, já co jsem se vrátil z Ekvádoru, no, tam jsem si tak večer, když jsem se tam tak ležel v té džungli a poslouchal ty zvuky té džungle, tak jsem si říkal, že tohle to opravdu je něco, co jako stojí za to. Budovat ty hluboký vztahy. A nejenom ty rodinný i ty přátelský. Znám budovat ty velmi hluboký vztahy s mojí manželkou, s mýma rodičima, s mýma dětma, s mýma přátelama. To je opravdu něco, co jsem si z té džungle jako odnesl navíc, mimo zjištění o dračí krvi, o tom, co jedí, o jejich kultuře a podobně.
1: Ty jsi řekl krásnou věc a to, že jsi to chtěl přinést tady do České republiky ty věci. Víme, jak to bývá u novoročních předsevzetí, že jo? Člověk si řekne, budu dělat to a to a to. Takže se zeptám úplně upřímně na rovinu. Co z toho, co jsi tam vlastně jakoby vysnil, si opravdu realizoval, jak se říká, do toho pravidelného rituálu nebo návyku v té České republice? Co se teda všechno změnilo po tvém návratu sem?
2: No, já budu úplně upřímně, myslel jsem si, že to půjde rychleji. Ale na druhou stranu jsem moc rád, že se to mění a mám pocit, že se mi to podařilo přenést, i když asi ne v takové míře, jaký jsem si přál, ale ono jí není snadný dosáhnout tak rychle. A hlavně jsem v tom procesu pochopil, že musím změnit hlavně sebe. Mm-hmm. A pokud se mi podaří změnit sebe, tak pak budu mít vliv i na ty kolem sebe, tou svojí proměnou, že třeba můžu inspirovat nebo můžu jít se mnou s tou cestou a pak vlastně můžeme vzájemně ty vztahy prohlubovat.
1: Mm-hmm. Já bych se ještě dotkl lehce věci, o které jsi mluvil, že tě nadchla jejich kuchyně, jejich stravování. Jak vypadá?
2: No velmi jednoduše. Za prvý, skoro kamkoliv tam jdeš, tak si můžeš něco utrhnout, takže jako utrhnout si čerstvou papáju nebo mango, kamkoliv stoupneš, skoro je skvělý, protože tady to ovoce miluju, ale jejich strava je založená na vývarech. To mě jako hodně překvapilo. Oni prakticky každý den si dělají nějaký vývar. Jo? Dělají vývar z ryb, co si tam loví, mají slepice teda, takže si dělají vývar ze slepic, ale třeba jenom zeleninovej a jejich strava je velmi jednoduchá, moc nejedí a vlastně dá se říct, že každý den mají jedno teplý jídlo v rámci vývaru a pak jsou živený na ovoci a zelenině jako čerství, co jim tam vyroste. Protože ta půda tam je tak životodárná, že tam, když vytáhneš tapiok, což je něco jako brambora, oni useknou tu hlízu a znova to jenom vedle píchnou do půdy, tak říká za měsíc nebo za měsíc a půl mám znova tapiok. Jo, takže oni vlastně, je to tam nádherně živý.
1: Ono se říká, že v jednoduchosti je síla, co si budeme namlouvat. Takže třeba z toho stravování jsi něco přinesl do České republiky, co se týká náhledu na jídlo, protože víme, že tady je nastavený režim jako snídaně, oběd, večeře, svačinky a nevím co všechno.
2: To moc ne, ono to nejde moc přenést podle mě, protože tam seš ve velmi teplým a vlhkým prostředí, takže vlastně ani nemáš nutkání tolik jíst, když tady seš v zimě, prostě my Slovani, že jo, tak mě by to zelí chybělo, jako no.
0: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s Petrem Gasparikem a za malou chvíli budeme... Rádio Čas. Hity, které milujete. Mám to

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas a dneska si povídáme s Petrem Gasparikem.
1: Kdyby si měl nějakému člověku, plně dejme tomu někomu, kdo se zajímá o tu přírodu a ten životní styl, tak co bys mu ty doporučil, co by mohl změnit třeba hned teď?
2: To je těžká otázka, ale co bych mohl změnit hned teď? No tak třeba podíval bych se na to, co piju, protože ten pitný režim je strašně důležitý a pokud pijeme slazený nápoje nebo alkohol dennodenně, tak to není dobrý, ale zároveň bych se podíval třeba na jakou vodu piju. Jo, protože dneska voda ve městech běžně obsahuje hormony, zbytky léků, v Praze dokonce drogy, takže hodně bych řešil to, co piju a zároveň co jim. To se dá změnit poměrně hodně rychle s nějakou vůlí a důsledností. A pak bych se začal ptát na hlubší otázky, no. Začal bych se ptát na to, jestli třeba dělám práci, co mě baví. Jestli jsem ve vztahu, kde se cítím naplněn a podobně.
1: To mě zajímá, protože teď se dostáváme už k tobě do firmy. Mm-hmm. My jsme spolu měli takové povídání na dálku a já už z toho hovoru jsem cítil, že ta vaše firmní kultura bude postavena, i když jste jako biznisová firma, na takovém jako přátelském módu. Jak to tam u vás vypadá? Jak spolu komunikujete? Protože já znám naše prostředí a zažil jsem už spoustu různých, já nevím, setkání, schůzek a podobně, a jen taková malá odbočka, třeba paradoxně byl jsem ve Finsku a ve Finsku se uzavírají třeba kontrakty v sauně, protože jsou saunoví. Jak to vypadá u vás ve firmě?
2: Jo, když bych pochopil zavírat kontrakty v sauně, to bych taky klidně dělal, protože saunu mám moc rád. Já se snažím být nositelem těch hodnot, které tam jsou nastavený. Jedna z hlavních hodnot je lidskost a smysluplnost. A je to vlastně neustálý hledání toho balancu mezi tou lidskostí a toho biznisu, jak jsi řekl. Protože Serafin je prostě firma, která chce dávat lidem smysluplný produkty, které mají ulevit nebo pomoci s jejich zdravím, ale zároveň to má uživit ty lidi, kteří tam pracují. Má to uživit mě a mou rodinu. Takže ty peníze je prostě ta hybná energie a musí tam být, ale zároveň to chci mít vybalancovaný tak, aby ta lidskost tam hrála velkou roli. Ale lidskost neznamená žití bez hranic, jo? Jo? Musí to mít hranice a zároveň, aby já jsem hledal i ten svůj balanc mezi právě tou prací a rodinou a sám jako svým časem, sám sebou, protože nechci se podívat do minulosti a říct, hele, vybudoval jsem super velkou firmu, ale nemám rodinu, jsem nemocný a celý svůj život jsem obětoval té rodině, tak to mi nechci. No.
1: Mm-hmm. Vaše firma se zabývá bylinkama, to je vaše absolutně priorita. Jaký máš třeba ty nějaký rituál s bylinkama, jestli máš, a případně která je ta tvoje top?
2: No já úplně top bylinku nemám, protože se mi to střídá třeba i podle období a nebo třeba i mých potřeb. Častokrát říkám lidem, že rozlídněte se kolem sebe. Ty bylinky, které rostou kolem vás, tak to jsou ty bylinky, které vy potřebujete a častokrát vám pomůžou na všechny vaše neduhy, které máte. A já osobně takový můj rituál, který už děláme i rodině, je, že hrozně rádi si ty bylinky sami buď vypěstujeme, anebo na ně chodíme někam na louky, do lesa, když to jde, ale ono ty bylinky jde sbírat některý skoro celoročně a donesem si domů a buď si je čerství, nebo si usušíme a pak si z nich uděláme čaj. A to je takový jako náš opravdu jako rituál, že skoro každý den si uděláme čaj z bylinek, který si sami nazbíráme někde.
1: Ono se říká, že i mrkev, kterou si vypěstuju sám, chutná lépe, než když si ji koupím někde v supermarketu. Možná ještě na trhu bude trošku lepší.
2: No a jestli ji víc vážím, protože jsem jí dal trošku svého úsilí a času.
1: Mm-hmm. Je nějaký, dejme tomu, mýtus o bylinkách? Setkal se s tím?
2: No, v poslední době se mě lidi ptají na nežádoucí účinky. Jo? Samozřejmě bylinky můžou mít nějaký nežádoucí účinky, ale ne typu jako farmaceutický léky. Jo, může mi po nich být špatně, může mě po nich bolet hlava, můžu chodit častěji na záchod, může mě to trošku prohnat, ale nikdy bych neměl mít, nebo neznám bylinku, po který bych mohl mít dlouhodobý nebo nějaký závažný účinky, tak to bych řekl, že takový jako mýtus o bylinkách, který bych se možná teďka dá říct, že zaslýchám v poslední době, no.
1: My se teď bavíme poprvé o té cestě do Ekvádoru a mě to nedá, bych se nezeptal, kdyby se směl ohlednout zpátky, absolvoval bys to znovu?
2: Určitě. A řekl bych, že dneska bych řekl, že v Jižní Americe je hodně populární třeba Peru. Hodně lidí kolem mě lítá do Peru, ale ten Ekvádor je trošku opomíjený. A na jednu stranu je to škoda, a na druhou stranu je to dobře, protože do Ekvádoru, když dneska přiletíte, tak dobře v Quitu jako v hlavním městě potkáte turisty, ale vyjedete z hlavního města a nepotkáte turisty a zažijete ten autentický život v Jižní Americe. A zahodil bych všechny předsudky a strachy, že to tam je nebezpečný, že se vám tam něco stane, protože to jsou tak dobrosrdeční lidi, že i když mají poslední misku rýže a půjdete okolo hladoví, tak vám půlku dají. A je nádherný vyjet mimo to hlavní město a zažít ten opravdu Ekvádor. A třeba napadá mě hnedka město Baños, což v tom městě jsou sopečný lázně, a zažít se vykoupat v 55 stupňový vodě je opravdu skvělý zážitek s místňákama, který na vás kouká jak, úplně jak na zjevení, protože jste jediný bílej, co se tam s nima koupe, jak jediný gringo, jak oni říkají, takže určitě bych doporučoval Ekvádor navštívit včas, protože si myslím, že taky ho za chvilku ta populace Američanů a Evropanů objeví.
1: My se vždycky každého hosta ptáme na konci na jednu věc. Každý člověk, a můžeme dělat rituály a jíst zdravě a tak dále, se dostane do situace, že už je unavený, že už je hodně unavený a řekne si tak a dost, stop stav. A každý máme nějaký recept na to, jak odpočívat. Jak je tvůj vlastní recept na to, jak odpočíváš ty, když to je třeba v práci hodně, já nevím, doma řešíš nějaké věci nebo nějaké zakázky. Jak je tvůj?
2: No, já bych řekl, důležitý je hlavně naučit se poslouchat ty signály, že pokud budu ve stavu, že už umím poslouchat signály, že mé tělo je unavený a dokážu v tu chvíli zastavit, tak jsem na super cestě, protože spousta z nás ty signály neslyší, nevidí nebo je nechce vidět a pak právě třeba přichází nemoc. Takže pokud už je umím slyšet, což se o to snažím, tak v tu chvíli opravdu se snažím zpomalit a mě hodně pomáhá příroda. Jakkoliv jít do přírody, mě paradoxně nevadí špatný počasí, jít za deště do přírody nebo do lesa je taky skvělý, já bydlím u lesa, takže je to pro mě vlastně docela jednoduchý, ale v poslední době mě osobně pomáhá i sklidění se pomocí hlubokého dýchání nebo třeba i meditace. Je to prostě o tom nastavit si, nebo mě pomáhá tak jako zpomalený, slowly režim. I děti mi v tom pomáhají. Ty jsou v tom jako taky super. Že? Protože ty zatím nemají ty závazky, ty povinnosti, když se nastavím na ten jejich chod, tak je to skvělý.
1: Petře, já ti moc děkuju za tvůj úžasný příběh a návštěvu podcastu Energiemi a už teď se těším na ty další.
2: Já taky moc děkuju a hezký den všem.
1: Věřím, že vás tenhle příběh zaujal a pokud vám dává smysl a chcete, aby se podobné téma dostalo co nejvíce lidem, budeme moc rádi, když podcast Energiemi doporučíte dál svým známým, rodině nebo přátelům. Pomůžete nám tím šířit inspiraci, která může někomu dalšímu opravdu změnit život. Více informací najdete na www.energiemi.cz.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě

0: čas. I ty, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě, jak mince pošoufá.
0: Čas, Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Radio Chess.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby, není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi, nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Hity, které milujete.